0: tuto lásku vážne relí poslední.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu po týdnu zdraví Vítěz Roníček, máme tu folková pohlazení. Kdykoliv se někdo někoho zeptá, co je na současné folkové scéně nejvíce v kurzu, pak v nevelkém výčtu osobností a interpretů určitě nebude chybět jméno Epidemie. Dnes už 20letá partička, která začínala jako normální folkové trio na jihočeských žánrových soutěžích, dvě kytary, kontrabas a trojhlasy a prospívané noci na sejšnech u táboráků či ve vodáckých kempech. Dnes už jako čtveřice s bicíma zaslouženě určují tep žánru, ukazují, jak si lze i v tradičně poklidných folkových vodách vydupat vlastní energický sound, jak zazářit i mimo folková pódy a pozor, pořád přitom zůstat srozumitelný i těm nejzarytějším kotlíkářům. Magii skupiny Epidemie se dnes budeme věnovat. Jejich šesté řadové album Do sebe, vydané a pokřtěné v roce 2025 u příležitosti

0: Posloucháme novotouvonící album jeho české skupiny Epidemie, šesté v pořadí a jmenuje se Do sebe. Musím přiznat, že nejsem schopen být k ním kritický, protože se známe opravdu od samého počátku a jsem veliký fanda jejich počínání. Pravidelní posluchači folkových pohlazení vědí, že zde v našem pořadu vlastně nepouštím nic, k čemu bych neměl nějak blízko. Když namátkou vzpomenu na minulé pořady Kapky, Kubu Horáka, Bonsai číslo 3 nebo třeba Fukanec či Žambochy, vždycky odmítám být kritický, haltám a rozumím tomu, co dělají. Ale v případě Epíku to je hlubší spojení. Marian a Epidemie se totiž spolu poprvé potkali na konkurzu festivalu Zahrada v Jihlavském divadle na Kopečku někdy v roce 2004. Dvě vyklepané a vykolené začínající kapely před porotou a od prvního okamžiku mezi námi fungovala chemie. Jeli jsme spolu na vodu, absolvovali mnoho výletů, prospívali mnoho nocí i silvestrovských. Prostě stejná krevní skupina. A taky zdravá soutěžní rivalita a zkoušení jiných směrů, vzájemné porovnávání a výměna zkušeností, vše v nejhlubším přátelském duchu. Upřímné fandoství a muzikantské kamarádství a pošťuchování. Ostatně jsem kmotrem jejich prvního alba. To jsem normálně přes líčku na pódu, co by krvelačný doktor operoval a album vyndal ke zděšení diváků z jeho útrob. Zažili jsme mnoho. Jednou nás přeslička vytáhl na Tofány, jak se tam teďka jezdila olympiáda. Z posledních šíleností loni na jaře jsme spolu sami pluli po Pastvinské přehradě na paddleboardech. Myslím, že byl ještě březen a kolem pluli ledové kry. No, to se mi pak těžko hodnotí nové album. Zatímco hudební kritici a publicisté oceňují Epidemii za progresy v muzice a jejich energii, já oceňuji naopak to, že i když se jim povedlo doplout do vod profesionální hudby, pořád zůstávají věrní tomu, co je ve folku nejdůležitější. A to jsou krásné melodické písně s velmi chytrými texty a obsahovým sdělením. Žádná výplň, prostě touha něco sdělit a prospívat se životem, tak jak náš věk přináší různé zkušenosti a mění pohledy na svět. Na nic si nehrát a jen hrát. Být věrohodný a žít muzikou a pro muziku. Jak snadný recept nejen k folkovému úspěchu.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že mám mě tak rád, sotva bych opřen.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síl, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: rade.
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
2: Epidemie. Výjimečné autorské kytarové duo z Táboráku odrostlý Honza Přeslička, co by zakládající člen, a vedle něj Míra Vlasák, vyrůstající spíše na Beatles, který se přidal časem. K tomu nepřehlédnutelný uhrančivý zdroj energie, zakládající zpívající basistka Lucie Vlasáková, věčně poskakující za kontrabasem, pokud samozřejmě zrovna nedojímá posluchače nějakou baladou, a za nimi fenomenální jazzový bubeník Tomáš Hobzek. Od předposlední desky Prosklené nebe k tomuto albu Do sebe uběhly 4 roky. A co se změnilo? No vlastně nic, zaplať pánbu. Témata možná. Mohli bychom krásně jít do historie. Za mě bylo výjimečné už to první debutové album Stopy nezmizí z roku 2008 ještě s kytaristou Lukášem Kazíkem. Už tam Přesličkovy písně mé nápady vynikaly originalitou a já předvídal zářivou budoucnost. Druhé album Maso, tehdy s kytaristou Dušanem Weinerem ze skupiny Chandre, bylo na mě trošku syrové, ale už tehdy se v sestavě zjevil Míra a epíci se rozkročili směrem k folk roku. V roce 2013 si zahrali třeba i na Rock for People a všichni jsme bedlivě sledovali, jestli uspějí i ve světě velké hudby. Místo toho vstoupili do dějin album Kotlina, přinášejícím tématickou sbírku silných písní, odkazující na velké příběhy naší nedávné historie. Nikdo už neřešil, jestli se zvukem nevzdalují jádru žánru, protože obsahem a sdělením potvrdili svou folkovou duši. Ten vnitřní kompas písní směřující k dobru. Anděl za toto album byl zasloužený, je to už 10 let. Míra jako autor je stejně přesvědčivý jako Přesla. A o generaci mladší kapely začaly rychle řešit, jak se na epidemie napodobit. To je vždycky klíčový moment v kariéře. Rok 2019 pak přinesl album Milé děti a opět se hrála roli autorská věrohodnost, jejich radost ze života. Naopak duchovní rozměr, pak tiší postcovidové album Prosklené nebe, nesoucí atmosféru rozjímání ve slavném neratovském chrámu v Orlických horách. Na existenční otázky se těžko hledají odpovědi, ale už samotné formulování těch otázek, to je úžasný a povznášející pocit. Ten mám i z alba Do sebe, které dnes posloucháme. Epidemie krásně stárne.

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

I tuhle poctu slavným textařům a jemnou výtku směřovanou do hudebního průmyslu, kterou plně podepisují, nalezneme na albu Do sebe od jeho české epidemie. Přináší 13 písní, které kapela natočila ve studiích Svárov a Barrandov Sound v produkci Jardy Helešice. Mně osobně to přijde sympaticky živější, byť zvukově chlupatější než moderně vymazlené nahrávky Dalibora Cidlinského v jeho studiu Epíci natáčeli předchozí desky. Ale to je o pojetí, v tomto směru nelze hodnotit, co je lepší. Ale tady muzikanti přesně vědí, co chtějí a hledají a nabízejí. Prý hodně natáčeli pospolu, aby věrně zachytili tu živou koncertní atmosféru. Jo, to je myslím z nového alba znát. Ona ta koncertní energie epidemie je pověstná a nakažlivá. Autorsky je to teď tak půl na půl, ale ku podivu nejde o společnou tvorbu jednotlivých písní, jak jsme v minulosti viděli. Tady prostě chlapci Honza i Míra přinesli každý své písně a teprve jako celek do sebe zapadají a vytvářejí tím daleko širší a pestřejší záběr než muzika kapel postavených na jednom tvůrci. Notabene na 6. autorském albu.

láká mu téct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš.

ještě odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš.

Nemá cenu mudrlovat o tom, jestli epíci na novém albu do sebe mohli udělat něco jinak a lépe. Chápejte, jde o kapelu, která si prorazila cestu a diváckou odezvu jim závidějí i zasloužilejší profíci. Prostě nemůžete brát nějaký mustr nebo měřítko na kapelu, která ví, co a proč dělá a dělá to dobře. Obvykle u nových nahrávek říkám, jestli tam náhodou nechybí nějaký hit, ale tady to je hitůvka jedna za druhou. Uvidíme sami časem, jestli se z toho něco ujme. Jestli mě něco mrzí, tak asi to, že zůstávají utajení širšímu světu. Za to v tomto případě může trochu vydavatel. To album si vydali sami, nebo je tam podepsán přímo kapelník Honza Přeslička. Myslím, že být muzikantem a být producentem nebo někým, kdo to album dostává do světa, to je dost odlišná práce a na to přes

smysl asi nemá. Takže ano, tohle album asi zůstane utajeno širšímu světu. Ale to neznamená, že by to tak mělo být. Jejich chytré písničky dost kontrastují s přihlouplou produkcí většiny soudobého hudebního průmyslu. Řekl bych, že texty současných popíkářů jsou opravdu daleko vzdáleny tomu, o čem bychom mohli říci, že tohle není blbé. Omlouvám se za ten výraz, ale pokud si předchozí větu zasazujete do správného výkladu, pak nemám strach používat češtinu v plné kráse. Když poslouchám třeba Radiožurnál, který nás nešetří novinkami z českého popu, skoro se až stydím za naivní a nedospělé mudrlování při poslechu, které obsahem cílí na naivní, já nevím, asi 14-leté pubertěčky, jako padesátník, to prostě chápat nemohu. Epidemie by rozhodně byla řešením v playlistech proudových rádií, protože není pravdou to, co se obecně míní. Písničky prostě nejsou spotřební materiál, konzumní zboží, které se prožene hlavou a neměly by zanášet duši a hlavně neměly by nutit posluchače přemýšlet. Hloupé věci prostě budou hloupé. A je smutné, že kvůli nim a vydavatelským tlačenkám mají chytré věci, jako třeba tyhle otepíku, mnohem menší šanci se prosadit.

0: to bylo moudro od Cefura pro dnešní folková pohlazení. Věřím, že vás ale přesvědčili spíš ty písničky, ono. Ostatně, co vám mám o muzice vykládat? Muzika umí mluvit sama. Notabene, ta od Epíku. Gratuluju tomuhle čtyřlístku k dalšímu úžasnému albu. Nevím, jestli za to pozbírají anděli, asi ne. Nevím, jestli hudební kritici nad tím budou hýkat, nebo jestli si toho nějak někdo vůbec všimne. To je jedno. Mně se to album moc líbí a věřím, že posluchače Epidemie nesklame. A to není málo. Tak mějte se báječně, přátelé. Folková polazení končí, od mikrofonu se loučí Epidemii zasažen Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
2: Ahoj tobě i posluchačům.
1: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
2: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
1: Jo, jako že to bude zima.
2: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
1: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy, a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné úvahy z 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.

0: teď co se teda skrývá pod tím slovem sranda? Jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu, takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekl Jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem, bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody a nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí lidské a tudíž skutečně lidové slovo sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
1: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
2: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
1: v jakém smyslu?
2: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
1: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Vězné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to samý.
2: No a to je...
1: A já myslím,
2: no,
1: že
2: ale
1: ne.
2: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
1: No, ono, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na venek. komik, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
2: Samozřejmě, jo. Pak může být slovo komik, se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo, je to takový komik v nějaké pozici, jo, ano. Nějaké seriózní pozici, no, je takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo, protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek, jako ve smyslu, že jsi zábavnej, ty jsi takový Šašek, jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo. Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo. A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo. A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo. To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
1: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
2: Ano, jak ano, jo, to je, no jo, jo,
1: no, jo. V dnešní době, kdy, oni se bojí teda ledasti.
2: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké, no tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
1: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
2: Ano, ano.
1: Typického komika, já zkusím, takže ano. Jan Werich, Ačko a Bčko, Pepa Náhlovský.
2: Výborně.
1: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita, dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlavskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav Karoviné, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: Při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlavskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc. Ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk. Zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlavskýho. A přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám. Děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Petr Zdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do Včelku. U nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmoldas.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlavský?
5: Jo, Náhlavský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano. Děkujeme, díky.
1: I díky vám vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha se dostáváme k Pepovi Náhlavskému povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepi Náhlovského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo tak se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasu, jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano,
3: který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
1: ano,
3: a rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježí babinu, jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek, jo, a maminka teda, říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí, a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tak? Tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a byly, ano, předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo.
3: Jo, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zakonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Kepku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepi Karálovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jako by se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku jíst doma.
1: Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to, aby byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím a lecos jsem zažil jako návštěva.
1: Mhm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky.
1: Byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenuli jsem jako naprostý neználek, dostával první školení, jako, teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Rýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem neon perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, se nemohli divit. No,
5: no přesně. No,
1: a vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, to bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: no bylo to pod dohledem, jo. Ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou ten, já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový, mlha, a pak jsem se probudil, no, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď si zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii, teda pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty bábrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil dokonce, ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říká, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano. Ty metody jsou akorát byly složité a nešlo to, co jde dneska. Že? Dneska
1: zmíním. Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Stačí dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a to je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor. Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A věděl, že tam má, a on na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy, tam žádný, ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsi byl radši koblihu, že jo. Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: Spíval no to jo. No já
0: Ondra Kepka tady... vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou. Vyprávění, vzpomínka nebo scénka Dania Rous a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska na ulice.
0: Ano.
3: Zdravím vás. A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B tedy. Děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím. Tady Petr ze Zdolnek. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste vybral?
4: Také furt pálím tady. Mm-hmm. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svajbu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekle perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrný taky dneska.
0: Pekl. No,
4: se nenechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, Ačko nebo Bčko, tak. Petře?
4: No právě, to je
0: no.
4: To.
0: No?
4: No asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Jste to napovolili.
0: Pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát, já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte? Zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponož.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý jsem stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: To snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku, musím tě ochránit.
6: Nikdy! Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulinka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulinek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
6: A co dědeček a babička, který se o něj starali? No, víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. Jednou za dva roky. A přes hlavu mít pítel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
6: Dcera, Tališka je fakt početá. No. Prý budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: Ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
6: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když je jelen osahává a drží pod zámkem.
6: Ale já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
6: No, tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
7: Ale to si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
6: Už si vzpomínám, jste Ježibaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
7: To si mě pleteš s nějakou jinou hnusnou babou.
6: To teda nepletu, jste to vy. Jasně si pamatuju, vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
6: Mám svědky, Jeníčka a Mařenku.
7: Smolíčku, ty pacholku. Tentokrát si mě převez, ale příště nebudeš mít takový štěstí, těž se.
6: Zvám!
7: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
6: Asi se budeme muset celé nemocťovat. Někam do hor, daleko na sever. Ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
0: Humoriáda. Ta dnešní tedy je na konci, pět ukázek odeznělo, ano. A je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No já se taky těším. Dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara. Jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
0: no,
1: ještě ne.
0: No opětovného po té zimě, co no, teď to, přichází ano, se zmezlíky. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

jak naposled ti zamávám. Z palubě lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na železniční trati mezi Plzní a Prahou může pravidelně jezdit další dopravce, potvrdil antimonopolní úřad. Rada Plzeňského kraje vyhlásí veřejnou zakázku na činnost koronera v kraji. Fotbalisté Plzně remizovali se Spartou 0-0. Dnes čekejte zpočátku zmenšenou oblačnost, během dne zataženo a přehánky teploty do 14 stupňů. Pěkné ráno přeje u zpráv Petra Broučková. Dopravce Leo Express může od prosince zavést vlakovou linku mezi Prahou a Plzní. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil, že to neohrozí vyváženost osobní železniční dopravy provozované na základě smluv o veřejných službách. Rozhodnutí je pravomocné. Správa železnic tak může přidělit Leo Expressu kapacitu tratí. O zahájení řízení požádala antimonopolní úřad, dopravní společnost Arriva, která provozuje na objednávku ministerstva dopravy linky mezi Prahou a Chebem a z Prahy přes Plzeň do Klatov a Železné Rudy. Radní Plzeňského kraje schválili vyhlášení veřejné zakázky na činnost koronera v následujících 2 letech. Na konci letošního roku končí smlouva se stávajícím poskytovatelem, který zajišťuje prohlídky všech zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Pokračuje mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.
2: Celková částka bude vyhodnocena až v rámci veřejné zakázky. Vycházet bude z počtu prohlídek a maximální ceny za jednu prohlídku 1700 korun. V loňském roce provedla společnost první koronerské téměř 2400 prohlídek zemřelých, a to vždy mimo zdravotnická zařízení.
0: Policie v Česku loni vykázala z domácností 1640 násilníků. Vyplývá to z dat Asociace pracovníků intervenčních center. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007.
3: Podle asociace je za nárůstem vykázání větší ochota obětí útoky nahlašovat, říká Lucie Paprštajnová.
4: Že vlastně získávají ty informace a že jim to dodá sílu k tomu, že se rozhodnou tu pomoc vyhledat.
3: Asociace upozorňuje, že v Česku chybí pro agresory povinné intervenční programy. Jsou pouze dobrovolné. Letos na ně dalo ministerstvo vnitra 30 milionů korun.
5: Doufáme, že se nám podaří ty programy rozšířit a ty kapacity navýšit.
3: Říká Kateřina Bělohlávková z ministerstva vnitra. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Plzně ve třetím nadstavbovém kole šance ligy remizovali na hřišti Sparty 0-0. Pražanům tím výrazně zkomplikovali boj o titul, ale sami mohli získat i víc. Cítil to i trenér Martin Hyský.
6: Samozřejmě mě mrzí, že jsme nevyřešili některý ten přechod a tu útočnou fázi o trochu líp, protože těch příležitostí na to dát tady gól bylo dost. Cením si toho, jak to mužstvo zase odehrálo ten zápas z pohledu defenzívy. Jsme trošku smutní z toho výsledku. Myslím si, že tady bylo navíc než na bod. Na druhou stranu to bereme s pokorou, je to zápas venku na Spartě. Troufnu si tvrdit, že jsme byli o trochu lepší mužstvo než domácí. Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku zmenšenou oblačnost, během dopoledne bude od severozápadu zataženo, odpoledne místy přehánky, k večeru budou srážky přibývat na celém území kraje. Teplo

0: vlna známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy, které skončily 4 minuty po 5. hodině. Dneska je středa s datem 13. května a přejeme vám hezké ráno. No a za chvilku vás vezmeme na Ukrajinu do zcela výjimečné školy. Stojí 50 km od fronty a postavili 6 metrů pod zemí. Tak si počkejte na veškeré detaily.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: čemu říkáme prkenice.
1: Člověk, který láme dřevo.
2: To, že, jakoby, že to je jako i prák, jakoby. Prák ze dřeva, že to je.
3: Že to je prkno, když skočíš do vody jako šipku.
4: Že někdo má rád prkno a rád ho láme.
5: Šibenice z prkna.
6: Je to prkno od záchoda.
7: Prkenice je oživlý.
8: Že to je prkno?
9: Že na to prkno někdo prdí.

0: je Český rozhlas Plzeň na hodinách 5 hodin a skoro 17 minut. Počasí. V regionu dneska čekejte zpočátku zmenšenou oblačnost, během dopoledne bude od severozápadu zataženo, odpoledne místy přehánky, k večeru budou srážky přibývat na celém území kraje. Nejvyšší denní teploty je mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia, fouká mírný jihozápadní až západní vítr, prostorové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje hezké ráno, máme 5 hodin a 21 minut. Na Ukrajině vznikají obvykle školy tak, že se přebuduje a upraví kryt. Výjimkou je ovšem škola v Savinci východně od Charkova, kterou postavili přímo jako protiletecký kryt. Zcela nová podzemní stavba snese všechny bezpečnostní nároky, je ukrytá 6 metrů pod zemí a nad třídami leží ještě na metr tlustá železobetonová deska. Školu postavili za jeden rok a zatím do ní chodí 150 dětí.
1: Už jenom vstup do školy je impozantní. Školu tvoří dlouhá chodba, po každé straně je 10 tříd a já tady stojím s ředitelem školy jménem Gennadij.
2: Jak to se dla pobytu dětí zrobeno?
1: Všechno kvůli bezpečnosti.
2: Pult vyvedený v místo Kyjev 3 sekundy od zpracování požární bezpeky.
1: Záložní zdroj vody.
2: 10 tun vody.
1: V tom hlubokém podzemí jde celkem chladno, ale ve třídě už je teplej. Dáša má narozeniny.
3: Do війни життя було яскравішим, але коли
4: Я сам се учила онлайн уж от první třídy. Nejdřív byl covid, potom válka, takže už asi 4 роки онлайн. Teď jsme konečně v normální škole a já jsem ráda. Vidím tu každý den své kamarádky.
3: Питаючи спілкуватися.
1: Mnohé děti ale do školy stále nechodí, rodiče nechtějí kvůli útokům do školy pouštět, říká náčelnice vojenské správy Světlana.
5: Dětem dodají vpevněnosti a spokoje.
6: Doufám, že jich bude víc. Kdyby tady nebyly děti, nikdo by nám nedovolil investovat tak velké prostředky.
1: Savinci mělo před válkou 5000 obyvatel. Na takhle malé městečko je podzemní škola rarita. Učitelka Lívia je na ně patřičně hrdá.
7: My tež dužo pošajeme se naše škole, to byla naša taká velká mrýja.
8: Byl to náš velký sen, naše děti si ale zaslouží žít nad zemí, ne pod zemí. I když je tahle škola nejkrásnější a nejmodernější široko daleko, chceme, aby byly šťastné, aby jim nikdo nebral jejich dětství.
7: I щоб ніхто не посягав на їхнє щастя, щоб вони були щасливі.
1: V podzemí není tělocvična ani jídelna a na válečnou frontu je to zhruba 50 kilometrů. Ze Savinci u Iziumu, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic opraví poškozený povrch na silnici 1/26 z Plzně na Domažlice. Práce začnou dnes a týkají se dálničního přivaděče od okružní křižovatky Domažlická Folmavská po čerpací stanici MOL. Řidiči proto musí počítat s omezeným průjezdem. Hotovo má být do 7. června. Dubnová nezaměstnanost v Plzeňském kraji zůstala na hodnotě 4,1%. Bez práce bylo v kraji 17 000 lidí, zhruba o 300 méně než v březnu. Nabídka volných pracovních míst v regionu se zvýšila o stovky na necelých 7,5 tisíce pozic. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Nejvíce nezaměstnaných je na Tachovsku. V Přešticích se dnes uskuteční den sociálních služeb. Na Masarykově náměstí se představí 17 vystavovatelů. Prezentovat budou své služby nebo zdravotní pomůcky. Podle informací města se mohou zúčastnit seniori, pečovatelé, ale i studenti oboru sociálních služeb. Den sociálních služeb je možné navštívit do 16 hodin. Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit. Fotbalisté Plzně ve finálové skupině šance ligy remizovali na hřišti Sparty 0-0. Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a Dukla v Mladé Boleslavi 2-1. A ještě počasí, dnes čekejte zpočátku zmenšenou oblačnost, během dopoledne pak bude od severozápadu zataženo. Odpoledne místy přehánky, k večeru už na celém území kraje. Teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme v regionu hlášeny žádné dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za návrhem plzeňského sídliště Lochotín i studií sektorového centra celého severního předměstí stál architekt Zbyněk Tichý. Ten v letech 1949 až 86 vedl jeden z ateliérů plzeňského stavoprojektu a zabýval se převážně urbanismem. Tichý vypracoval směrný územní plán Plzně i dostavbu centrální oblasti města. Na Lochotín se vydáme v dalším díle dokumentárního seriálu Výtah mimo provoz, a to už za několik okamžiků. Máme 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: V letech 1974 až 80 vyrostlo v oblasti mezi ulicemi Karlovarská, Studentská, Lidická a Alej Svobody v Plzni 5 105 bytů pro 18 300 lidí. Všechno mělo být hlavně rychle hotové, o kvalitě se tehdy příliš nemluvilo. Na stavbách sídliště Rochotín se proto zaváděly různé nové metody, které měly snížit takzvanou pracnost na jeden byt a tím i čas potřebný k jeho dokončení. Dokumentární seriál Českého rozhlasu Výtah mimo provoz připravují popularizátor vědy Lukáš Houška a Jiří Trnka. Tady je desátý díl.
1: Pozemní stavby Plzeň závod 01 staví největší sídliště v republice v Plzni Lochotíně.
2: Musíme jednou provždy osvětlit, jak je to s tím názvosloví.
3: Všechno je severní předměstí. Lochotín je ta spodní část, která je dělená vlastně Studentskou, Gerskou a Lidickou. Nad Studentskou je Bolevec, kde je historická vesnice Bolevec a navazuje na ní sídliště. A na západ od Gerské, tak je to potom Košutka.
4: Moment, hele, tady Tauber, ten, jak nám to začíná? Já budu chodit po špičkách. Aha. Tak on tam bubnoval.
3: Aha, hezky, hezky. Trošku kulturní vložka.
4: Huber, Tauber, ano, pusto.
5: Ten výtah je zase mimo provoz.
6: Pozor, Lukáši, před rokem 80 v rozhlase byli stavaři z pozemních staveb za Lochotín vyznamenáni.
1: Na jednu bytovou jednotku spotřebují stavební organizace v celostátním průměru asi 600 hodin. Plzeňští stavbaři jen 430 hodin.
3: Mohli vyhrát i proto, že měli trošku jednodušší stavbu, měli lepší zakládání základů a vlastně nejtěžší z část každého paneláku je udělání základu a no a pak se samozřejmě hodně spěchalo.
6: Oni to stavili sovětskou metodou.
3: Zlobinovou.
6: Zlobinovou, je to tak, no.
2: Ona hodně slibovala.
3: Ano, a pak se stalo, že když někdo koupil nový byt nebo dostal nový byt, otevřel poprvé okno a celý panel vypadl. To je taky zaznamenáno.
1: Přitom odevzdávají byty vzorné kvality.
4: A já mám na něj ty nejpěknější vzpomínky. Já tady vyrost.
3: Má své výhody, jsme tady potom na Košutce a na Vinicích se snažili o vnitrobloky, takže se tady dobře žije, je to odstínění od veřejné dopravy, od individuální, pro děti to musí být skvělý.
6: A ještě k tomu všemu je to rámované čtyřpatrovými domy.
3: Takzvanými bodovými domy. Já vás teďka někam vezmu, já co vám ukážu. Jsme teda v nákupním centru Géra.
6: Víte, proč to je Géra? Vy to víte.
3: Je to proto, že jsme měli družbu s městem Géra. V Plzni se realizovala Géra na obchodní centrum a v Géře se realizovalo obchodní centrum Plzeň.
6: Východní Německo.
3: Část těch investic byla věnována umění, tak se vždycky v těch nenápadných, dneska nepříliš udržovaných obchodních centrech dají najít jako naprostý skvosty. Tadyhle máme perforovanou keramickou stěnu, která si hrozně hraje jako s různýma reliefama. Máme tady díry, máme tady takovéhle jako obloučky a je to hrozně pěkný, je to nad garážem a dotváří to tu kulturu toho prostředí.
6: Lukáš, jako malý jsem tím tisíckrát prostrčil hlavu. Jste mi asi minutu zpátky říkal něco o zubatých panelácích.
3: Tady jsou ústupkový paneláky.
6: No, ústupkové.
3: No, domy jsou tady stavěný po vrstevnicích, to znamená, že kopírujou ten terén a znamená to, že ten panelák se musí přizpůsobit, uhejbat a zase se vracet.
6: Lukáši, během natáčení našeho společného seriálu Výtah mimo provoz můžu říct dvě historické věci. Za prvé možná zmokneme. A za druhé, to je vlastně první sídliště, kde je víc než jedno nákupní centrum.
3: Občanská vybavenost tady je skvělá a i přesto, že vlastně to skutečný centrum toho severního předměstí nikdy nebylo realizovaný. To mělo stát v místě, kde je takzvaný malý Berlín a tam mělo vzniknout hotel a spořitel a divadlo. A
6: mototechna.
3: Mototechna. A z toho tam místě bylo realizováno jenom učňovská škola. I přesto to sídliště skvěle funguje.
6: Ačkoliv jsem si říkal, že nebudu soudit, neb jsem tady vyrost, tak musím soudit. Spoustu zeleně, příjemní lidé.
2: To už se dostáváme před nákupní centrum Atom, které stojí před někdejší 32. základní školou. A tady je umění vedle umění. Vstup do školy je velice pěkná modrá mozaika z miniaturních dlaždiček modré barvy z Horní Břízy u Plzně a mezi dnešním gymnáziem a Atomem je opravdu povedená socha plzeňského sochaře a keramika Zdeňka Jílka. Socha s názvem Kluk s píšťalou je zhotovená z mramoru a usazená na sokolu měřící 180 cm. Ale žejná ze spolku Křížky a Vetřelci, ten ví vážně hodně o sochách v Plzni.
7: To umělecké dílo tomu dá tvář tomu sídlišti. Jo, jako můžou to být prostě obyčejný paneláky, ale když je tam něco navíc, tak se to vtiskne. A člověk ví, že tam jsem bydlel, kde byla tahle socha a nese si to v sobě.
3: Bylo tady kino mír?
6: Tamhle byl granit. Večerní bar, ale to mělo úroveň.
3: Mm-hmm.
6: Já to slyšel, tam nechodím.
3: Samozřejmě. No jinak kino bylo hodně navštěvované a hodně oblíbené. Já si vždycky vzpomínám, že lidi si dávali schůzky u hodin a pak vyrazili na film. A bylo jim vlastně jedno, co dávají.
6: Já jsem chodil pouze na dětské pásmo za 2 koruny o víkendu ráno. Jen počkej, zajíci.
2: Lochotín, to je vážně povedené sídliště na severním předměstí města Plzně. Školy, školky, nákupní centra, bazén, odpočinkové zóny. A také klid, protože doprava, ta jezdí po obvodu tohoto sídliště a taky tady vzdušno. Podobné to má Bolevec. Tam se seriálem Výtah mimo provoz vypravíme už příští týden.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, 5 hodin a 49 minut, aktuální čas.
1: Počasí.
0: V regionu dneska čekejte zpočátku zmenšenou oblačnost, během dopoledne bude od severozápadu zataženo, odpoledne místy přehánky, k večeru budou srážky přibývat na celém území kraje. Nejvyšší denní teploty mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia, fouká mírný jihozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky máme dobré až velmi dobré. Biometeorologická zátěž, ta je dneska mírná.
1: Chystá se další natáčení pořadu Aby řeč nestála. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na Plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Život je pes a jak víme, pes je nejlepším přítelem člověka, takže všechno v pohodě.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ve studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje si můžete prohlédnout výstavu prací výtvarníka Josefa Černého. Jedná se o průřez umělcovou tvorbou, ve které nechybí kresby ani malby. Výstava Hledání v čase potrvá do 30. května. V Semlerově rezidenci v Plzni se uskuteční veřejné natáčení podcastu Od západu nefouká, Plzeň a její příležitosti. Architekt Petr Klíma přivítá architekta Romana Kouckého a architektku Editu Lisecovou. Akce startuje v 18. hodina. Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, které sídlí na zámku Hradiště, láká na přednášku Karla Tichého s názvem Sklář a vynálezce Antonín Rykl v Nových Mitrovicích. Přednáška začíná v 17. hodin v kapli svatého Ondřeje. Obvodní knihovna Skvrňany a M-klub zvou na koncert mezi knihami. Od 18 hodin vystoupí plzeňská bluegrassová kapela Old Band, která hraje od roku 2009. Muzeum Severního Plzeňska

0: dneska v Mariánské Týdnici láká na vernisáž výstavy Stříbrná plátna severního Plzeňska, hledání zašlé slávy venkovských kin. Na výstavě nechybí archivní fotografie nebo vzpomínky pamětníků. Slavnostní zahájení výstavy začne v 17 hodin a ta samotná expozice potrvá do 9. srpna. Plzeňská měšťanská beseda uvede snímek Někdo to rád v Plzni, promítání začíná v 19 hodin a 30 minut. No a mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem v Plzni Bolevci zve od 13.30 do 15 hodin na přednášku Kořeny raně křesťanské architektury v Evropě. Pozor, rezervace je nutná. Za chvilku zprávy.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: V plzeňském kraji chybí policisté, nejméně jich je v Plzni a na Tachovsku. Stavební učiliště v Plzni má novou fasádu i vzduchotechniku, díky tomu škola sníží náklady na energie skoro na polovinu. Sněmovna se vrátí k zákonu o rozpočtové odpovědnosti, opozice chce změnám zabránit. Dnes čekejte zpočátku zmenšenou oblačnost, během dne zataženo a přehánky, teploty do 14 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. V plzeňském kraji aktuálně chybí přes 270 policistů. Nejhorší situace je na Tachovsku a v Plzni, naopak nejlépe je na tom Klatovsko a Domažlicko. Policie se bude proto dál snažit motivovat k nástupu co nejvíc uchazečů. Co musí případně budoucí policisté splňovat, vysvětluje mluvčí Pavla Burešová.
6: Uchazeč musí být občanem České republiky, být starším 18 let, být plně způsobilý k právním úkonům, samozřejmě být bezúhonný, dále být fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby, nesmí být členem žádné politické strany nebo politického hnutí a nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost.
5: Střední odborné učiliště stavební v Plzni dokončilo energeticky úsporná opatření budovy v Borské ulici. Díky zateplení fasády a střechy, výměně oken a nové vzduchotechnice škola uspoří téměř polovinu nákladů na energie. Co všechno se podařilo v rámci projektu udělat, shrnul ředitel stavebního učiliště Miloslav Štefek.
7: Za 90 milionů se zateplila obálka všech budov areálu učiliště na Borské 55, instalovali se do učeben, do kinosálu a do tělocvičny vzduchotechnické jednotky s rekuperací, byla instalována malá fotovoltaická elektrárna a byl zavedený energetický management.
5: Dvouletý projekt přišel na 90 milionů korun, přičemž necelou polovinu pokryje evropská dotace. Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit. Opozice, říká předseda ODS Martin Kupka.
8: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou blokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
5: Je tak pravděpodobné, že sněmovna ještě dnes hlasovat nebude. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku opozice odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala po minulé vládě. Sport. Fotbalisté Plzně ve finálové skupině šance ligy remizovali na hřišti Sparty 0-0. V Fotbalista Václav Jemelka si na blížícím se mistrovství světa nezahraje. Obránce Plzně sice figuruje v širší nominaci trenéra národního týmu Miroslava Koubka, ale dnes ho čeká operace kolena a následná rekonvalescence. Informoval o tom kouč západočeského klubu Martin Hyský.
9: Počasí.
5: Dnes čekejte zpočátku zmenšenou oblačnost, během dopoledne pak bude od severozápadu zataženo, odpoledne místy přehánky, k večeru budou srážky přibývat na celém území kraje. Teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na jedničce, mírná zátěž.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: středa 13. května na hodinách 5 minut po 6. hodině. Přejeme vám příjemné ráno. Golman fotbalové Sparty Jakub Suravčík má za sebou náročné dny. V sobotním nedohraném derby na hřišti Slavie ho v závěru napadli fanoušci soupeře. 3 dny na to se pak postavil do branky proti Plzni a týmu z Letné vychytal remízu 0-0.
1: Věřím, že Kuba je silnej v hlavě, že to překoná a že se zase postavil mezi tři tyče, tak tomu samozřejmě psychicky jenom pomůže.
0: Konstatuje trenér plzeňské Viktorky Martin Hyský. Než se k tématu vrátíme, poslechněte si i dnešní kalendárium.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: je středeční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 6 hodin a 13 minut. Už jste někdy navštívili Losovy interiéry v Plzni? Pak už jste se možná setkali i s průvodcem Jiřím Petráskem. Není leda jakým průvodcem. Každá prohlídka Losových interiérů, kterou vede velmi poutavým a zábavným způsobem, končí potleskem a úsměvy na tvářích návštěvníků. No a právě Jiří Petrásek bude naším dnešním hostem po 10. hodině, tak si rozhovor poslechněte. Teď je tady slíbené kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Když v baru hosty. První definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů. Letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. Atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aja. Papež přežil a 2 roky po atentátu Aju v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
3: Vítej, zlatý hetriku!
2: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
3: David Moravec! Gól!
2: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
3: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
2: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olomouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně. A já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: rozhlasové vlny nesly slavné jméno Elvis Presley. 6 hodin 19 minut, aktuální čas. Venku je oblačno, v jižní polovině kraje místy až polojasno. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 1 a 4 stupni Celsia, na horách kolem nuly. Po chladném ránu, hlavně večer, opět přehánky. Takhle plzeňští meteorologové vidí dnešní den v regionu.
1: Počasí.
0: Ráno může být zejména v jižní polovině kraje přechodně i zmenšená oblačnost, jinak bude oblačno až zataženo a odpoledne se hlavně na severozápadě a západě kraje objeví i přehánky. Večer budou srážky přibývat na celém území. Nejvyšší denní teploty je mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia, připojí se mírný jihozápadní až západní vítr, a to o rychlosti do 7 metrů za sekundu.
1: Co děláte v sobotu 16. května?
2: Český rozhlas Plzeň pro vás připravil Den otevřených dveří.
1: Přijďte se podívat do budovy, odkud vysíláme.
3: Navštívíte studia, kde vznikají vaše oblíbené pořady. Prohlédnete si prostory, kde natáčí Plzeňská filharmonie.
1: Potkáte se s lidmi z rádia i se zajímavými hosty.
2: Zaspívá vám 14-letý Max Behenský, finalista pěvecké soutěže v Německu.
1: Historie na vás dýchne v našem muzeu a děti osloví muzikálový workshop.
3: Připravili jsme toho ale mnohem víc.
1: Těšíme se na vás v Plzni na náměstí Míru 10 v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisté Sparty nastoupili v Šancelize 3 dny po nedohraném derby na hřišti Slavie proti Plzni a se Západočechy remizovali 0-0. Pražané bodovali i díky několika zákrokům gólmana Jakuba Surovčíka.
1: Jméno Jakuba Surovčíka vyvolávali fanoušci Sparty už před zápasem. Slovenského brankáře chtěli podpořit jen pár dní poté, co ho napadli fanoušci Slavie v závěru nedohraného sobotního derby.
2: Dostal po derby den volna, aby se mu psychicky ulevilo. Musel taky léčit drobné zranění kotníku, které mu fanoušci přivodili. Cením si toho, že šel do brány. Poslední dny pro něj byly těžké, ale zvládl to opravdu dobře.
1: Chválil Surovčíka kouč Pražanů Brian Priske. Gólman Sparty 6x úspěšně zasáhl proti aktivním střelcům Plzně a jednou mu pomohlo břevno.
3: Nečekal jsem, že by nenastoupil. Jsem rád, že se nic vážného nestalo a věřím, že Kuba je silný v hlavě, že to překoná a že se zase postavil mezi tři tyče, tak tomu samozřejmě psychicky jenom pomůže.
1: Přidal se i kouč plzeňské Viktorie Martin Hyský. Ten byl rád nejen za to, že Západočeši Spartu obrali o body a upevnili si třetí místo v tabulce zajišťující předkola Evropské ligy, ale taky za výrazně klidnější atmosféru, než panovala v sobotu na stadionu v Edenu při pražském derby.
3: Takhle by to mělo vypadat, fotbal je zábava a fotbal by zábavou zůstat měl, takže ta atmosféra stadion byla výborná, přispěli k tomu i fanoušci z Plzně.
1: Sparta remízou 0-0 z Plzní boj o titul nezdramatizovala. Slavia vede tabulku před rivalem o 4 body a obhajobu mistrovského titulu může slavit už dnes, když porazí Jablonec. Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Leo Express může od prosince zavést vlakovou linku mezi Prahou a Plzní. Šéf úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil, že to neohrozí vyváženost osobní železniční dopravy, provozované na základě smluv o veřejných službách. O zahájení řízení požádala antimonopolní úřad dopravní společnost Arriva. Merklí na jižním Plzeňsku postavil 6 bytů pro mladé rodiny. Jedná se o 2 nové domy na konci obce ve směru na Staňkov a projekt vyšel na 23 milionů korun. Podle starostky Jany Novákové ze Sdružení nezávislých kandidátů se byty začnou nabízet před prázdninami po kolaudaci. Zatím projevilo zájem už 24 rodin. Na dnešek připadá Český den proti rakovině. Květ měsíčku lékařského se světle fialovou stužkou si lidé můžou pořídit za 20 korun, buď od dobrovolníků v ulicích, nebo až do neděle na stovkách míst po celé republice. Letošní ročník je zaměřený na prevenci nádoru hlavy a krku. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů se dnes sejde se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budou jednat o možném využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Úřad v minulosti používání této techniky v Česku zakázal. V rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Do Bukurešti má přijet taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Fotbalisté Plzně ve třetím kole nadstavby uhráli na Spartě remízu 0-0. Sparta na lídra tabulky Slavii ztrácí 4 body. Tým z Edenu může dnes obhájit titul. A dnešní počasí. Ráno bude přechodně zmenšená oblačnost, jinak čekejte oblačno až zataženo a odpoledne místy přehánky. Večer budou srážky přibývat na celém území. Teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní situace v regionu je klidná. S omezením počítejte v Plzni na Nové Hospodě od kruhového objezdu u Makra. Silnice 26 je zúžená na jeden jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: I dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá bývalý hokejový útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Patrik Eliáš. Téměř celou svou hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí v Česku. Vrací se občas do New Jersey, je v kontaktu s klubem New Jersey Devil. Jak těžké bylo se s profesionálním hokejem rozloučit? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Lidová pranostika, před servácem není léta, po serváci smrazy veta, už neplatí stoprocentně. V posledních letech si zvykáme na to, že letní teploty přicházejí už v dubnu a sněžit může i v květnu. Co na to zahradníci, to se dozvíme za chvilku ještě do 7. hodiny. Teď je 6.39, přejeme hezké ráno.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň i dneska v roli rádia vašeho kraje, a to taky v 6 hodin a 43 minut, kde vám přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: No a právě ráno může být zejména v jižní polovině kraje přechodně i zmenšená oblačnost, jinak bude v regionu oblačno až zataženo a odpoledne se hlavně na severozápadě a západě kraje objeví i přehánky. Večer budou srážky přibývat na celém území. Nejvyšší denní teploty mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia, mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pankrát, Servác, Bonifác, takzvaní ledoví muži neboli zmrzlíci, letos dostali své pověsti. Na Šumavě nasněžilo a teploty klesly na některých místech k nule. Jak se tato lidová pronostika v posledních letech naplňuje a co všechno můžeme na svých zahradách udělat, včetně opatření proti stále většímu suchu, o tom natáčela redaktorka Jitka Doubravová v Klatovském zahradnictví.
1: Ledoví muži jsou takzvaná chladová perioda, která vždycky chodila kolem poloviny května plus minus pár dnů mezi tím 12. 15. květnem a na konci vždycky zapršelo a člověk věděl, že je po ledových mužích a může vesel vysazovat ven.
2: Popisuje klatovský zahradník Jan Papež.
1: Ale jak já to za ty roky vnímám, tak to klima už je tak rozkolísaný, že prostě se to poznat nedá.
2: Takže je možné, že přijdou třeba ještě i později než 12., 13., 14.?
1: Samozřejmě můžou přijít i později. A pozor, ještě existují takzvaný malí ledoví muži. Pokud nepřijdou kolem té poloviny května, tak potom chodí na začátku června a člověk by se na to měl připravit.
2: A jaké rostliny jsou na to nejnáchylnější?
1: Nejcitlivější jsou zeleniny, které mají vodnatý svazky a takový ty měkký listy, rajčata, dýně, cukety, papriky.
2: Jakým způsobem je možné ochránit sazenice, které už jsme vysadili ven?
1: Je dobrý mít bílou netkanou textíli, co vypadá jako hustá pavučina, ta, když se to přes ní přikryje, tak dokáže zachytit prostup toho chladného vzduchu. Když máte strach, že bude mrznout, zapalit třeba ve skleníku několik svíček nějakým bezpečným způsobem, abyste si nezapálili nějaký třeba dřevěný ohrádky nebo něco takového, tak to třeba pomůže.
2: Co případně ohledně stromů, když jsou teďka v plném květu, tak dá se to nějak taky ochránit?
1: Dřív se pod stromy zapalovalo mokré listí. Ta troška tepla, která se tam vlastně z toho listí uvolňovala, tak oteplila ten vzduch a zároveň podporovala proudění vzduchu. To už dneska bohužel nejde, nesmí se palit žádný odpad. Vím, že ve velkých sadech měli třeba na stožárech velké vrtule a těmi točili, aby se ten vzduch promíchal. Ale co můžu poradit? Připravit si hadici s nějakým kropítkem a ty květy postříkat vodou, spíš tak jako tříští mlhou, protože ona udělá takovou jako tenoučkou krustičku na těch květech a tím paradoxně se to nedostane ten mráz dovnitř těch květů. Tak to se udělat dá. Některý rok to ovoce je, některý není, někdy je to dobře, ty stromy si taky potřebují odpočinout a ten další rok toho dají o to víc.
2: A co se týká sucha?
1: Každému doporučuju pořídit si domů srážkoměr. Protože dokud ho nemáte, tak nevíte, kolik spadlo. Může vám připadat, že pršelo, ale kdybyste se podívali do toho srážkoměru, tak zjistíte, že spadly třeba 3 mm. A to je tak sotva skropený prach. Táta vždycky říkal, do 5 mm se to nepočítá, to je skropený prach. 10 mm je malá zálivka a velká zálivka pěkná je od 30 mm víc. To znamená 30 litrů na metr čtvereční.
2: Jaká dělat opatření?
1: Doplňovat do půdy organickou hmotu. Kompost, ať si lidi znova obnoví komposty, nebo aspoň kompostéry, protože ta organická hmota je jako houba a vlastně nasává do sebe tu vláhu a tu potom může uvolňovat.
2: Co ještě je možný udělat, čím je možný podpořit vlhkost v půdě?
1: Šikovný tip do zvýšených záhonů, ale i do zemních záhonů jsou takzvané ola květináče. Jsou to květináče z nepálené hlíny, takové jako baňky, do kterých se naleje voda a ono tím tou nepálenou stěnou toho květináče se to potom prosakuje k těm kořínkům těch rostlin, které tam pěstujeme. To znamená, je to takové něco jako kapková závlaha nebo dlouhodobá závlaha. Kořínky třeba těch rajčat se k tomu úplně jako natáhnou a z toho potom sajou. A vlastně dávají to těm rostlinám postupně. Tak to je jako šikovný tip.
2: Tato metoda je víc než 1000 let stará a je možné použít i klasické hliněné květináče s ucpaným odtokovým kanálkem. Z Klatov Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi. Každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Zaměstnanců pobírajících penzi je v Česku dlouhodobě kolem 200 tisíc. Fakultní nemocnici v Plzni chybí krevní skupina A-. Český rozhlas Plzeň chystá na sobotu den otevřených dveří. Dnes čekejte zpočátku zmenšenou oblačnost, během dne zataženo a přehánky, teploty do 14 stupňů. Hezké středeční ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Pracující seniori ušetřili díky odpuštění důchodových odvodů loni celkem 4 miliardy korun. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. V Česku je mezi zaměstnanci už několik let kolem 200 tisíc penzistů. Dalších zhruba 30 tisíc jich pracuje na sebe jako živnostníci. Jaké mají výhody, připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
4: U seniorů, kteří podnikají jako OSVČ, je podnikání považováno za vedlejší činnost. Pokud nepřekročí stanovený příjmový limit, nemusí platit sociální pojištění ani zálohy.
3: Transfuzní oddělení Plzeňské fakultní nemocnice má nedostatek krve. Pro dárce s krevní skupinou A- proto zkracuje intervaly mezi dvěma odběry, pro muže na 8 a pro ženy na 12 týdnů. Odběry krevních skupin B+ a AB+ naopak nemocnice kvůli přebytku pozastavuje, vysvětluje mluvčí Plzeňské fakultní nemocnice Gabriela Levorová.
5: Dárce zveme podle toho, jaké krevní skupiny zrovna v nemocnici chybí. Nechceme, aby docházelo k nedostatku nebo naopak k nevyužití darované krve. Červené krvinky mají trvanlivost 42 dní, krevní destičky 5 dnů a plazma až 3 roky. Po uplynutí této doby již nelze transfuzní přípravky použít.
3: Prohlídky budovy, speciální pořady, aby řeč nestála, i další atrakce nabídne sobotní den otevřených dveří v budově Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru. Už tradičně budou mít návštěvníci možnost si některé rozhlasové profese pod dohledem profesionálů vyzkoušet, říká vedoucí komunikace Českého rozhlasu v Plzni Jiří Hofreiter.
6: Si budou moct vyzkoušet, jak se dělá reportáž s našimi zpravodajci a s publicisty, načítání zpráv. Vladimír Šťovíček připravil workshop s názvem Mikrofon je váš a v neposlední řadě si návštěvníci budou moci poslat hudební gratulaci, pozdrav, který se natočí a následně bude použit v písničkách na přání nebo v pořadu Blahopřejeme písničkou.
3: Den otevřených dveří na náměstí Míru je možné navštívit v sobotu mezi 10. a 16. hodinou.
1: Sport.
3: Fotbalisté Plzně ve finálové skupině šance ligy remizovali na hřišti Sparty 0-0. Týmu z Letné tím zkomplikovali boj o titul, který už dnes může Slavia vybojovat, pokud porazí Jablonec. Stoper Plzně David Krčík byl po utkání trochu zklamaný. Cítil, že jeho tým měl i na výhru.
7: Možno, že jsme troška zklamaní, kabině bylo troška hlav dole, ale myslím si, že zo Sparty sa ťažko získavajú body v tom priebehu zápasu. Hlavne prvý polčas sme tam mali výborné príležitosti, ktoré mohli skončiť gólom. Zase druhý polčas Sparta tam mala nejaké príležitosti, ktorých oni mohli, ale aj my. Takže myslím si, že možno, že tá remiza je spravodlivá, ale na druhej strane sme troška k tomu víťazstvu boli my bližšie.
1: Počasí.
3: Zpočátku bude přechodně zmenšená oblačnost, jinak čekejte oblačno až zataženo a odpoledne přehánky. Večer budou srážky přibývat na celém území. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 7 až 10. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V regionu nemáme aktuálně hlášeny žádné dopravní nehody. S omezením a možným zdržením počítejte v Plzni na Nové Hospodě od kruhového objezdu u Makra. Silnice 26 je zúžená na jeden jízdní pruh. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Středa 13. května. Přejeme vám příjemný

0: Co znamená, když o někom řekneme, že udělal botu? Za chvilku nám to řeknou děti v rubrice Ahoj rádio. Nemusíš být zručným ševcem, co udělá botu? Uděláš ji taky lehce, všichni vědí to tu. Vlastní chyby dobře znají, to je jasná věc. Botu lidi udělají dřív, než bys řekl švec.
1: Život je šatna v kabaret.

0: 7 hodin 11 minut, tak ať žije show i s dětmi ze 4. základní školy v Plzni.
1: Co znamená, když o někom řekneme, že udělal botu?
2: Že jí koupí a bude chodit, jako že bude ukazovat boty, který má krásný.
3: Že si ji obuje.
4: Že jí udělal krásnou.
5: Že mu za to musí jít někdo zaplatit.
6: Koupí si botu a bude to mít jako vzor a přiši asi druhou.

0: nepovede.
1: Že někdo udělal botu a on si řekne, že ji udělal špatně.
2: Že třeba udělal speciální botu, aby se vykopaly dveře, ale on by chtěl úplně jinou botu.

0: 7 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: A meteoroložky Petry Polívkové se ptám na aktuální počasí v regionu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak postupně od západu přibývá oblačnost, na západní polovině území je už oblačno, je dotaženo, na východě a jeho východě ještě většinou polojasno, nebo i skoro jasno, a teploty se nám v tuto chvíli pohybují mezi 3 až 5 stupni Celsia. Během noci ty teploty ve 2 metrech sice neklesaly pod mrazou, ale na velké části území se během noci vyskytly přízemní mrazíky.
0: Deštník dneska nezapomenou doma?
2: Určitě nezapomenout, zejména ti, co budou v té severozápadní polovině kraje. Dnes bude opět to ve znamení přeháněk, a zejména na tom severozápadě, a bude spíše více oblačnosti. Teď ráno může být zejména ještě na jihu a východě zmenšená oblačnost, ale jinak bude oblačno a zataženo, a hlavně na tom severozápadě a západě se objeví přeháňky v těch ranních, těch dopoledních, odpoledních hodinách, zejména tam, potom večer už by měly být ty srážky četnější a budou i na ostatním území kraje. Nejvyšší denní teploty dnes by měly být zhruba nějaké 3-4 stupínky vyšší, než byly včera, takže mezi 11 až 14 stupni, a na horách tam očekáváme teploty někde kolem 8 stupňů a opět bude poměrně ale foukat, takže pocitově ty teploty budou od něco nižší a bude foukat mírný západní i západní vítr o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu.
0: Děkujeme a v příští hodině naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: zemí. Místo slovníku se dívám na hodiny, právě ukazují 7 hodin a 22 minut. Lesy odolnější vůči klimatické změně chtějí mít plzeňští lesníci. S budováním odolnosti začínají už od sazeniček. Postupně mění způsob jejich pěstování v lesní školce Čtyrák z prostokořených sazenic na sazenice obalované. K tomu jim teď pomáhá strojová výroba.
1: My jsme v lesní školce Čtyrák a vy tady máte jeden nový speciální stroj.
2: Je to tak, sečku sazenic, kterou jsme viděli dole na té lince.
1: Vedoucí lesní školky Vít Fischer ze správy veřejného statku města Plzně mi vysvětluje, k čemu sečka slouží.
2: Slouží nám k tomu, aby jsme nemuseli to dělat ručně, tak ty sadbovače, naše speciální květináče o těch 24 buňkách, prvně naplníme substrátem, taky na lince, a dál nám ta linka zaseje semínka do každé té buňky zvlášť, takže 24 semínek zasype a zaleje.
1: V čem vám usnadní práci?
2: No, dřív jsme to dělali ručně, takže to, že jsme to zautomatizovali, nám ji hlavně urychlí především.
1: Cílem je taky zvýšit podíl těch obalovaných sazenic.
2: Určitě, tak původní tato školka byla založená pouze na pěstování prostokořených sazenic. Teprve poslední roky jsme začali dělat tady tu novou technologii, nebo pro nás novou. A ten závěrečný cíl je až 70% dělat teda obalovaných sazenic a jenom doplňkově dělat prostokořenou sazenici přímo na polích.
1: Jakou výhodu mají obalované sazenice?
2: Mají mnoho výhod. Ta nejzásadnější je výrazně na mě lepší ujímavost teda po zasazení.
1: Co se potom s těmi sadbovači děje dál?
2: Zavezem to tady na tu plochu pod mostovou závlahu, kde jsou ty sadbovače vyskládané na takzvaných pěstebních stolech, kde už teda pravidelně zalejváme a čekáme, až nám vylezou ty první semínka, první sazeničky ven.
1: Kam ty stromky potom poputují?
2: Tak 90% stromků, které vypěstujeme tady na lesní školce, tak přijdou zasadit do plzeňských městských lesů. Těch přibližně 10% tak prodáváme většinou soukromníkům, který si k nám přijdou, případně okolním obecním lesům taky.
3: Sami lesníci přišli s nápadem pořídit si vlastní stroj na výrobu sazenic a být co nejvíce soběstační.
1: Říká náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
3: V letošním roce spouští ten stroj poprvé do ostrého provozu a slibují, že když se bude dařit, tak budou skutečně zcela soběstační a dokážou ty naše lesy obnovovat v patřičném tempu.
1: Letos připraví pracovníci lesní školky na secí lince přibližně 200 000 sazenic. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic opraví poškozený povrch na silnici 26 z Plzně na Domažlice. Práce začnou dnes a týkají se dálničního přivaděče od okružní křižovatky Domažlická Folmavská po čerpací stanici MOL. Řidiči proto musí počítat s omezeným průjezdem. Hotovo má být do 7. června. Štěnovice na jižním Plzeňsku chtějí zavést první z protipovodňových opatření. Obec se chystá vybudovat největší z plánovaných suchých nádrží v povodí Losineckého potoka. Před realizací je ještě potřeba získat pozemky od dvou majitelů, uvedl starosta Štěnovic Jan Polívka z hnutí STAN. V Přešticích se dnes uskuteční Den sociálních služeb. Na Masarykově náměstí se představí 17 vystavovatelů. Prezentovat budou své služby nebo zdravotní pomůcky. Podle informací města se mohou zúčastnit seniori, pečovatelé, ale i studenti oboru sociálních služeb. Den sociálních služeb je možné navštívit do 16 hodin. Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit. Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až Česko potvrdí zájem hostit slavnostní start cyklistického závodu. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechami. Fotbalisté Plzně ve finálové skupině šance ligy remizovali na hřišti Sparty 0-0. Slavia už dnes může vybojovat titul, pokud porazí Jablonec. A ještě počasí, čekejte oblačno až zataženo, odpoledne místy přehánky. Večer budou srážky přibývat na celém území. Teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 122. kilometru ve směru na Plzeň dejte pozor na vozidlo údržby. Přejeme vám cesty bez nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Prodej stavebních pozemků v Plané, turistické hry pro oblast Českého lesa a uložení časové schránky do hřbitovního kříže v Poběžovicích. To jsou témata dnešní rubriky O čem se píše, která tady bude za chvilku. Zpívá vám Josef Laufer a teď taky Žlutý ves. Hezký den.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál.

0: Hezké ráno v 7 hodin a 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Město Planá prodává pozemky na výstavbu samostatných rodinných a řadových domů, která bude probíhat v několika etapách. Podrobnosti přináší Plánský měsíčník. Starostka Martina Němečková v něm také informuje o chystané družstevní výstavbě, která je dostupnější alternativou k pořízení rodinného domu, zejména pro mladé rodiny. Na webu města Planá je k dispozici dotazník pro zájemce o družstevní výstavbu. Poznejte český les trochu jinak. To je název nové turistické hry, kterou pro letošní rok připravila destinační společnost Český les. Zavede vás do zajímavých muzeí, galerií a expozic v regionu. Hru na svých stránkách představuje zpravodaj města Horšovský Týn. Připomíná také hru domažlických turistů, která si své příznivce už získala. Čerchovský pas. Jejím cílem je projít během roku 8 tras na Čerchov. Letošní novinkou je, že dětem a mladým do 18 let stačí získat jenom polovinu razítek. Do nově restaurovaného, téměř 125 let starého centrálního kříže na městském hřbitově v Poběžovicích byla vložena časová schránka pro budoucí generace. Poběžovická základní škola do ní dodala materiál, který obsahuje i vzkazy žáků. Zpravodaj Poběžovicko otiskl jeden z nich. Užívejte života, učte se a hlavně buďte sami sebou. Doufám, že svět neovládla AI. Doufám, že létají auta a vše je moderní. Dělejte, co vás baví, ve světě nic není zadarmo. No tak přejeme nástupcům hezké počtení.
1: Český rozhlas Plzeň,

0: Necelá minuta schází do 7:45. Přejeme vám hezké ráno.
1: Počasí.
0: Ráno může být zejména v jižní polovině kraje přechodně i zmenšená oblačnost, jinak bude oblačno až zataženo a odpoledne se hlavně na severozápadě a západě kraje objeví i přehánky. Večer budou srážky přibývat na celém území. Nejvyšší denní teploty mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia, mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu.
1: Chystá se další natáčení pořadu Aby řeč nestála. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na Plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás.
2: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 7 hodin 49 minut, pozor, pozor, začíná soutěž o kávový balíček plzeňské pražírny Berounka, sociálního podniku Možnosti tu jsou. Získat od nás můžete 250 gramů výběrové kávy Berounka a espresso hrnek s počálkem. Možnosti tu jsou, to je obecně prospěšná společnost, která ve svých střediscích připravuje lidi se zdravotním postižením pro vstup na trh práce, no a jedním z jejich středisek je i pražírna kávy Berounka Coffee v Plzni na Borech. A pozor, už směřuji k soutěžní otázce. Káva, kterou můžete vyhrát, je směsí výběrových arabik z Indie, Kostariky, Kolumbie a Brazílie. A já se ptám, které z těchto států spolu sousedí? Buď Kolumbie a Brazílie, Kostarika a Kolumbie, anebo Brazílie a Kostarika. Tak, věřím, že jsem vám v hlavě neudělal velký nepořádek a už se na vás těším na lince 221 554 222. Tak koho tam máme? Hezké ráno.
1: No, tady je Dušan.
0: Dušané, zdravím vás. Tak máte v hlavě mapu?
1: No, tak jako nemám úplně, no ale...
0: Přiznám se vám, já jsem musel podívat. Tak povídejte, které státy spolu sousedí? Kolumbie a Brazílie, Kostarika a Kolumbie, anebo Brazílie a Kostarika?
1: Kolumbie a Brazílie.
0: Kolumbie a Brazílie. Stačil jste se někam podívat, nebo ne?
1: Ne.
0: Klobouk dolů. Správná odpověď. A když to takhle víte, víte, který stát je mezi Kostarikou a Kolumbií?
1: Tak to nevím, to bych prodlužit.
0: Panama, to se mi to říká, když jsem se do té mapy podíval, co?
1: Tak to jo.
0: Máme tam milovníka kávy?
1: No, tak 2 až 3 denně, tak si dávám.
0: Takže máme milovníka kávy. 250 gramů od nás, k tomu ještě šálek s počálkem. Všechno si to krásně užijte, naschledanou.
1: Díky.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
4: Přemoženská uzenina.
5: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na který záleží. Přemoženská uzenina CZ.
6: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
7: 8 hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
7: Ministr Šťastný bude jednat o používání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. V Přešticích se dnes představí 17 poskytovatelů sociálních služeb. Dnes čekejte zpočátku zmenšenou oblačnost, během dne oblačno až zataženo a přehánky, teploty do 14 stupňů. Hezké středeční ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů se dnes sejde se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budou jednat o možném využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Úřad v minulosti používání této techniky v Česku zakázal. Podle ministra by mohlo být opatření zavedené v reakci na sobotní výtržnosti fanoušků Slávie v derby se Spartou. Pokračuje Šťastný.
8: To není represe, to je otázka prevence. Pro nás je důležité, aby lidé, kteří poruší ta pravidla, tak bylo možné, aby právě ti pořadatelé mohli dostatečně identifikovat a ty jednotlivé skutky řádně zachycovat.
7: Šťastný už včera řekl, že chce taky nově zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje přímo na stadionech nebo zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště. V Přešticích na jižním Plzeňsku se dnes koná Den sociálních služeb. Na Masarykově náměstí prezentuje svoje služby nebo zdravotní pomůcky 17 vystavovatelů. Zúčastnit se můžou seniori, pečovatelé, ale i studenti oboru sociálních služeb. Doplňuje za město Přeštice Alena Langmajerová.
9: Někteří k nám vlastně jezdí jednou poskytovat informace svým zájemcům. Někteří třeba s sebou přiváží i různé aktivity. Máme tady kus bílou holí, odezírání žertů, geronto oblek, vlastně i simulaci těch věmů, kteří vlastně prožívají buď starší občané, seniory, anebo třeba nějakým způsobem zdravotně jako postižení.
7: Den sociálních služeb je možné navštívit od 10 do 16 hodin. V Plzni v nákupním centru na Borech skončilo kasino. Byla to poslední provozovna, která na území krajské metropole fungovala. Od začátku tohoto roku to přitom zakazovala městská vyhláška. Primátor Roman Zarzický upřesňuje, že ještě v březnu v Plzni fungovalo 5 provozoven s hazardem.
10: My jsme dělali metodický pokyn pro městské obvody, my jsme byli zároveň partnerem pro celní správu a pro další instituce typu městská nebo státní policie, takže my jsme ten monitoring prostřednictvím těchto organizací měli. Když jim bylo ráno to herní povolení, tak tam byl souběh porušení jak herní vyhlášky, tak zákona a v tu chvíli byly nucené ty kasína zavřít.
7: Francie čeká na potvrzení Česka, jestli bude hostit slavnostní start cyklistického závodu Tour de France. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. O pořádání startu ve stejném termínu usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobném vítězi Tour Tadej Pogačarovi. Podle ředitele závodu L'Etap Czech Republic Přemysla Nováka má Česká republika na svojí straně argumenty, jako jsou dostupnost Prahy a lokalit Křivoklátsko a Jižní Čechy v rámci okolních zemí Rakouska, Polska, Německa i Slovenska. A také velkou roli hraje bezpečnost České republiky. Sport. Fotbalisté Plzně ve finálové skupině šance ligy remizovali na hřišti Sparty 0-0. Fotbalista Václav Jemelka si na blížícím se mistrovství světa nezahraje. Obránce Plzně sice figuruje v širší nominaci trenéra národního týmu Miroslava Koupka, ale dnes ho čeká operace kolena a následná rekonvalescence. Informoval o tom kouč západočeského klubu Martin Hyský.
5: Počasí.
7: Zpočátku bude přechodně zmenšená oblačnost, jinak čekejte oblačno až zataženo a odpoledne přehánky. Večer budou srážky přibývat na celém území. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 7 až 10. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem pořadu je
11: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
7: Na dálnici D5 se na 6. kilometru ve směru na Prahu tvoří kolona. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Další zpravodajská relace v podání Petry Broučkové našla svou tečku, a to 5 minut po 8 hodině. Přejeme vám hezké ráno, dneska je středa s datem 13. května 2026. Dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo se bude týkat Pražského národního muzea. A to už za chvilku s Martinem Písaříkem. Teď Anna K.
5: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin 17 minut, hned 4 středoškolské týmy reprezentovaly Plzeňský kraj na mezinárodní robotické soutěži v turecké Antálii. Třeba s podvodním dronem nebo závodním vozítkem. Jak se jim dařilo, řekneme za chvilku. Počasí. Ještě teď ráno může být zejména v jižní polovině kraje přechodně i zmenšená oblačnost, jinak bude oblačno až zataženo a odpoledne se hlavně na severozápadě a západě kraje objeví i přehánky. Večer budou srážky přibývat na celém území, nejvyšší denní teploty mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu.
1: Nezapomeňte, blíží se den otevřených dveří v rádiu vašeho kraje.
2: Kromě klasických prohlídek našeho zázemí se můžete těšit i na bohatý doprovodný program.
1: Hvězdárna Rokycany nabídne promítání noční oblohy.
3: Herci z divadla Josefa Kajetána Tyla předvedou ukázky z muzikálů.
2: A pokud se vám nedaří dovolat do písniček pro vás, můžete mimořádně vaše přání namluvit přímo v rozhlase během dne otevřených dveří.
1: Navštivte nás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Plzni na náměstí Míru. Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: užívat svět.
1: V 8 hodin a skoro 23 minut vám řekneme, že středoškoláci z Plzně a Plané se na začátku května zúčastnili mezinárodní robotické soutěže v turecké Antálii. A konkurence byla velká. V 16 kategoriích mezi sebou soupeřili týmy z 23 zemí. Západočeši se rozhodně nestratili. Povídat si o tom budu právě teď s náměstkem hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimírem Krocem z Hnutí ANO. Přeji vám dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A pojďme upřesnit, odkud ty jednotlivé soutěžící týmy byly.
2: Tak jednotlivé soutěžící týmy byly prvé vítězové kategorii našeho robosoutěže, která probíhala předtím, a byli to tedy ti, kteří uspěli nejvíce. Byla to Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola, Elektrotechnická Plzeň. Ty měli podvodní dron a závodní vozítko, neboli robotička, který sledoval rychlost a dráhu. Potom to byla Střední průmyslová škola dopravní Plzeň, ty lítali s dronem, mini dronem, a Střední škola živnostenská a Základní škola Planá, která rovněž měla robovozítko, které sledovalo dráhu podle vytyčené linie.
1: Ano, už jste naznačil, s jakými robovozítky ty týmy soutěžily. Co přesně měly za úkol?
2: Ta mezinárodní soutěž v Turecku, která byla opravdu veliká. To mezinárodní soutěž, která byla rozdělena do několika kategorií. Účastníci soutěžili v kategorii robovozítko, drony a podvodní drony. My můžeme s úspěchem říct, že jsme byli jediní účastníci, kteří měli skutečnou ponorku. Tato zařízení si museli ty soutěžíci postavit, konfigurovat a vlastně v rámci celé té soutěže obsloužit. Takže v rámci jednotlivých soutěží potom plnili různé kategorie úkoly. Takže třeba pro robovozítka je to projetí dané dráhy po přesně určené linii. Ta dráha má několik komplikovaných úseků. Ono, aby to nebylo zase tak jednoduché, tak třeba spá pravouhlé zátočky a různě kombinovanou cestu k cílu. Hodnotí se čas a vozítko nesmí opustit tu stanovenou dráhu. U těch dronů je to obdobné, akorát, že tedy nejezdí po zemi a lítají ve mezném prostoru a musí proletět vytyčený prostor zase s různě rozstavěnými podvětovými překážkami. U podvodního dronu obdobně, a který tím, že se potopí a zároveň plní nějaké úkoly, které jsou mu pod hladinou určeny.
1: Posluchačům se v tuto chvíli musím omluvit za špatné technické spojení, to telefonní spojení nás trošku zlobí, přesto se pokusíme to domluvit. Jak to tedy dopadlo? Který ten výsledek můžeme brát jako nejlepší?
2: Já si myslím, že takhle, my při tom hodnocení, který budeme vycházet, když začnu. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola, elektrotechnická, která soutěžila v ponorkách, obsadila 18. místo v konkurenci 70 účastníků. Její robovozítko bohužel dráhu nedokončilo, to vypadlo v té jedné ze zátoček. Střední průmyslová škola dopravní lítala s dronem a byly 32. ze 186 soutěžních družstev a Střední škola živnostenská, Základní škola Planá, která jezdila s robovozítkem, tu dráhu nedokončila, ale tam není šance na opravu, takže jakoby nebyli klasifikovaný. Takže, ano.
1: Chtěl jsem pogratulovat k tomu 32. místu, to v té konkurenci vůbec není špatné.
2: Ano, je to vynikající. Já si taky myslím, že jak již bylo, jak jste řekl na začátku, že ty soutěžní týmy se rozhodně nemusí za svoji prezentaci stydět, protože každý začátek, a tohle to je začátek skutečně na úrovni velké mezinárodní soutěže, vždycky složitější, natož potom v podmínkách, které naše účastníci vlastně ani neznali. Takže při ocení naší první velké mezinárodní soutěže si více ceníme získané zkušenosti, než ty vlastně soutěžní výsledky by nejsou špatné.
1: V závěru poprosím už jenom velmi stručně i s ohledem na to pekelné spojení. Kdybychom si měli říct, v čem jsou ty soutěže důležité a přínosné, co bychom z vaší strany slyšeli?
2: Tak víte co, hlavně záměrem nás, našeho vlastně snažení tady v tom úseku je, aby jsme vychovali určitou skupinu nových mladých budoucích manažerů pro řízení regionu jako takového. Oni v té zahraniční konkurenci možnosti návštěvy, protože oni měli možnost navštívit Expo 2025 v Japonsku. Letos tedy předpokládáme, že bychom chtěli odjet na World Skills do Šanghaje. tak oni získají nejenom jazykové vzdělání, oni získají i zkušenosti a poznají ty trendy technického i společenského vývoje v rámci toho světového, té světové špičky. A to si myslím je pro ně velice důležité, protože sami si pak dokážou nějakým způsobem v rámci té své budoucí orientace profesního zaměření potom vybrat a už budou mít prostě našlápnuto k mnohem lepším výsledkům a budou mít mnohem větší znalosti než ty své konkurenti, kteří se toho nebudou moc zúčastnit.
1: Dodává náměstek plzeňského hejtmana Vladimír Kroc. Díky za veškeré informace, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Vy taky, naslyšenou.
1: Ještě jednou se omlouváme za špatné technické spojení.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Leo Express může od prosince zavést vlakovou linku mezi Prahou a Plzní. Šéf úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil, že to neohrozí vyváženost osobní železniční dopravy, provozované na základě smluv o veřejných službách. O zahájení řízení požádala antimonopolní úřad dopravní společnost Arriva. Merklín na jižním Plzeňsku postavil 6 bytů pro mladé rodiny. Jedná se o 2 nové domy na konci obce ve směru na Staňkov a projekt vyšel na 23 milionů korun. Podle starostky Jany Novákové ze Sdružení nezávislých kandidátů se byty začnou nabízet před prázdninami po kolaudaci. Zatím projevilo zájem už 24 rodin. Na dnešek připadá Český den proti rakovině. Květ měsíčku lékařského se světle fialovou stužkou si lidé můžou pořídit za 20 korun, buď od dobrovolníků v ulicích, nebo až do neděle na stovkách míst po celé republice. Letošní ročník je zaměřený na prevenci nádoru hlavy a krku. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů se dnes sejde se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budou jednat o možném využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Úřad v minulosti používání této techniky v Česku zakázal. V rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Do Bukurešti má přijet taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Hokejová reprezentace už je ve Švýcarsku před pátečním startem mistrovství světa. K týmu se nepřipojí gólman Daniel Vladař kvůli zranění lokte. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo a odpoledne místy přehánky. Večer budou srážky přibývat na celém území. Teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzně na začátku mostu, který vede z ulice U Prazdroje na ulici Lobeskou v úrovni čerpací stanice OMV, stojí odstavené auto. Projíždějte tam opatrně. Na dálnici D5 počítejte s kolonou už od 8. kilometru na Prahu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ve vtipech je možné všechno. Třeba i to, aby se v nich slova město, zeměkoule a jablko skloňovala způsobem, ze kterého by češtinář padal domdlob. Počkejte si chviličku, všechno uslyšíte v podání Petra Rychlého.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 8 hodin 40 minut a z rozhlasového archivu dneska vybíráme vtip v podání Petra Rychlého. Určitě pobaví i češtináře.
1: Krásný for o policistech, kteří mají závěrečné zkoušky před prázdninama. To je jeden přijde a řekne, to není možný. Tam na tu češtinu to je nějaký kreten. Jak to? Já jsem propad. Říká, no tak hele, píštelku mám za jedna, obušek za dvě. A čeština já budu opakovat. A co jsi měl za otázku? Poměrně jednoduchou. Vysklňovat jablko. A jak jsi to vysklňoval? No já myslím, že správně. Jablko, ty blko, on blko. Přijde druhý a říká, ty máš pravdu. Ten na češtinu, to je kreten. Tak já mám teda, ne jako ty, já mám píštelka 2 minus, obušek 3 a teď já budu taky opakovat. A co jsi měl za otázku? No abych vyskloňoval země kouly. A jak jsi to vyskloňoval? Já myslím, že správně. Země koule z tebe, koule z něho koule. Přijde třetí a říká, pánové, já nevím. Co o tom profesorovi, který je skvělý na češtinu, si jako myslíte? To je velice solidní člověk, který je velice spravedlivý. A říká, a co jsi měl za otázku? Tak, ale já mám píštělku 1, obušek 1. No já, ty jsi ho šprtej. No pozor, čeština 1. A co jsi měl za otázku? Těžkou, pánové, těžkou. Vyskloňovat město. A jak se to vyskloňuje? Jednoduše, město, tobě 200 a kapitánovi 5 kilo.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tears in the rain, slzy v dešti, bude dneska pršet? Zeptáme se.
1: Počasí.
0: A to meteoroložky Petry Polívkové, kterou zdravím a nejprve se ptám na aktuální stav. Jak to teď vypadá s počasím? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak aktuálně máme oblačno a zataženo, pouze na severu se vyskytují nějaké slabší přehánky a teploty už nám pomalu stoupají, v tuto chvíli se pohybují většinou mezi 5 až 8 stupně Celsia.
0: Bude dneska pršet?
2: Ano, bude to i nadále ve znamení nějakých přehánek, a to zejména na severozápadě kraje a bude i více oblačnosti, bude většinou oblačno i zataženo a hlavně na tom severozápadě, západě se objeví přehánky a večer by měly být srážky o něco četnější a to i na ostatním území kraje. Nejvyšší teploty dnes vystoupají mezi 11 až 14 stupňů Celsia, na horách tam by měly zůstat někde kolem 8 stupňů a opět nám bude foukat a bude vát mírný jihozápadní západní vítr o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu.
0: Že vy víte, co nás čeká i zítra?
2: Doufáme, že tak trošku tuším. Zítra bude většinou oblačno. Jen na horách může být počátku je zataženo s možností slabšího deště a lokálně se budou opět vyskytovat přehánky v těch dopoledních hodinách. Je pravděpodobnost o něco menší, četnější by měly být spíše až v těch odpoledních hodinách a spíše na severozápadě kraje. Ty srážky by měly ale během večera postupně ustávat a s menší pravděpodobností se může objevit i nějaká bouřka, ale ta pravděpodobnost není příliš vysoká. Teploty na zítra jsou podobné jako na dnes, také mezi 11 až 14 stupni a opět nám bude vát mírný jihozápadní vítr o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu.
0: Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dopravní komplikace čeká na řidiče, kteří míří z Plzně směrem na most. Kvůli rekonstrukci bude od 18. května zcela uzavřena estakáda kolem Třemošné. Víc už poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na výjezdu z Plzně ve směru na most pokračujeme v opravě mostní estakády nedaleko Třemošné. Zatím jsme práce soustředili převážně do prostoru spodní stavby. Teď už ale s opravou se přesouváme na horní stavbu mostu a to znamená, že od 18. května bude nutné celou estakádu úplně uzavřít. Během prací vyměníme mostní závěry, povrch vozovky i mostní příslušenství. Veškerou dopravu tak povedeme přímo přes Třemošnou, a to až do konce srpna.
0: Z dobrého rána je to úplně všechno. Vladimír Šťovíček se loučí v 8 hodin a 53 minut. Po 9. hodině Michaela Vondráčková.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že ve starém Plzenci je na svahu nad řekou Úslavou přírodní památka Černá stráň? Na území o rozloze přes 8 hektarů je chráněné naleziště skamenělin. V Břidlicích byly nalezeny skameněliny trilobitů, ramenonožců, ostrokošců, plžů a dalších. Černá stráň je jednou ze zastávek staroplzenecké naučné stezky.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dnes je Český den proti rakovině. Dobrovolníci ve žlutých tričkách v ulicích prodávají látkové květy měsíčku lékařského. Protipovodňová opatření plánují Štěnovice na jižním Plzeňsku. Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne přehánky a teploty do 14 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Dobrovolníci po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou je možné přispět na prevenci nádoru hlavy a krku. Během Českého dne proti rakovině bude kvítky měsíčku lékařského v ulicích nabízet zhruba 16 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách. Podle Milana Vošmika z kliniky onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Hradec Králové karcinomů přibývá.
2: Tomu všemu bychom mohli předejít, pokud by jsme velmi významně snížili ty rizikové faktory, ať už kouření, alkohol.
0: Lidem podle Vošmika může pomoct i očkování proti infekci HPV. Štěnovice na jižním Plzeňsku chtějí zavést první z protipovodňových opatření. Obec se chystá vybudovat největší z plánovaných suchých nádrží v povodí Losineckého potoka. Nejdřív je ale potřeba získat pozemky od dvou majitelů, říká starosta Štěnovic Jan Polívka z Hnutí STAN.
3: Myslím si, že to máme jako dobře rozjednaný a že to vypadá, že bychom ty pozemky mohli získat a že se domluvíme. Takže v okamžiku, kdyby se to povedlo, tak bychom samozřejmě chtěli tu suchou nádrž, která je opravdu tím nejdůležitějším, nejefektivnějším opatřením vlastně v celém tom návrhu, tak že bychom mohli potom nějak výhledově zrealizovat.
0: Merklín na jižním Plzeňsku postavil 6 bytů pro mladé rodiny a je o ně velký zájem. Jedná se o 2 nové domy na konci obce ve směru na Staňkov a projekt vyšel na 23 milionů korun. Uvedla to starostka Jana Nováková ze Sdružení nezávislých kandidátů. Obec začne nové byty nabízet před prázdninami po kolaudaci a v současné době má už 24 žádostí. Nájem bude do 150 korun za metr čtvereční, o něco vyšší bude u bytů s předzahrádkami. Sport. Jeden z nejlepších českých basketbalistů Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému pivotovi, který se jako třetí Čech v historii dostal i do NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a nové angažmá si už hledat nebude. Katalánský klub o tom informoval na svém webu. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne přehánky. Večer budou srážky přibývat na celém území. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 7 až 10. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni na začátku mostu, který vede z ulice U Prazdruje na ulici Lobezskou v úrovni čerpací stanice OMV stojí odstavené auto, projíždějte tam opatrně. Na dálnici D5 počítejte s kolonou od 6. kilometru na Prahu a na dálnici D5 na 94. kilometru ve směru na Rozvadově z důvodu prací na silnici uzavřen pravý jízdní pruh. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné středeční dopoledne se datem 13. května přejeme. Jsme rádi, že ho trávíte ve společnosti rádia vašeho kraje. My pro vás máme z archivu třeba vzpomínky na Miroslava Horníčka. Také pro vás připravujeme výběr zajímavých tipů pro dnešní den. S naší reportérkou se podíváme do Domažlic. Včelaři tam učí děti v rámci projektu Zdravá snídaně, vše o včelách. Tak nahlédneme zhruba za půl hodinky. Teď ovšem Miroš Birka, přejeme vám pohodu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Dnes máme 13. května a na den přesně před 115 lety se po 6. hodině ráno vznesl pilot Jan Kašpar se svým letounem do vzduchu. Podnikl první dálkový let v českých zemích a taky dosud nejdelší let v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Urazil úctyhodných 120 kilometrů z Pardubic až do Prahy.
1: Motor naskočil. Dřevěná vrtule letadla typu Blair Jo 11 se otáčí. Tak rychle pohled do vesty na hodinky. 6 hodin, 13 minut.
2: Puste!
1: Puste ho, ať už letí!
3: Vypráví tehdejší události rozhlasové pásmo z konce 80. let tady Kašpar, jak mě slyšíte. Před 115 lety Jan Kašpar se svým letadlem po startu zakroužil nad vojenským cvičištěm v Pardubicích, které posloužilo jako improvizované letiště a vydal se k Přelouči.
4: Zpočátku se

0: Letěl podél železniční trati Pardubice-Praha. V Kolíně jsem přelétl nádraží a nějakou továrnu, snad petrolku. U Českého Brodu jsem letěl zase podél silnice.
1: Jan Kašpar po cestě svým jednomotorovým hornoplošníkem nastoupal do výšky několika set metrů a dosáhl rychlosti kolem 80 km za hodinu.
2: Jan Kašpar si postavil vlastní Blériot, řekněme letoun systému Blériot, ovšem provedení Kašpar oproti tomu původnímu Blériotu byl větší, byl také dvoumístný. Měl větší dole, to znamená větší nádrže.
1: Popisuje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich. Zvlášť nebezpečný byl přelet nad samotnou kopcovitou Prahou. Viditelnost taky komplikovala hustá mlha nad Vltavou. K orientaci Janu Kašparovi nakonec pomohli Hradčany a s letadlem zamířil na jih.
3: V 7 hodin 45 minut se kolečka letadla odvážného inženýra Kašpara poprvé dotkla půdy v Chuchli.
1: Kde na něj taky čekali nadšenci. Nejen tímto počinem, ale taky dalšími menšími leteckými akcemi v Čechách Kašpar inspiroval nadšence do letectví. Kašparovo letadlo z památného dálkového letu můžeme dnes obdivovat v Národním technickém muzeu v Praze na Letné.
2: Je to vlastně originál, je jenom rekonstruovaný a od svého původního vzoru se liší jenom v detailech.
1: Ještě v tom samém roce 1911 překonal Jan Kašpar další milník, první let s cestujícím, a to z Mělníka do Prahy. Brzy poté ale létání zanechal a po smrti otce se věnoval správě rodinného majetku. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na Vlastimila Brodského teď z archivního snímku zavzpomíná Miroslav Horníček.
2: Do Prahy mě vlastně dostal Vlastík Brodský. Na něj chci teď právě vzpomenout. Už za války za mnou jezdil do Plzně na moje představení se dívat a učil mě. Vlastník mě učil, on mě učil třeba dělat tečky. Já jsem neklesal hlasem na konci věty. A hned v červnu 45 mě vzal do Prahy, dostal jsem se do Větrníku a dokonce mě našel byt. Ve Veletržní ulici číslo 3, dva byty, jeden byl jejich, jeden náš. Já tam bydlel s maminkou, on s rodičem a oba ještě svobodný. Kolik nám bylo? 28. Vlastník je mladším, on asi o 4 roky. Tak on tam bydlel s rodičem a jeho maminka byla vsacanka, tedy valaška, že? A jeho tatínek byl ostravský ochotník a měl zvláštní souboj s mou matkou. Moje matka byla fanda na mě, samozřejmě já byl jedináček, Vlasta byl jedináček, čili tatínek zase byl fanda na něj. Jenomže ten rozdíl byl v tom, že moje matka chodila a říkala, viděli jste Miroslava? Výborný, výborný. Když to starý pan Brodský, tedy starší pan Brodský, měl obrácenou metodu, ten mě vždycky potkal na schodech a říkal, viděl jste to našeho blba? V té nový roli to je k nekoukání, to je přece k nekoukání, jak on to voře. Já říkám, pane Brodský, co to říkáte, ty je vynikající. Prosím vás, co mi to vykládáte, tak nekoukání, jak on to hraje. Já říkám, ale ty je výborný. A on říkal, myslíte? A teď tak rád obracel, jo? Tak rád se nechal přesvědčit, že ten Vlastík je vlastně výborný. A tenhle boj spolu vedli, my jsme to ani netušili s Vlastíkem Brodským, jak moje matka s panem Brodským bojovali. Ale bojovali tvrdě. A moje matka měla takovou metodu, ona byla velice zvědavá paní, všecko, co se děje v domě, musela vědět. Tak měla po léta nachystanou za dveřma jednu botu, celý léta jednu botu a kartáč. A kdokoliv šel, tak ona vyšla ven na chodbu a čistila tu botu. No a teď, když šel otec Vlastíků, tedy starší pan Brodský, abych tak řekl, tak moje matka mu třeba řekla, pane Brodský, Miroslav napsal povídku a v neděli vyšla v novinách. A Brodský nespal do rána. Za týden jí potkala, povídá, paní Horníčková, Vlastík dostal hlavní roli ve filmu. A moje matka nespala týden. A tímhle způsobem se utkávali po několik let. My jsme to ani s Vlastíkem nevěděli. A jednou jsme seděli na chalupě ve Slunečné s Vlastíkem a ještě s jeho tatínkem. A tak jsme na to vzpomínali, na ta léta, že jo. A starý pan Brodský nám vyprávěl, on říká, kluci, to vy ani nevíte, co to bylo za bitvy. S maminkou za bitvy, co to bylo. Jak ona vždycky s tou botou vyšla ven a vždycky měla pro mě nějakou zprávu, nebo já pro ní, že jo. A jednou prý toto vrcholilo vůbec. Já prý takhle jdu po schodech a maminka mě tam čeká vaše a říká, pane Brodský, tak jsem viděla včera toho vašeho Vlastíka ve filmu. To byla taková volovina. Proč on to bere, tyhle roli? Má to zapotřebí, kdy to bylo k nekoukání, kdy to bylo tak blbý. A starý pan Brodský se zasmál a povídá, pane Horníčku, dneska vám to přiznám, já už nevěděl, co jí na tohle říct, tak jsem jí řekl, polip si šos, babo. Teď necháme pauzu, aby to mohli vystřihnout. On neřekl šos.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, i dnes pro vás máme výběr tipů pro dnešní den. Třeba v Semlerově rezidenci v Plzni se dnes uskuteční veřejné natáčení podcastu Od západu nefouká Plzeň a její příležitosti. Architekt Petr Klíma přivítá architekta Romana Koudského a architektku Editu Lisecovou. Akce startuje v 18 hodin. Obvodní knihovna Skvrňany a M-klub zvou na koncert Mezi knihami. Od 18 hodin vystoupí plzeňská bluegrassová kapela Old Band, která hraje od roku 2009. Plzeňská měšťanská beseda uvede dnes snímek Někdo to rád v Plzni. Promítání začíná v 19.30. Ve Františkových lázních si zájemci mohou od 16 hodin prohlédnout budovu Císařských lázní v rámci komentované prohlídky. Z důvodu omezené kapacity je ale třeba si ji předem rezervovat, a to na recepci hotelu Pavlik. A Karlovarská hvězdárna nabízí od 18 hodin a 18 minut besedu s hvězdářem. Tentokrát se bude diskutovat na téma Přistaneme na Marsu? Tak tuhle otázku asi necháme otevřenou a do dopoledního vysílání teď přispějí brontosauři. Pěknou středu přejeme.

0: A my také jdeme dál, konkrétně míříme na Domažlicko, odkud se bere med, jak vypadá úl a kolik se do něj vejde včel. To vše se děti z mateřských a základních škol dozví hravou formou v rámci projektu Medové snídaně. S podporou Ministerstva zemědělství funguje už od roku 2015. Letos se ho zúčastní zhruba 7,5 tisíce dětí z celého Česka. Poprvé se zapojila i mateřská škola Michlova v Domažlicích.
1: Včelička, znáte ji každej?
2: Jo.
1: A víte, co včelička dělá?
2: Opiluje.
1: Opiluje, to je to nejdůležitější, ano.
3: Dětem z mateřské školy Michlova v Domažlicích o včelách vypráví včelař Jaroslav Císař.
1: Víš, jak vypadá kávová lžička? Tak půl lžičky týhlentý přinese včelka za celý svůj život.
3: Přinesl jim na ukázku i včelí úl, plástvy a další vybavení.
1: Takovýhle úl, česné zrovna z druhé strany, tady tudy lítají včely ven a nosí ten med a pyl, to je jejich chlebíček.
3: Děti si 3 hodiny mohly vyzkoušet i včelařské kombinézy.
1: Strč tam ručky, tak nějak, pozor na nos.
3: Včelařskou kombinézu si vyzkoušel i Oldík, tak jaké to bylo?
4: Bylo to dobrý.
3: Nelinko, co ty jsi se dověděla?
5: Jak včely někdy dlouho lítají a že si sbírají med v lese někde.
6: Dozvěděli jsme se zajímavé informace o životě včel a děti přednáška moc bavila.
3: Říká paní učitelka Kateřina Pivoňková.
6: Přibližně 40 dětí se zúčastnilo přednášky.
3: Dětem tady život včel a včelaře přiblížil vedoucí základní organizace včelařů v Blížejově na Domažlicku Jaroslav Císař. Co všechno se tady během toho projektu děti dozví?
1: Dozví se, kdo ve včelstvu je, co včely dělají a jaké donáší z přírody komodity, to znamená med, pyl, propolis. No a potom, co ještě vyrábí sami včely, to je vosk, mateří kašička a jed.
3: Vy jste dětem přineslo i praktické ukázky.
1: Základní ochranné pomůcky, to je kombinéza plus rukavice, no a dále pomůcky, co potřebuje včelař pro práci v úle, to je kuřák, rozpěrák, kleště na vyndavání rámku, no a odvíčkovací vidličku, která slouží při vytáčení medu.
3: Jaký vidíte přínos tady v tom projektu?
1: Rozvoj včelařství a propagace včelařství podle mého názoru musí začít od těch nejmenších, aby jsme měli nějaké nástupce do budoucna.
3: A další školy se můžou do projektu hlásit. Z Domažlic Martina Klímová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: byla pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den.
3: Když v baru
2: hosty. První definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů. Letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. Atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aja. Papež přežil a dva roky po atentátu Aju v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
4: Vítej, zlatý hetriku!
2: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
4: David Moravec! Gól!
2: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
4: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
2: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olomouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně a já přeju hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Začaly práce na dálničním přivaděči z Plzně do Domažlic. Řidiči musí počítat s částečným omezením. Stavební učiliště v Plzni dokončilo energeticky úsporná opatření. Meziroční inflace v dubnu zrychlila na 2,5%. Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne přehánky a teploty do 14 stupňů. Hezké středeční dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou poškozeného povrchu na silnici 26 z Plzně na Domažlice. Práce se týkají dálničního přivaděče od okružní křižovatky Domažlická Folmavská počerpací stanici MOL. Řidiči proto musí počítat s omezeným průjezdem, vysvětluje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: V obou směrech plzeňského dálničního přivaděče bude v uvedeném období probíhat pokládka nového mikrokoberce a oprava stávajícího. Provoz v místě stavby bude veden jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy. Veškerá dopravní omezení budou koordinována s už probíhající stavbou na silnici 1/26, kterou je oprava nedalekého mostu u Sulkova.
0: Dopravní omezení mají skončit do 7. června. Střední odborné učiliště v Plzni v Borské ulici dokončilo zateplení fasády a střechy. Škola má taky novou vzduchotechniku i fotovoltaickou elektrárnu. Díky úsporným opatřením učiliště ušetří ročně 47% dosavadních nákladů na energie. K příjemnějšímu prostředí pak pomáhá automaticky řízená vzduchotechnika. Jan Kazda ze zhotovitelské firmy popsal, v jaké situaci například nový systém pomůže.
3: Se stane, že uklízečky vlastně použijou nevhodný prostředek a ty žáci, kteří přijdou do třídy, tak samozřejmě vlastně ty pachy vlastně vnímají a ty určitý škodliviny na ně působí. Takže my vlastně před každou třídou nebo před každým vyučováním provětráme vlastně ty třídy a připravíme je, aby byly hygienicky kvalitní prostředí, aby tam bylo.
0: Úsporná opatření přišla na 90 milionů korun. Necelou polovinu pokryje evropská dotace, zbylou část doplatí zřizovatel školy, tedy Plzeňský kraj. Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%.
1: Sport.
0: Nadstavbová skupina o titul ve fotbalové šancelize dnes pokračuje zápasy třetího kola. Liberec v 17 hodin a 30 minut nastoupí v Hradci Králové. Jablonec ve 20 hodin čeká duel v Praze proti Slavii. Kvůli disciplinárnímu trestu se bude hrát bez přítomnosti diváků.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne přehánky, večer budou srážky přibývat na celém území, nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 7 až 10, povane mírný jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Prahu stále počítejte s kolonou už od 8. kilometru. A dále na dálnici D5 mezi 110. a 89. kilometrem u Kladrub ve směru na Plzeň dejte pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné středeční dopoledne přejeme i 4 minuty po 10. hodině. Už jste se na nějaké prohlídce zajímavého historického objektu setkali s průvodcem, který ve vás zanechal opravdu hlubokou stopu, zážitek. Zkrátka, jeho výklad byl na potlesk. Potlesky pravidelně sklízí Jiří Petrásek, průvodce po lozových interiérech v Plzni. A právě Jiří Petrásek bude naším dnešním hostem. Ve studiu ho přivítáme už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

A jak jsme slíbili v našem dopoledním vysílání, je teď čas na setkání s hostem. Dnes tak trochu pomyslně budeme procházet se elegantními salony první republiky, protože naším hostem je Jiří Petrásek, průvodce po lozových interiérech v Plzni. Dobrý den.

0: Dobrý den, paní Vondráčková.
1: Kdy jste poprvé objevil kouzlo lozových interiérů a čím vás tak zasáhli, zaujali?
0: Popravdě jsem během svého mládí o nich nevěděl a objevil jsem je úplnou náhodou. Teďka zrovna to příští týden bude 10 let, kdy provázím a tehdy jsem byl v prváku na vysoké škole a chtěl jsem si najít nějakou studentskou brigádu, jenomže jsem nechtěl jít pracovat s nějakými těmi oleji do McDonaldu nebo něco, jelikož mi to trošku smrdí. A tehdy jsem byl u prarodičů a koukali jsme si jednu krásnou neděli na pořad Toulavá kamera a tam ukazovali právě, jako je zvláštní byty. Babička mi řekla tehdy, ať tam napíšu, že ze mě udělají průvodce, no, tak...
1: Dopadlo to dobře.
0: Dopadlo to dobře.
1: Pamatujete si na svůj úplně první vstup do některého z těch bytů, jaký to byl pocit pro vás?
0: Pamatuji, to bylo něco transcendentního, co mi právě změnilo život. A byla to vstupní hala na Husově ulici 58 do vily pro Brumelovi, kterou Loos navrhl dle schodiště v domě ve Výmaru, který byl pro Johanna Wolfganga von Goethe. A právě to schodiště od Goethe vnesené do plzeňského de facto obyčejného domu mě uchvátilo.
1: My jsme říkali, že jste průvodce po lózových interiérech. Víme, že jich je několik. Kolik přesně a kde v Plzni?
0: Celkem jich tady Adolf Loos mezi lety 1907 až 1933 navrhl 13 pro ty nejbohatší z nejbohatších rodin, které pojilo jak jednak bohatství, tak víra, všechno to byly rodiny židovské, tak to, že byly propojeny. A dodnes se jich několik dochovalo. Bavíme se o nádherném domě. Ty, které ukazujeme v rámci našich prohlídek, tak to je byt pro továrníka Brumela na Husově ulici 58. Pak druhá trasa, kterou si můžete projít, obsahuje dva byty. To je byt na Klatovské 12 pro doktora medicíny Josefa Fogela a pak druhý v Bendově ulici číslo 10 pro chemického průmyslníka Krause a pak ten největší, patrně i nejdražší v celé Plzni z počátku 30. let a to je rezidence, kterou si nechal navrhnout velkoprůmyslník Oskar Zemler, majitel drátoven vedle Vochova.
1: A vy tedy provázíte po všech těchto objektech.
0: Ano.
1: Máte docela těžkou práci, ale v krásném prostředí, to musím říct. A slyšela jsem, že prý zažíváte potlesk, velký potlesk po každé prohlídce.
0: Určitě to, jenom bych řekl, že to není práce těžká, protože vždycky se říká, že člověk si má najít takovou práci, aby byla jeho koníčkem, takže pro mě to v žádném případě práce těžká není, jelikož mě tam baví ty usměvavé tváře, které mě naplňují a určitě bych neřekl, že jenom já se setkávám s potleskem. My máme úžasný tým úžasných průvodců, je nás třeba 20 až 30. Všichni tou prací žijeme a dovolím si říct, co jsem i tak slyšel od kolegů, viděl prohlídky kolegů, takže všichni se setkávají s potleskem nadšených návštěvníků.
1: Tak zdravíme i vaše ostatní kolegy. Co mě velmi zajímá, tak to je samotná osobnost Adolf Loos v Plzni, ale na to se zeptám zase za chvilku po písničce.

0: Hostem v našem dnešním dopoledním vysílání je Jiří Petrásek, průvodce po Lózových interiérech v Plzni. A my jsme slíbili, že teď připomeneme samotnou osobnost Adolfa Lóze a jeho odkaz. Kdo podle vás byl jako architekt a jako osobnost?
1: Tak, Adolf Lóz nebyl jenom architekt. On byl všechno možné. On byl bytový designér, návrhář. Několik statí věnoval i potravinám, návrhářství oděvnímu. Dále to byl bohém, výstředník. Takže já bych celkově, kdybychom se měli bavit o Adolfu Lózovi, já bych použil pojem fenomén.
0: Fenomén Adolf Lóz.
1: Ano.
0: Dobře. Čím byly jeho interiéry na tu svoji dobu revoluční? Takové slovo jsem četla přímo revoluční. Vnímáte to tak?
1: Vnímám to tak určitě, neboť v té době jsme na počátku století a tehdy z jedné strany nás tlačí stále ten historismus, to, jak říkají politologové, to dlouhé 19. století a zase začíná to krátké turbulentní 20. a ten funkcionalismus, což třeba pro nás, pro Plzeňáky, tak je budova bývalého bufetu Ádrie. To je funkcionalismus. A nebo pro naše posluchače z Doubravky, tak je to Tomáškova vila. Lóz byl něco mezi. A zároveň něco, co se vyhraňovalo. On totiž ty byty obkládal. Tvrdil, že gentleman se z okna nedívá. Takže on vytvořil takovou slepou větev architektury, která naprosto předčila svoji dobu, ale zároveň v něčem navazovala na tu kontinuitu minulých dob.
0: Adolf Lóz je prý také známý výrokem, že, a teď cituji, ornament je zločin. Jak tomu máme dnes rozumět?
1: Jeho nejslavnější kniha se jmenuje Ornament a zločin. Občas se používá trošku nepřesně, ornament je zločinem. A je to proto, že ty secesisté v Plzni, třeba měšťanská beseda, tak ti dělali plno štuk, barev. A tím, že děláte ty štuky, tak to vám přidělává práci. To, že vám přidělává to práci, tak vám to ubírá čas. Tím, že vám to ubírá čas, vám to ubírá život. Lóz prohlásil, že tvorba ornamentu vraždí řemeslníka ve výsledku.
0: Tak to necháme doznít, tu myšlenku, zamyslíme se nad tím. Mnoho lidí si spojí Adolfa Lóze hlavně s Vídní. Jak se vlastně ta jeho stopa dostala do Plzně?
1: Adolf Lóz se narodil v Brně. Jenomže Brno v té době bylo na Vídeň hodně navázáno. Byla to doba rakousko-uherské monarchie. A Lóz se tam přesunul a začínal tam tvořit, zejména díky tomu, že on se tam znal s tím, nebo seznámil s tím kruhem té vídeňské intelektuální elity. Jeho nejlepším přítelem se stal expresionistický malíř Kokoška. Mezi jeho dalšími kamarády byli třeba básník Petr Altenberg, skladatel Schönberg, anebo s Čechami svázaný Čech, malíř Jan Zrzavý. A právě ve Vídni měl své první realizace pro ty boháče právě navázané na tu vídeňskou inteligenci.
0: No a v Plzni si prý našel manželku?
1: Ano,
0: je to správná informace?
1: Ano. Lóz byl třikrát ženatý a ke sklonku svého života ve svých 59 letech přichází do Plzně, aby navrhl několik dalších interiérů z těch celkem 13 a zároveň, aby dohlédl na to, že Sklatovské 12 bude právě kousek vedle rozhlasu na náměstí Míru číslo popisné 2 přenesený byt pro továrníka se železními výrobky Otto Becka. A právě tam se už starší Adolf Lóz, trápený mnoha zdravotními problémy, seznamuje s mladíčkou 21-letou Klárkou Beckovou, se kterou se žení a vydrží spolu 2 roky.
0: Tak je to pravda. Ještě se zeptám, v čem jsou plzeňské interiéry unikátní, řekněme i v tom evropském měřítku?
1: Samozřejmě počtem. Protože hned po Vídni, tak se jich dochovalo nejvíce v Evropě. V těch celkem těch 13, tak naše prohlídkové okruhy obsahují 4 a dalších několik. A třeba je nepřístupných, ale stále existují. Mohu zmínit třeba Klatovskou 19, kde měl svůj byt velkoprůmyslník Hugo Semmler. Ten byt se momentálně opravuje a doufáme, že třeba do 2 let, tak tam bude otevřený ten byt a spolu s ním muzeum generála Petna.

0: Lucie Bílá dospívala a naším hostem ještě chvilku bude Jiří Petrásek, průvodce po lozových interiérech v Plzni. Už tady mnohé zaznělo, ale já jsem přemýšlela o tom, co tak asi lidé říkají, jak jako reagují, když vstoupí do takového interiéru. Je třeba něco, co nečekají, co je překvapí?
1: Adolf Loos by ty koncipoval tak, že tvrdil, že zvenku dům nesmí nic prozradit, že to krásně skrývá se uvnitř. Kolikrát lidé chodí a ani si neuvědomují, co je uvnitř. Tady v Plzni tvořil nejen Loos, ale i jeho žáci. A tady se dochovalo mnoho a mnoho bytů. A zvenku skutečně nepoznáte nic. Takže vy vejdete do obyčejného činžáku, jdete po obyčejném činžovním schodišti a najednou se před vámi objeví monumentální prostor, obložený těmi nejdražšími dřevy, nejdražšími mramory, doplněný o mnohdy pittoreskní prvky, jako je třeba koberec, plsti na kulečník a tak dále.
0: Takže ta velikost ohromí.
1: Ano.
0: Jsou třeba nějaké detaily, kterých si vyloženě všímají návštěvníci?
1: Detaily úplně bych neřekl, spíše je zajímají třeba ty mramory, ty materiály. Jde o to, co toho člověka daného zajímá, to nejde paušalizovat. Třeba kolikrát, častokrát přijde člověk, který se, je to technik, a zajímá se o to, jak fungovalo topení. Nebo naopak přijde nějaká noblesní dáma a spíše než samotná architektura jí zajímá, jak lidé chodili oblékaní, jak žila tahle ta luxusní noblesní společnost mezi oběma světovými válkami.
0: A vy, když provázíte skupinku, tak se snažíte spíš vysvětlovat architekturu a nebo naopak vyprávět ty lidské příběhy a nebo to propojovat?
1: Všechno je spojené se vším. Jsou to propojené příběhy. My, abychom si mohli povídat o společnosti za první republiky, tak nemůžeme vynechat architekturu. Abychom si mohli povídat o architektuře, nemůžeme vynechat jednak společenské náležitosti, jednak kulturně nějaké historické náležitosti a tak dále. Protože ta první republika, to bylo tak specifické období našich dějin, vklíněné mezi Habsburskou monarchii a poté druhou a třetí republiku, že skutečně jako je to období, které je samo pro sebe a je navzájem úžasně propojeno. A určitě si myslím, že je zajímavé si to prohlédnout a připomenout si, jak krásně se dříve žilo v těm lepším rodinám.
0: Tak teď jste nás nalákal. Pokud bychom přijali pozvání a chtěli navštívit Loosovy interiéry v Plzni a třeba jsme tam ještě nikdy nebyli, poraďte nám, kde začít a jak se vlastně objednat?
1: Kde začít? Tak za mě osobně tohle není pro naše posluchače jako žádná tady odborná jako rada nebo nutnost, ale podle mě je nejlepší vzít to kontinuálně. Začít Brumelovým domem, který navrhl Adolf Loos ve 27. pro takovou bohatou rodinu, ale byli i bohatší. Poté doporučuji jako druhou trasu byt Krausových a Fogelových v počátku přelomu 20. a 30. let a zakončit to monumentální Semlerovou rezidencí z 30. let a stačí zadat do Google či Seznamu Adolf Loos a vyběhne vám nějaký odkaz, přes který ho koupit, buď Visit Plzeň nebo stránky Go Out, anebo stačí zajít do informačního centra města Plzně, buď na takzvanou palubu Hamburg u nádraží, nebo do informačního centra na náměstí Republiky vedle rytíře Žumbery, tam vám určitě lístky rádi prodají.
0: Tak děkujeme i za tohle doporučení a ještě se na závěr zeptám třeba i na další vaše oblíbená místa v Plzni. Pokud někdo třeba není přímo z Plzně a zamíří do Plzně, co ještě neopominout, co navštívit?
1: Tak, já to asi řeknu ze své profesní praxe průvodce a my jako organizace Plzeň Turismus nabízíme mnoho tras, po kterých si můžete prohlédnout krásy našeho nejen průmyslového města. Například máme trasu po městě, to nejlepší z Plzně si nazývá. Dále máme trasu příběhy fasád, kde si můžete prohlédnout krásy těch nádherných štukových výmaleb. A za mě osobně, jelikož ty rodiny, které v Plzni měli ty byty od Loose, byly rodiny židovské, tak za mě ještě zajímavé zmínit okruhy po staré synagoze, která je tak zajímavě schována v sadovém okruhu uvnitř činžáku a také prohlídku velké synagogy, ve které se můžete jít podívat i na věž a z té shlédnout na Klatovskou třídu. A můžete si představit, jak asi vypadala před těmi 100 lety, kdy to nebyla výpadovka na Klatovi, ale kdy se jmenovala Legionářská, kolem ní bydleli továrníci a byla osázena stromy a bylo to korzem.
0: Tak máme tady jaro, to je čas výletů, tak třeba zrovna Plzeň může být ideálním místem nejen pro plzeňáky, ale také pro ty mimoplzeňské, kteří přijedou a třeba se na prohlídkách setkají i s vámi. Tak vám moc děkujeme za dnešní milé povídání. Naším hostem byl Jiří Petrásek, průvodce po losových interiérech v Plzni. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný zbytek dne.

0: A teď je jedna prosba z Karlovarska. Záchranou a odchytovou stanici zvířat v Dalovicích u Karlových Varů několikrát během roku vykradli zloději. Naposledy si odnesli veškeré vybavení, které stanice k práci potřebuje. Poškodili i zámky dveří a oplocení. Škoda přesáhla 100 000 korun. Stanice teď funguje v omezeném režimu a žádá veřejnost o pomoc ve sbírce.
1: Takže teďka jsme tady v prostorách, kde máme takový dvě nouzové ubikace, kam umístíme pejsky, když je zima, aby měli prostě trošku teplo. Tady bylo naftové topení. To naftové topení bylo asi jediné, co tady mohli ukrást a zmizelo taky.
2: Říká vedoucí záchranné a odchytové služby v Dalovicích u Karlových Varů Petr Prokeš. To není jediná škoda, která vám vznikla. Ty další tak jsou v té hlavní budově.
1: Tady byly původní petlice na visací zámek, který pachatel vylomil krumpáčem, který tady našel v areálu.
2: To místo máte zabezpečené, přesto se sem nějací zloději vandalové dostali.
1: Pachatelům se podařilo vyřadit z provozu elektronické zabezpečovací zařízení.
2: Co všechno se ztratilo?
1: Byly tady sady narkotizačních střel, byla tady čtečka mikročipů, odchytový rukavice.
2: Můžete i přesto fungovat dál? Vy jste byli letos vykradení už po druhé?
1: Ano, je to tak a vlastně i v předchozích letech došlo k několika případům vykradení, ať už našich zásahových vozidel přímo z parkoviště, který bylo střeženo kamerou, tak vlastně i došlo k otevření garáže, kam jsme se snažili některé věci ukrýt.
2: Dá se tomu vůbec něco říct?
1: No, k tomu se nedá nic moc říct, akorát jako člověk samozřejmě uvažuje na tom, kdo, proč a jak, a jediný, jak já si to vysvětluji, že se jedná o cílený pokus o likvidaci naší firmy.
2: Můžete i přesto fungovat dál?
1: Můžeme fungovat s velice omezenými možnostmi, ve své podstatě ze tří aut, která máme k dispozici, máme vybavení pouze do jednoho, a to ještě v nějaký omezený míře.
2: Když jste sem přišel, asi to byl pro vás šok.
1: No tak byl to opravdu velký šok, že už jsem nestačil být ani naštvaný, jenom jsem konsternovaně vzal telefon a zavolal jsem prostě na místo hlídku policie, no.
3: Mohu potvrdit, že se zabýváme vloupáním do objektů v Dalovicích. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež.
2: Říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
1: Když si představím třeba jenom čtečku mikročipů, tak je to krabička s tlačítkem a s displejem. Tohle nejde prodat, protože to nikomu k ničemu není. Akorát, že ta krabička stojí taky 5-6 tisíc.
2: Dodává Petr Prokeš, kterého překvapila solidarita od lidí a nabídka pomoci. Zájemci také můžou přispívat i v rámci dobročinné sbírky na platformě z Nesnáze 21 nebo v rámci sbírky schválené Karlovarským krajem.
1: Jsme za to velice vděční samozřejmě za každý příspěvek, protože přesně za tyhle ty peníze dokoupíme to, co nám chybí, ale až potom, co tento objekt řádně zabezpečíme.
2: Záchranná a odchytová služba pro zvířata v kraji působí už více než 10 let. Spolupracuje s veterináři, policií a hasiči. Z Dalovic u Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň.
4: Přijďte si prohlédnout vysílací studio, přenosový vůz nebo naše rozhlasové muzeum.
3: Pořad, aby řeč nestála, vám zprostředkuje veselé historky z rozhlasového zákulisí.
4: Připravili jsme toho ale mnohem víc.
5: Těšit se můžete i na ukázky z

0: 10 hodin 52 minut a teď vás ještě pozveme do Měčína na Klatovsku, do Anglie s Karlem Čapkem. Tak to je název výstavy, kterou si zítra odpoledne můžete prohlédnout právě v Měčíně. Je inspirovaná Čapkovou cestopisnou knihou Anglické listy. Koná se v prostorách Měčínské základní školy a původně byla určená jenom pro interní záměry školy.
1: Součástí slohové a komunikační výchovy v oblasti českého jazyka je mluvený projev. A tím, že děti málo čtou nebo nečtou vůbec, tak pokulhává i ten mluvený projev, protože slovní zásoba není až tak dostačující. A rozhodli jsme se výstavu tedy přiblížit veřejnosti, aby si žáci v rámci komunikace a mluveného projevu zkusili, jaké to je se prezentovat.
2: Spolu s češtinářkou Petrou Levou vás tudíž na výstavě v Měčínské základní škole uvítají deváťáci v rolích průvodců.
3: Dobrý den, já jsem Bára z 9. ročníku. Chtěla bych vám představit tady jeden panel, můj nejoblíbenější panel, ve kterém Karel Čapek vypráví o lidech v Anglii. Popisuje, že lidé jsou tam velice milí, ale udržují si rozestup. Velice se mu zamlouvá móda mužů a zamiloval si hraní golfu.
1: Na základě výuky literární výchovy, já teda hovořím za druhý stupeň, kde vyučuji, jsem se rozhodla nějakým způsobem aspoň částečně motivovat žáky k poznání některých spisovatelů a rozhodla jsem se tedy pro Karla Čapka a žánr cestopisu.
2: Výstavu do Měčína zapůjčil památník Karla Čapka ve Staré huti u Dobříše, který jste oslovila?
1: Ano, ano. Ten památník jsme oslovili, byli velmi vstřícní, jeli jsme si výstavu vyzvednout a přivezli do školy a pak už to všechno jelo podle plánu. Památník Karla Čapka ve Strži nabízí i zapůjčení dalších putovních výstav a jsou všechny velmi zajímavé.
3: Na každém z těchto panelů můžete vidět fotografie, které ale Karel Čapek nevyfotil. Jsou normálně barevné. Karel Čapek totiž neměl fotoaparát. Měl však fotogenickou paměť, takže si po příjezdu domů kresl nákresy. Zrovna tady můžete vidět nákres oveček nebo lesa.
2: Jedinečnou možnost navštívit výstavu do Anglie s Karlem Čapkem budete mít zítra ve čtvrtek 14. května.
1: Budeme vás čekat u zadního vchodu ve škole ve 14.15.
3: A moc se na vás všichni těšíme.
2: Z Měčína Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Přešticích se dnes představuje 17 poskytovatelů sociálních služeb. Mateřská škola Michlova v Domažlicích se poprvé zapojila do projektu Medové snídaně. Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne přehánky a teploty do 14 stupňů. Pěknou středu u zpráv přeje Petra Broučková. V Přešticích na jižním Plzeňsku se dnes koná Den sociálních služeb. Na Masarykově náměstí prezentuje svoje služby nebo zdravotní pomůcky 17 vystavovatelů. Zúčastnit se můžou seniori, pečovatelé, ale i studenti oboru sociálních služeb. Doplňuje za město Přeštice Alena Langmajerová.
2: Někteří k nám vlastně jezdí takhle poskytovat informace svým zájemcům, někteří třeba sebou přiváží i různé aktivity. Máme tady kus bílou holí, odezírání žertů, geronto oblek, vlastně i simulaci těch věmů, kteří vlastně prožívají buď starší občané, seniori, anebo třeba nějakým způsobem zdravotně jako postižení.
0: Den sociálních služeb je možné navštívit do 16 hodin. Přiblížit dětem život včel a práci včelaře se snaží projekt Medové snídaně. Od roku 2015 ho pořádá Ministerstvo zemědělství. Letos se ho zúčastní zhruba 7,5 tisíce dětí z mateřských a základních škol z celého Česka. Poprvé se zapojila i mateřská škola Michlova v Domažlicích, kde dětem přednášel včelař Jaroslav Císař.
3: Dozví se, kdo ve včelstvu je, co včely dělají. Ilustroval jsem jim základní pomůcky, které potřebuje včelař, to znamená kombinéza, kuřák, rozpěrák, kleště na vyndavání rámků. No a propagace včelařství musí začít od těch nejmenších, aby jsme měli nějaké nástupce do budoucna.
0: Zhruba 200 tisíc seniorů v Česku dál pracuje i po odchodu do důchodu. Podle statistik Ministerstva práce je to zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Většímu zaměstnávání seniorů by podle Hospodářské komory pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Teď mají například odpuštěné důchodové odvody. V ruské astrachaňské oblasti u Kaspického moře hoří plynárenský závod. Požár údajně způsobily trosky sestřelených ukrajinských dronů. Na síti Telegram to napsal gubernátor oblasti Igor Babuškin. Podle něj nejsou oběti ani zranění. Sport. České hokejistky nově povede americký trenér Brian Idalsky. 55-letý kouč Vancouveru v zámořské PVHL nahradí Kanaďanku Karlu McLeodovou. Informoval o tom Český svaz ledního hokeje.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne přehánky, večer budou srážky přibývat na celém území. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 7 až 10. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na Rokycanské ulici pod obchodním centrem Rokycanská směrem z Plzně probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Na dálnici D5 ve směru na Prahu stále počítejte s kolonou už od 8. kilometru. A na dálnici D5 na 45. kilometru ve směru na Prahu je uzavřen levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I po 11. hodině je s vámi rádio vašeho kraje. Šumavské rašeliniště Mrtvý luh začalo vznikat před více než 10 tisíci lety. Vytvořila se tu mocná vrstva rašeliny, kde se dnes vyskytuje velké množství živočichů a také rostlin. Více vám řekneme v dnešním dílu seriálu Příběhy nejen šumavské, a to už za chvilku. I nadále přejeme pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: lásku v svět.
1: Čekárny naděje. Před odchodem do nemocnice se zdá každý den zamračený. Držím za ruku svou ženu a mlčím. V tašce mám pyžamo a fotografie rodiny. Jsem čekatel na bolest a na uzdravení. Hledám laskavé slovo. V bolesti a ve strachu je člověk vždycky sám. V kapse kabátu svírám křížek a hledám zapomenutá slova Otčenáše. Dívám se na ceduly příjem pacientů a minuty se vlečou nekonečně a tiše. Jen srdce bije na poplach. Myslím na minulost. Proč ke mně přišla nemoc? Proč nejsem statečný? V čekárnách nemocnic jsou zbytečné tituly, bohatství, sláva. Sebelepší šaty nezaženou tíseň. Erární pláště, vůně desinfekce, na dveřích u sálu svítí tajemné červené světlo. Nevstupovat. Někde nad sebou u bílého stropu se objevuje stín. Anděl vlídně šeptá, neboj se, človíčku, vrátíš se, budou na tebe čekat děti, žena, vnoučata a na stole bude puget šeříků a kakaový dort se šlehačkou. Miliony bílých osudů sedí v čekárnách celého světa a miliony květin čekají. Návrat domů je nejkrásnější věta. Ahoj táto, vítáme tě doma. Slibuji si, že budu hodný ke všem lidem, že nepustím

0: do svého srdce závist a zlobu. Nejsem sentimentální optimista. Děkuji životu za každou laskavou chvíli, za každé milé setkání. Život je neopakovatelný příběh. Raduji se, že v něm mám malou roli. Mrzí mne, že nemohu všechny ty, které mám rád, navštívit a říci jim, že jsem dostal od lékařů a od Pána Boha novou šanci. Vítám Úsvit. Objímám svou ženu, básním nahlas. Vrátil jsem se domů, jako do ráje. Nejsem svatej, ty víš, že to pravda je. Nechce se mi, lásko, ještě odejít. Pane Bože, díky, že mne necháš žít. Jarmila se udivně zeptala, kde jsi to napsal. Usmál jsem se v čekárně nemocnice.
1: Fouskův svět.

0: Daniel Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A teď krátce před 11:30 vás vezmeme na Šumavu. Název největšího rašeliniště v Čechách, Mrtvý luh, tedy nezní moc poeticky. O to zajímavější ale je, jak toto místo s rozlohou přesahující 350 hektarů k názvu přišlo. Jak se dozvíme od Ivy Kokešové a Jana Dvořáka, legendy vážící se k původu tohoto názvu jsou dvě, možná i tři.
1: Nejen šumavské. Rašeliniště Mrtvý luh začalo vznikat před více než 10 000 lety. Za tu dlouhou dobu se tu na 350 hektarech plochy uložila až 8 metrů mocná vrstva rašeliny.
2: Mrtvý luh ale určitě není mrtvý. Nachází se zde velká spousta živočichů a rostlin. Například na jediném malém místě, na ploše velké jen asi metr čtvereční, tu roste vzácný rostlinný druh zvaný vřesovec čtyřřadý. Z ptáků se tu vyskytují tetřívci, jeřáby popelaví nebo orly mořští. Ze savců pak třeba los evropský.
1: Mrtvý luh není pro návštěvníky přístupný. V podstatě se dá obdivovat pouze po jeho okrajích, a to ze severní strany z kánoe, kterou můžete proplouvat Teplou Vltavou, nebo z druhé, jižní strany z oken vlaku, který tu pravidelně jezdí mezi Stožcem a Novou Pecí. A právě z oken vlaku bylo v minulosti možné pozorovat takzvané kostlivčí stromy, které prý měly dát název tomuto rašeliništi.
2: Je zajímavé, že ještě v mapě z roku 1830 se místo jmenuje Filzau, tedy rašeliný luh. Pravděpodobně poté mělo dojít k podzemnímu požáru rašeliny na severozápadním okraji Mrtvého luhu. Jako memento této události tam zůstaly stát odumřelé stromy bizarních tvarů, kterým se začalo říkat kostlivčí stromy. A protože byly vidět i z cesty, začali tomu lidé říkat mrtvý luh.
1: Ovšem, tato verze může být jen pověstí. Nikde se nedají dohledat bližší informace o takovém rozsáhlém požáru. A například bývalý strážce Milan Soukup, zvaný Čikles, který v chráněné krajinné oblasti Šumava sloužil od roku 1966, tvrdí, že rozsáhlý podzemní požár rašeliny je pouze legenda a k ničemu takovému zde nedošlo.
2: Malé požáry prý bývaly časté a dokonce on sám jich právě v Mrtvém luhu hasil několik. Většinou vznikaly od jisker parních lokomotiv nebo od žhavých uhlíků, které někteří mašinfírové vysypávali z malých kamínek v kabině lokomotivy do kolejiště. Podle něj se tu stromy prostě utopily, dorostly do takové velikosti, že je jejich vlastní váha stáhla do močálu.
1: Druhá pověst se váže ke stezce, která vedla po okraji rašeliniště, kde prý došlo k bratrovraždě. Ale ani v tomto případě se k tomuto údajnému příběhu nedají dohledat žádné bližší podrobnosti.
2: A tak je původ názvu největšího rašeliniště v Čechách stále zahalen rouškou tajemství. Sice se nejčastěji uvádí zmiňovaný podzemní požár a kostlivčí stromy, z nichž jeden měl být přímou předlohou suchého stromu v logu Správy Národního parku Šumava, které zpracoval akademický malíř František Peterka, jenže jak vidno, i tento příběh má trhliny.
1: Původ názvu může být prozaičtější, třeba za ním stojí jen rozlehlost a neprostupnost tohoto místa. Ticho, které zde vládne. Kdo ví, jedno je ale jisté, název Mrtvý luh tomuto rašeliništi asi zůstane navždy.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla skupina ABBA v našem dopoledním vysílání. Už jste někdy slyšeli o Centru adiktologické prevence? Osobám, které se v souvislosti se závislostí nebo užíváním návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem, nabízí právě tohle centrum pomoc. Podrobnosti o službě probrala kolegyně Anděla Blašková s odborným ředitelem centra Petrem Hrouskem.
1: Služba pro osoby v konfliktu se zákonem probíhá v takových třech možnostech. Jako první zmíníme možnost, ve které už dotyčný ví, že mu nějaký trest hrozí a bylo by užitečné, aby se začal závislostní problematikou zabývat.
2: Pakliže je to ještě předtím, než proběhne nějaké soudní řízení, tak je dobré, aby ten člověk byl nějak orientován na to, co může pro sebe udělat, kdyby to náhodou dopadlo tak, že bude uvězněn, aby věděl, jaké služby budou dostupné ve věznicích z hlediska jeho závislosti nebo užívání návykových látek a aby nějakým způsobem líp porozuměl té spojnici u sebe, aby potom mohl se tomu jako vyhnout. Taky je tam nějaké sociální právní poradenství zaměřené na to, jak správně ten proces má probíhat.
1: Službu využívají také lidé, u kterých už nějaký trest probíhá. Může to být přímo trest výkonu odnětí svobody nebo nějaký alternativní trest.
2: Pak, když už ten člověk je uvězněn, tak potom pracujeme hlavně na tom, aby nějakým způsobem i v té věznici, byť to oficiálně není možné, protože ta věznice musí deklarovat a je to správně a snaží se o to, aby tam nebyly ty návykové látky dostupné, tak realita je taková, že samozřejmě, když někdo hodně moc chce, tak se k nějaké variantě návykové látky dostane i ve věznici, tak i na to, jako jak se vyhnout, také ale naopak, jak s kolegy ve věznicích dobře spolupracovat, protože řada věznic má buď specializované oddíly pro lidi, kteří se potýkají závislostí, nebo je možné nastoupit v některých věznicích léčbu, takže se snažíme ty lidi hodně podpořit v tom, aby s kolegy ve věznicích spolupracovali a byli v tom jako obezřetní.
1: A jako poslední je takzvaná postpenitenciární péče. O co konkrétně jde?
2: To znamená vše, co následuje po té, co ten trest, zde teda hlavně trest výkonu odnětí svobody, byl dokončen a člověk se potřebuje vrátit zpět do běžného života. Tam právě jde o to, že ten člověk často záleží také na délce toho uvěznění, ale v zásadě je poměrně těžké situaci, často bez prostředků, často bez kontaktu a potřebuje na rozdíl od pouze člověka, který se potýká se závislostí, ještě zvládnout to, že potřebuje práci a jiné věci, což není úplně jako snadné. Takže jde o to, aby jsme ho podpořili, jak aby zůstal pevně v tom svém rozhodnutí jako vyhnout se už některým vzorcům chování, které ho vedli k tomu, že skončil tam, kde byl.
1: Služba probíhá běžnými poradenskými postupy. Přibližte nám více, jak služba funguje.
2: To znamená, že se snažíme pracovat nějak s motivací dotyčných lidí k tomu, aby se nevraceli k těm starým vzorcům chování, které vedly k tomu konfliktu se zákonem. Zahrnuje velké množství sociální práce zaměřené na to, aby ten člověk byl dobře usazen v práci a bydlení a ve svých rodinných vztazích. Dost často je spojena s řešením dluhové problematiky.
1: Seznamuje se službou Centra adiktologické prevence pro osoby v konfliktu se zákonem odborný ředitel centra Petr Hrouzek. Služba je poskytována bezplatně. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Pampelišky smetánky jsou oblíbenými posly jara a především jsou důležitým zdrojem potravy pro včely a další hmyz. Možná jste nevěděli, že pampelišky se v době hladomorů používaly jako nouzové potraviny. Celé rostliny jsou jedlé, dají se použít do salátů, polévek i čajů. Mladé listy, které ještě nejsou příliš hořké, se mohou jíst i syrové a jsou bohaté na vitamíny a minerály. I kořeny pampelišek se dají zpracovat. Po upražení se používají jako náhražka kávy, obvykle ve směsi s praženou čekankou nebo ječmenem. Díky hořčinám pampeliška podporuje vylučování žluči a tím zlepšuje trávení. Tradičně se používá při diabetu a na snížení hladiny cukru. Pampelišku můžeme najít v čajových směsích, které mají očistný účinek. A mám pro vás i jedno detoxikační doporučení. V sezóně pampelišky je dobré sníst denně 5 stvolů v syrovém stavu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tak do večera zatím daleko, nám se blíží pravé poledne a s ním písničky pro vás, tak si dnes nechte zahrát na přání. Začínáme hned po zprávách. Hezký den přeje Michaela Vondráčková.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Do participativního rozpočtu se můžou zapojit lidé v Přešticích. Plzeň připravila pro děti z Ukrajiny zasažené válkou rehabilitační program. Neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném na Liberecku. A dnes bude oblačno až zataženo, místy přeháňky, teploty do 15 stupňů. Dobré poledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Lidé v Přešticích na Jižním Plzeňsku můžou hlasovat o projektech, které město uskuteční v rámci participativního rozpočtu. Na realizaci návrhu vyhradilo vedení města 470 tisíc korun. Hlasovat je možné celý květen, a to pomocí online ankety. Doplňuje za město Alena Langmajerová.
3: Je to právě workoutové zkušební centrum ve Skočicích, je tam opičí dráha pro děti, pak tam máme edukační panely na téma jako filmové pekseso. Jeden z projektů je navržen na náměstí, je to Motopoint, nějaká stanice pro motorky, kde by se dobíjeli, a pak tam máme poeziomat.
2: Plzně je 23 dětí z Ukrajiny, které kvůli válce opustili domov. Město pro ně připravilo 10denní rehabilitační program. Kromě návštěvy atrakcí to budou i setkání s vrstevníky a ukrajinskými dětmi, které už v Plzni žijí. Pokračuje mluvčí plzeňské radnice Barbora Hajková.
4: Dorazili autobusem z Kyjeva a částečně také ze Lvova. V Plzni zůstanou do 20. května. Jedná se o děti, které museli kvůli válce opustit své domovy. Řada z nich má otce na frontě nebo o něj již přišla. Jejich maminky tak často zůstaly na péči o rodinu sami a dlouhodobě čelí velmi náročné životní situaci.
2: Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy. Někdo ji večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatele přečinu zachytila kamera, záznamy ale nekvalitní.
5: Na záběrech je vidět prchající černě oblečená postava s bílými teniskami. Lebka zmizela na začátku bohoslužby. Relikvii vystavenou ve dvou prosklených relikviářích běžně chrání alarm. Během obřadu byl ale vypnutý.
6: Kněz, který sloužil, tak slyšel dvě rány a viděl někoho utíkat. Než se zpamatoval, tak bylo po všem. Samozřejmě je to pro nás velmi jako intimní a bolavá záležitost.
5: Popsal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Už dřív krádež označil za zdrcující. Podle kněze a historika Tomáše Petráčka je takový případ v novodobé historii velmi ojedinělý.
7: Je to opravdu něco velmi neobvyklého. Spíš se dneska ztrácí ty tlacené zdobné relikviáře.
5: Svatá Zdislava z Lemberka je patronkou rodin nemocných a chudých. Narodila se kolem roku 1220. Proslula svým milosrdenstvím a ošetřováním nemocných. Josef Číš, Český rozhlas.
2: Celosvětová nabídka ropy letos podle Mezinárodní agentury pro energii nevystačí na veškerou poptávku. Může za to válka na Blízkém východě, která produkci i vývoz suroviny na světový trh narušuje. Konflikt rozpoutali na konci února Spojené státy a Izrael proti Iránu. Dnes je to přesně měsíc od začátku americké blokády iránských přístavů, která výrazně omezila tamní export. Teherán musel kvůli už naplněným zásobníkům těžbu ropy přerušit.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, během dne hlavně na severozápadě a západě kraje přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer se můžou srážky objevit i na ostatním území. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 7 až 10. Lene mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo, na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dvě osobní auta se srazila v Plzni v Borské ulici poblíž odbočky do Němejcovy ulice. Další nehoda v Plzni se stala na Rokycanské třídě ve směru z centra u čerpací stanice Avie. Nehodu motorky šetří policisté na silnici 27 u Plas na severním Plzeňsku v Plzeňské ulici v ostré zatáčce na výjezdu z města. Dejte tam pozor. A porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 42. kilometru ve směru na Prahu. I tam projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
8: A teď už začínají středeční písničky pro vás. Až do 13. hodiny nám můžete volat na telefonní číslo 221 554 222 a nebo nám také své přání můžete poslat mailem. Těší se na vás a pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Je tu nádherný den a také první přání, které přišlo mailem. Prosím, zahrajte písničku Pábitelé od Karla Gotta paní Aleně Kozlíkové z Kakejcova, která právě dnes slaví krásné kulaté 80. narozeniny. Do dalších let všechno nejlepší, hlavně hodně pevného zdraví, štěstí a životního optimismu přejí manžel Václav, syn Václav, dcera Alena, vnučka Alenka s Radkem, vnuk Péťa s Natálkou a pravnoučátka Vojtík, Jeníšček, Karolínka, Adámek a Šimůnek.

0: A v písničkách pro vás už je teď s námi paní Miluška Sklatov. Dobrý den.
1: Dobrý den. Naší paní mistrový, Maruše Péškový, k jejím krásným narozeninám vše nejlepší zdraví, štěstí, trpělivost a pohodu přejí spolupracovnice. Děkuji a nashledanou.
0: Není záče, písnička Dívej se na mě je připravená, rádi posíláme a zdravíme.
2: Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci,

0: 221 554 222, tak to je číslo, na které nám teď do písniček pro vás volá paní Zdeňka. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, zdravím vás všechny v rozhlase a všechny přátelé a posluchače. A naše maminka Zdeňka Jakubková se dožívá v pátek, bude mít 86. narozeniny, tak jí chceme popřát za všechnu péči, lásku, trpělivost a pomoc. Přejeme jí hodně zdravíčka, štěstíčka a boží požehnání. A aby pořád byla taková v pohodě jako doteďka. Přeje jí to syn Jindřich, dcera Zdeňka Slavíková s manželem, dcera Petruška s manželem a pravnučka Michalka s přítelem Márou.
0: Tak pokud teď maminka poslouchá, jo, tak posíláme speciální pozdrav k narozeninám, gratulace.
1: Já právě jako už stihla přendat.
0: Tak zdravíme.
1: Krádu, protože hůř slyší.
0: Moc pozdravujeme a tady je písnička od vás. Mějte se
1: hezky,
0: naslyšenou.
1: Ano, děkuji paní redaktorko, naschledanou, hezký den.

Písničky pro vás pokračují a další zpráva začíná moc hezky. Zdravím nejlepší rádio v Západočeském kraji. Děkujeme. A prosím ho o zahrání písničky pro paní Věru Karasovou ze Zahořan u Domažlic, a to k jejím narozeninám. Že jí přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, a to vše přeje Václav Nový ze Gdyně, který zároveň ještě nechává také zahrát pro pana Petra Švýcarského ze Gdyně k narozeninám. Také všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a pohodu přeje Václav.

0: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: 12 hodin a skoro 30 minut. Do písniček pro vás teď volá paní Helena. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych dnes ráda zahrála písničku pro moji nejmilejší kamarádku Janičku Cubrovou z Přestavek. Je to sice o 10 dní déle, ona ví proč, no ale snad si to poslechne ráda i dneska. Děkuju.
0: Tak budeme doufat, že poslouchá, protože tahle písnička pro vás už letí. Zpívat bude Jiří Korn a Helena Vondráčková. Naslyšenou.
1: Ano,

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

Jiří Korn a Helena Vondráčková dospívali a teď to vypadá, že úplně změníme rytmus, tak trochu hudební žánr, protože nám píše tady další vzkaz Jan Sklatov, který doslova píše, chtěl by zahrát písničku od Maxim Turbulence Mraveneček. Písnička bude pro vás do rozhlasu, těším se na sobotní den otevřených dveří. I my se těšíme, začínáme v sobotu už v 10 hodin a také bude písnička pro všechny posluchače. Tady posílá Jan Sklatov.

Tak to byl Mraveneček na přání a my pokračujeme. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Mídlový princ od Václava Neckáře všem do Nezvěstic a také mojí babičce Růžence Hosnedlové, která děkuji za včerejší básničku Myšičko myš. Dále to bude pro všechny báječné babičky a dědečky, kteří jsou nebo byli tak moc důležití v našem životě. Písničku posílá a děkuje Myška ze Sulejovic.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: 221 554 222, tak to je číslo sem k nám do studia, do písniček pro vás a právě teď nám volá paní Anna, kterou také zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, já přeju krásný den všem posluchačům u rádií a vám zaměstnancům taky hezkou službu a vůbec jsme rádi za tuhle službu, že můžeme využít. Díky vám. A dneska budu přát mojí neteři Monice Metkový. Moniko, máš narozeninky. Já ti přeju hlavně moc, moc zdravíčka. Půjde ti kluk do školy, Dominiček, takže pevný nervy potom. A jinak hodně zdraví, hodně přátel a prostě ať máte šťastný, lásky plný život s manželem, no, s přítelem. A hlavně prostě to zdravíčko, to je nejdůležitější, protože taky už ho mám takový pochroumaný a člověk si toho víc váží. Takže váž si zdraví a opatruj si ho hlavně. Tak a posílám ti pěknou písničku. Ano, děkuji, nashledanou rádiu a zase někdy naslyšenou.
0: Ano, písnička bude pro radost, zpívat bude Eva Farná, tak se mějte krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tak to byla Eva Farná v písničkách pro vás a ještě rádi vyřídíme následující vzkaz. Vážená redakce Českého rozhlasu Plzeň, rádi bychom prostřednictvím vašeho pořadu nechali zahrát písničku pro naši babičku paní Libuši Hulcovou z Bezděkova u Klatov, a to k jejímu výjimečnému jubileu, a rádi bychom jí také popřáli. Milá babičko, dnes slavíš nádherné a výjimečné jubileum tvých 100 let. 100 let plných lásky, péče, moudrosti, vzpomínek i okamžiků, které si věnovala své rodině. Jsme vděční, že tě máme a že můžeme tento krásný den prožít s tebou. Do dalších dnů ti přejeme hlavně pevné zdraví, klid, radost, spokojenost a stále kolem sebe lidi, kteří tě mají rádi. Ať ti každý den zahřeje úsměv, dobrá nálada a také vědomí, jak moc pro nás všechny znamenáš. S láskou a úctou k tvým stým narozeninám přejí tvoje dcera s rodinou, tvůj syn s manželkou, tvoje vnučka s rodinou, tvůj vnuk s rodinou a pravnoučata Markéta, Pepa a Honzík. A paní Libuško, ještě je tady veliké srdíčko. Love.

Ještě jeden krátký zkaz stihneme. Dobrý den, milé rádio, chtěl bych nechat zahrát všem dobrým lidem v této zlé době, a to písničku od Tublatanky. Děkuje a hezký den přeje Radek.

Písničky pro vás se datem 13. května pomalu končí, ale další se rozjedou zase zítra ve stejném čase. Po zprávách už Alex a host, dnes bude hostem bývalý hokejový útočník, sportovní poradce klubu HC Slavia Praha, Patrik Eliáš. Pěkný a klidný den vám přeje Michaela Vondráčková, opatrujte se, mějte se hezky, naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dlouhé vsi bude nový most přes řeku Otavu. Zoologická zahrada v Plzni rozšířila chov tučňáků. Zahrada odchovala dalších 5 mláďat. A dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty do 15 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. Silničáři vybudují nový most přes řeku Otavu v Dlouhé vsi na Klatovsku. Nahradí 3 mosty, které jsou v havarijním stavu. Součástí je také úprava části silnice, která bude v místě přechodu přes řeku převedená do nové polohy. Pokračuje mluvčí zprávy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová.
3: Po dokončení upraveného úseku silnice a převedení dopravy na nový most budou původní mosty a přilehlý úsek silnice zrušeny. Pracovníci mosty snesou, vozovku odbourají a původní násypy mezi mosty zrekultivují.
2: Stavební práce začnou 29. května. Plzeňská zoo odchovala dalších 5 tučňáků Humboldtových. Na svět přišli zhruba před měsícem. O 2 dvojčata a 1 samotné mládě pečují v expozici poblíž tropického pavilonu 3 dospělé páry. Podrobnosti k chovu doplnil mluvčí zahrady Martin Vobruba.
4: Již se blíží 30. výročí chovu tučňáků v Plzni. První dorazili v roce 1997, množí se od roku 1999 a již v 6. generaci. Pro návštěvníky je každý den ve 13.45 připraveno komentované krmení a tučňáci tím patří mezi nejpopulárnější obyvatele zoo v Plzni.
2: To, jak jsou Češi připraveni na krizové situace, ukazuje nový třídílný dokument 72 hodin. Vychází ze stejnojmenné kampaně ministerstva vnitra z loňského roku a premiéru bude mít v neděli na YouTubeovém kanálu v platformě Czechsperiment. Tvůrci nejprve oslovili pár desítek náhodných lidí, kteří si během několika minut museli zbalit věci na 3 dny. Část z nich pak uzavřeli do speciálního boxu, kde bez elektřiny nebo spojení s okolím strávili 72 hodin. Slovo má režisér Jan Láta.
5: Pro mě překvapením bylo, že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít i vlastně o půstu nebo bez vody, ale bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat, a to se ukázalo v tom experimentu jako rozhodující. Sport.
2: Fotbalista Václav Jemelka si na mistrovství světa nezahraje. Obránce Plzně sice je v širší nominaci národního týmu, ale čeká ho operace kolene a následná rekonvalescence. Pro Čechy šampionát začne 12. června utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině reprezentace narazí ještě na Jihoafrickou republiku a domácí Mexiko.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, během dne místy přehánky, ojediněle i bouřka. Večer se můžou srážky objevit i na ostatním území. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 7 až 10. Vane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: 2 osobní auta se srazila v Plzni v Koterovské ulici u křížení se Sladovou ulicí. Na místě je policie. Další nehodu v Plzni došetřují policisté v ulici Borské, poblíž odbočky do Němejcovy ulice. I tam projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávii. ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sleduje, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které, v hokejové Slávii jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i

0: jezdím na ty stadiony ven a občas mě úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
1: Hmm, co se s tím dá dělat? S tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
0: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
1: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok, je tak

0: taky obtížný, hlavně fyzicky upřímně a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, teda, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
1: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
0: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já si jako...
1: Kapitán,
0: no,
1: ano.
0: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
1: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
0: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože, že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje. Jo? Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek. I když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některé hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupeční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dát čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s nima, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy? Vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
0: tak,
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Podhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavě asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavě.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečina, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce, samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dále, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno. Je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru a nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před třema rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny, sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde. A jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je
0: skvělá. Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je FNAL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hejduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo. A tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na led, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na led, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak v tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo já budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jediný, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavej na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl, Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Protipovodňová opatření plánují Štěnovice na jižním Plzeňsku. Osobnost loutkáře Skupy představí v Plzni nová hra. A zítra bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky, teploty do 14 stupňů. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Štěnovice na jižním Plzeňsku chtějí zavést první z protipovodňových opatření. Obec plánuje vybudovat největší z plánovaných suchých nádrží v povodí Losineckého potoka. Nejdřív je ale potřeba získat pozemky od dvou majitelů, říká starosta Štěnovic Jan Polívka z Hnutí ANO.
2: Myslím si, že to máme jako dobře rozjednaný a že to vypadá, že bychom ty pozemky mohli získat a že se domluvíme. Takže v okamžiku, kdyby se to povedlo, tak bychom samozřejmě chtěli tu suchou nádrž, která je opravdu tím nejdůležitějším, nejefektivnějším opatřením vlastně v celém tom návrhu, tak že by se mohli potom nějak výhledově zrealizovat.
0: Osobnost loutkáře a výtvarníka Josefa Skupy představí v sobotu v Plzni hra SKAPU. PA, kterou pro plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla napsal dramatik Milan Šotek. Inscenace není strohým životopisem duchovního otce Loutek z Pejbla a Hurvínka, ale spíš hrou z prvky kabaretu a reví s písničkami, která s nadsázkou zachycuje Skupovu komediánskou duši i statečnost v dramatických chvílích 20. století. Řekl to dnes šéf činohry Štěpán Pácl. Hlavní roli Skupy stvární Michal Štěrba. Režie se ujal Radovan Lipus, který bude tuto sobotu hostem i při dni otevřených dveří v Českém rozhlase Plzeň. Policie v kauze údajného falšování lékařských posudků v ústřední vojenské nemocnici obvinila zatím 10 lidí. Informoval o tom dozorující obvodní státní zástupce Richard Petrásek. NCOZ včera odpoledne kvůli kauze zasahovala v pražské Střešovické nemocnici i na dalších místech. Celkem kriminalisté zadrželi 12 lidí, řekl Petrásek.
3: V současné době bylo prozatím obviněno 10 fyzických osob, a to pro zvlášť závažný zločin maření spravedlnosti, dále pro přečin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, přečin přijetí úplatku, přečin podplácení, přečin nadržování a pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
0: Policie všechny zadržené propustila, stíhá je bez vazby. Na jihovýchodě Polska musí odlovit 18 medvědů hnědých. Služby činné v ochraně přírody tím reagují na smrtelný útok medvěda v Ploné, ale také na stále častější zprávy o tom, že se medvědi pohybují v blízkosti domů. Odchycení medvědi dostanou lokalizační zařízení.
4: Odchytu se vždy bude účastnit veterinář. Zvíře dostane po uspání telemetrický obojek a následně ho ochránci vypustí na bezpečnějším místě. Regionální ředitelství pro ochranu životního prostředí v Řešově pro tyto operace vytvořilo speciální zásahové skupiny. 18 medvědů hnědých na jihu podkarpatského vojvodství určených k odchytu ztratilo svůj přirozený odstup a stále častěji přichází do kontaktu s lidmi. Agentuře PAP to řekl mluvčí úřadu Lukáš Lis. Tito medvědi stále častěji schání potravu v blízkosti popelnic a opakovaně způsobují škody na majetku. Mezi medvědy určenými k odchytu je i ten, který v dubnu smrtelně zranil ženu v Plonné. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno a je zataženo, přehánky nebo občasný déšť. Postupně ubývání srážek, které se objeví už jen v oblasti hor. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně při uklidnění větru a déle trvajícím protrhání oblačnosti až 2 stupně a ojediněle přízemní mrazíky. A zítra čekejte většinou oblačno, na horách může být zpočátku až zataženo s možností slabého deště. Odpoledne se hlavně v severozápadní polovině kraje přidají přehánky, které budou během večera postupně ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 7 až 10. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky dobré, večer postupně mírně nepříznivé, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda osobního auta se stala mezi Holíšovem a Staňkovem na jižním Plzeňsku. Na místě je policie, projíždějte opatrně. A pozor, dejte na dálnici D5 kolem 74. kilometru ve směru na Prahu. Nedaleko sjezdu a nájezdu u obchodního centra Olympie v Plzni. Na vozovce tam leží balíky s dlažbou. Projíždějte i tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je středa 13. května, vládu drží prostřední zmrzlík a takhle na serváce roku 1736 se v Brně odehrál první historicky zdokumentovaný ohňostroj a o pár let později, 13. května 1911, se uskutečnil první let Jana Kašpara z Pardubic do Velké Chuchle, který je považován za počátek českého letectví. No a dnes je na počátku další hodina odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň a tak vám v reportáži krátce po půl třetí ukážeme, jak se strojově sází stromky v plzeňských městských lesích. Ve slovíčkaření rozklíčujeme slovní spojení dostat čočku. Otevřeme rozhlasové tržiště a už za chvíli se v seriálu Co v učebnicích nebylo dozvíte pár zajímavostí o Pražském národním muzeu. Tak příjemné odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník Festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
2: Chystá se další natáčení pořadu Aby řeč nestála. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na Plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Medicine man.

0: Nový secí stroj pomáhá plzeňským lesníkům urychlit přípravu sazenice lesních stromků. Sazenice jsou navíc odolnější a lépe se ujímají. Za chvíli vám řekneme, jak ta secí linka funguje. Teď ale...
1: Tipy pro volný čas.
0: Ve studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje si můžete prohlédnout výstavu prací výtvarníka Josefa Černého. Jedná se o průřez umělcovou tvorbou, ve které nechybí kresby ani malby. Výstava Hledání v čase potrvá do 30. května. V Semlerově rezidenci v Plzni se uskuteční veřejné natáčení podcastu Od západu nefouká, Plzeň a její příležitosti. Architekt Petr Klíma přivítá architekta Romana Kouckého a architektku Editu Lisecovou. Akce startuje v 18 hodin. Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, které sídlí na zámku Hradiště, láká na přednášku Karla Tichého s názvem Sklář a vynálezce Antonín Rykl v Nových Mitrovicích. Přednáška začíná v 17 hodin v kapli svatého Ondřeje. Obvodní knihovna Skvrňany a M-klub zvou na koncert mezi knihami. Od 18 hodin vystoupí plzeňská bluegrassová kapela Old Mend, která hraje od roku 2009. No a plzeňská měšťanská beseda ubude snímek Někdo to rád v Plzni. Promítání začne v 19.30. Tolik tedy dnešní tipy. No a teď bude skupina Olympik zpívat O smutku jedné ženy.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Jsou 3 minuty po 14:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň, tedy rádio vašeho kraje, no a teď chvíli zamíříme do přírody. Lesy odolnější klimatické změně chtějí totiž mít plzeňští lesníci. S budováním té odolnosti začínají už od sazeniček. Postupně mění způsob jejich pěstování v lesní školce Čtyrák z prostokořených sazenic na sazenice obalované. A k tomu jim teď pomáhá strojová výroba.
1: My jsme v lesní školce Čtyrák a vy tady máte jeden nový speciální stroj.
2: Je to tak, sečku sazenic, kterou jsme viděli dole na té lince.
1: Vedoucí lesní školky Vít Fischer ze správy veřejného statku města Plzně mi vysvětluje, k čemu sečka slouží.
2: Slouží nám k tomu, aby jsme nemuseli to dělat ručně, tak ty sadbovače, naše speciální květináče o těch 24 buňkách, prvně naplníme substrátem, taky na lince, a dál nám ta linka zaseje semínka do každé té buňky zvlášť, takže 24 semínek zasype a zaleje.
1: V čem vám usnadní práci?
2: No, dřív jsme to dělali ručně, takže to, že jsme to zautomatizovali, nám ji hlavně urychlí především.
1: Cílem je taky zvýšit podíl těch obalovaných sazenic.
2: Určitě, tak původní tato školka byla založená pouze na pěstování prostokořených sazenic. Teprve poslední roky jsme začali dělat tadyhle tu novou technologii, nebo pro nás novou. A ten závěrečný cíl je až 70% dělat teda obalovaných sazenic a jenom doplňkově dělat prostokořenou sazenici přímo na polích.
1: Jakou výhodu mají obalované sazenice?
2: Mají mnoho výhod. Ta nejzásadnější je výrazně na mě lepší ujímavost teda po zasazení.
1: Co se potom s těmi sadbovači děje dál?
2: Zavezem to tady na tu plochu pod mostovou závlahu, kde jsou ty sadbovače vyskládané na takzvaných pěstebních stolech, kde už teda pravidelně zalejváme a čekáme, až nám vylezou ty první semínka, první sazeničky ven.
1: Kam ty stromky potom poputují?
2: Tak 90% stromků, které vypěstujeme tady na lesní školce, tak přijdou zasadit do plzeňských městských lesů. Těch přibližně 10% tak prodáváme většinou soukromníkům, který si k nám přijdou, případně okolním obecním lesům taky.
1: Ladislav Jára ze správy veřejného statku města Plzně říká, kolik sazenic ve školce pěstují.
3: Rozpěstováno tady máme zhruba 1 000 000 sazenic různého věku, různých druhů. To je třeba zdůraznit ty druhy, protože se nevěnujeme jenom borovici, která je pro nás pro plzeňské lesy stěžejní, ale z listnáčů je to například dub, ale máme tady buk, jedli, douglasku, tam jsme trošku navýšili naši spotřebu v lese, modřín.
4: Sami lesníci přišli s nápadem pořídit si vlastní stroj na výrobu sazenic a být co nejvíce soběstační.
1: Říká náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
4: V letošním roce spouští ten stroj poprvé do ostrého provozu a slibují, že když se bude dařit, tak budou skutečně zcela soběstační a dokážou ty naše lesy obnovovat v patřičném tempu.
1: Letos připraví pracovníci lesní školky na secí lince přibližně 200 000 sazenic. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, právě teď ve 14 hodin 47 minut začíná dnešní rozhlasové tržiště, kam jako vždycky svoje inzeráty voláte na číslo 221 554 222 a vy jste první. Dobrý den.
4: Dobrý den, přeju hezké odpoledne. Prodala bych lipové prkna, jsou vyschlé, dlouhé 4 metry, šířka 30 cm, výška 3 cm a kubický metr za 5 000. Pak bych tu měla fošny bukové a pak bych tu měla ještě čerpadlo k darlinku. A to všechno na telefonní číslo 722 818 808, a je to Domažlicko.
3: Píšu si DO neboli Domažlicko a 722 818 808.
4: Děkuji.
3: Není zač, číslo 2 se hlásí, dobrý den. Halo, halo, tak tam nám to někdo položil, nicméně jdeme dál. Teď jste na řadě tedy vy, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych prodal vestavnou troubu elektrickou značky Beko, je rok stará a ještě je rok v záruce. Důvod prodeje je změna kuchyně. Dále bych prodal stanovou předsíň, originál, obytnému polskému přívěsu, a jako poslední prodám pneumatiky bez disků letní, 4 kusy, 195 65 R15. A vše na mobilním čísle 702 319 171.
3: Tak já to zase zopakuji, 702 319 171.
5: Já vám děkuju, nashledanou.
3: Nashledanou, no a vám přeji dobrý den. Haló.
6: Dobrý den.
3: Dobrý den, povídejte.
6: Prodám doklady na Zetor Super. A zároveň ještě taky nápravu na Zetor Super přední a kompletní hydrauliku na Supra. A pak prodám čtyřramenej obraceč taženej. Záběr asi tak 4 metry. A všechno je to na Horažďovicku a je to na telefonní čísle 724 288 652.
3: Pro případného zájemce opakuje 724 288 652. Tak ať to vyjde, nashledanou.
6: Výborně, tak to se domluvám, ty vole, doma to mám vždycky jednou zrénu.
3: Tak někdo další, kdo je tam? Dobrý den.
7: Dobrý den. Já bych prodal vyhrnovací radnici za traktor, dále prodám elektrocentrálu a ještě prodám řídel novou s nožema k mulčovači. A je to na telefon 728 042 299 Sušicko.
3: 728 042 299 zapsáno.
7: Děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou. A ještě jedna nabídka. Posekám zahradu, upravím stromy, tuje, živé ploty a záhony. Prostě vše, co se týká přípravy zahrady na sezónu. Na čísle 602 684 028 602 684 028.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Dostat čočku. Tenhle hovorový výraz znamená v podstatě dostat hodně vynadáno, ale je jasné, že si posvítíme na tu luštěninu. Není totiž jasné, že když někomu dáte čočku, tedy v podstatě chutnou potravinu, že byste mu tím nějak nadávali. To už dává větší smysl podobné slovní spojení ve stejném významu dát někomu kapky, ty totiž mohou být zatraceně hořké. Dalo to hodně pátrání, ale nakonec je asi jediné trochu logické vysvětlení v jednom biblickém příběhu. Příběhu dvou bratrů. Vyčerpaný a hladový Ezau dostal od svého bratra čočku za to, že mu prodal právo prvorozeného. Dostat čočku je tedy vlastně v tomhle smyslu prohra, i když Ezaua k tomuto činu donutil velký hlad. Čočka jako taková za to tedy vůbec nemůže. U nás už se pěstuje víc jak 10 000 let a mnozí podle zvyku jedí na Nový rok, neboť je symbolem štěstí.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Na místě staré německé školy v Plzni Malesicích vyrostl nový dům s 12 bezbariérovými byty. Stavební učiliště v Plzni dokončilo energeticky úsporná opatření, díky nim sníží náklady na energie skoro na polovinu. A zítra bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky, teploty do 14 stupňů. Příjemné odpoledne zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Plzeň dokončila nový bytový dům v okrajové městské části Malesice. Bezbariérová budova s 12 byty nese jméno Nový Schufferein. Název vychází z německého Schulfrein. Dům totiž vyrostl na místě bývalé německé školy, zřízené v 19. století německým školním spolkem. Podle náměstka plzeňského primátora a zároveň i starosty Malesic Aleše Tolara z hnutí STAN, později zrušená škola sloužila k bydlení a schátrala.
4: Bohužel se celé 20. století do toho domu nijak neinvestovalo a nám nezbývalo nic jiného, než ten dům odstranit. A dnes jsme tady v podstatě na jeho stopě vybudovali dům nový. Je to novostavba na Zelené louce. Máme tady 12 bytů pro mladé rodiny anebo pro lidi, řekněme, na stará kolena.
3: Stavba přišla na bezmála 42 milionů korun. 28 milionů získalo město z evropské dotace. Střední odborné učiliště v Plzni v Borské ulici dokončilo zateplení fasády a střechy. Škola má také novou vzduchotechniku a fotovoltaickou elektrárnu. Díky úsporným opatřením učiliště ušetří ročně 47% dosavadních nákladů na energie. K příjemnějšímu prostředí pak napomáhá automaticky řízená vzduchotechnika. Jan Kazda ze zhotovitelské firmy popsal, v jaké situaci například nový systém pomůže.
5: Se stane, že uklízečky vlastně použijou nevhodný prostředek a ty žáci, kteří přijdou do třídy, tak samozřejmě vlastně ty pachy vlastně vnímají a ty určitý škodliviny na ně působí. Takže my vlastně před každou třídou nebo před každým vyučováním provětráme vlastně ty třídy a připravíme je, aby byly hygienicky kvalitní prostředí, aby tam bylo.
3: Úsporná opatření přišla na 90 milionů korun. Necelou polovinu pokryje evropská dotace, zbylou část doplatí zřizovatel školy, tedy Plzeňský kraj. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík pro problémové fanoušky, oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Informace o fanoušcích by se podle Šťastného mohly sdílet i třeba anonymně mezi jednotlivými kluby. Ministr by chtěl prosadit legislativní změny kvůli výtržnostem při víkendovém fotbalovém pražském derby do konce roku poslaneckým návrhem. Kautský zároveň upozornil, že zamýšlený rejstřík by porušoval několik článků evropského práva. Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální část programu zahájí zítra. Během dvoudenní návštěvy Číny se má Trump setkat mimo jiné se svým protějškem Xi Jinpingem. Čínského prezidenta chce podle svých slov vyzvat, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Kromě toho se mají čínsko-americká jednání zaměřit například i na válku v Íránu nebo prodej amerických zbraní Tajvanu.
2: Počasí.
3: V noci bude oblačno až zataženo, přehánky nebo občasný déšť. Postupně ubývání srážek, které se objeví už jen v oblasti hor. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, při uklidnění větru a déle trvajícím protrhání oblačnosti až 2 a ojediněle i přízemní mrazíky. A zítra čekejte většinou oblačno, na horách může být zpočátku až zataženo s možností slabého deště. Odpoledne se zejména v severozápadní polovině kraje přidají přehánky, které budou během večera postupně ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 7 až 10. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky dobré, večer postupně mírně nepříznivé, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 72. kilometru ve směru na Prahu, nedaleko exitu 73 na Plzeň Černice. Vozidlo stojí v odstavném pruhu, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Co si obléká včelař, aby ho nepíchla včela, když jde do úlu? A jak chutná med? To vše si mohli v rámci projektu Medové snídaně vyzkoušet děti z mateřské školy Michlova v Domažlicích. No a my jsme tam byli s mikrofonem a vy tu reportáž uslyšíte krátce po 15:30. Do té doby si třeba můžete ještě zasoutěžit. Tentokrát půjde o 2 vstupenky do Klatovského divadla na senzační komedii. V hlavní roli tam hraje Michal Dlouhý. No a seriál Tajemství technických památek nás tentokrát zavede do Šindelové na Sokolovsku, kde stojí jedna z mála dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. To bude už za chvilku, tak zůstaňte s námi, příjemný poslech, vážení.
2: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Dědictví technických památek. Technických památek.
1: V Šindelové na Sokolovsku najdete jednu z posledních unikátně dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. Kamenný kolos, poskládaný z cihel a žulových kvádrů, byl součástí železářského komplexu, který se před 10 lety rozhodl zachránit Jiří Hrůza. Založil spolek za zachování hutě v Šindelové a rozpadající se zdi zarostlé stromy se mu podařilo proměnit na místo, které opět připomíná 200 let starou fabriku.
2: Postavil i hrabě Dostic, který v té době tady působil, a je to v pořadí již třetí pec. Ty dvě byly původně zbourány a byla tady postavena tato pec. Je to dřevouhelná pec, to znamená, že se topilo dřevem, dřevěným uhlím, které se zpracovalo tady zhruba 2 kilometry odsud. Takže půjdeme směrem dolů před huť. Samozřejmě, že jsme museli všechno s památkářema konzultovat a po těch 5 letech, protože v roce 15 jsme začali zachraňovat a v roce 20 jsme to uvedli oficiálně pro veřejnost, takže veřejnost už mohla vstoupit do těchto prostor.
3: Když se díváme na tu stavbu, takhle určitě nevypadala.
2: No to určitě takhle nevypadala.
3: Byly tu zbytky zdiva?
2: Byly zbytky zdiva. To, co vidíte za střešení, to tady vůbec nebylo. To bylo zarostlý, stromy, keře a tak dále. Takže to se muselo všechno zprojektovat. Projektant zkreslil, památkáře odsouhlasili, stavební úřad vydal stavební povolení, no a pustili jsme se do práce. Takže přicházíme před samotnou pec, kde byl vlastně odpich, to znamená surový železo, se zde odlivalo. Tady to není jenom samotná pec, ale tady v okolí té pece byla válcovna. Válcovna tenkýho konzervárenského plechu a bylo tady zaměstnáno 950 lidí. Takže to byl takový kolos.
3: Říká předseda spolku za záchranu pece v Šindelové Jiří Hrůza. S průvodcem Rudolfem Kovaříkem stojíme v prostorách bývalé měřírny. Co se tu dělo?
4: Tak tady v těchto těch místech vlastně docházelo k tomu, že když se ten proces celý té vysoké pece, která měla obsah 50 krychlových metrů, bylo to 75 tun materiálu, který se do toho vsázel, po 23 hodinách dosáhla teplota vlastně 1575 stupňů, tak první bylo se zbavit strusky. A to je vlastně právě tenhle místě, u kterého vlastně stojíme, za těma mřížema, aby nám do toho ty návštěvníci nechodili, protože je tam možnost pořád ještě odebírání nějakého materiálu. A tadyhle tímhle s tím vlastně se odpouštěla nejdřív ta struska, která plavala vlastně na tom celém procesu. Získali z toho vlastně těch černých cihel, který my nahoře vidíme, zhruba 60 až 80 z té jedné vsázky. Dá se říct, že provoz vlastně, co se týče té výroby, šel pořád nahoru. Zlepšilo to i tu technologii, dovoz toho kamenného hnědého uhlí ze Sokolova. Ta produkce se ještě zvětšila a skutečně tady se vyráběl ten tenký pocínovaný a později pozinkovaný plech, takže vlastně, když to řeknu správně, všechny konzervy, které se v Rakousku-Uhorsku vyrobily od roku 1850 do roku 1918, tak jsou ze Šindelové.
3: Vysoká pec v Šindelové je přístupná celoročně a v rámci komentovaných prohlídek se návštěvníci dostanou až na vyhlídku, kde skrz prosklenou podlahu uvidí v hloubce 13 metrů i prostor, kde se zakládala původní pec. Ze Šindelové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 15 hodin a 20 minut a to znamená, že tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň budeme soutěžit. Tak už volejte na číslo 221 554 222. Samozřejmě hned doplním, o co jde. Tentokrát o dvě vstupenky do divadla v Klatovech. Na jednu, řekl bych, dosti humornou záležitost, která se jmenuje Scény z manželského života. A v hlavních rolích tam vystoupí Michal Dlouhý a Michaela Badinková, takže docela známé tváře. Zjistíme, koho máme právě teď na telefonní lince. Já přeji hezké odpoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak tam je?
1: Mirka z Klatovy.
0: Mirka z Klatov, takže vy byste to měla do divadla kousek, vidíte?
1: Ano, ano.
0: Chodíte tam někdy?
1: No, občas.
0: Tak, a teď by to bylo bez placení vstupného, to by bylo asi takové hezčí, ne?
1: To by bylo fajn, no.
0: No zvláště pak na tu...
1: Ještě odpovědět správně na otázku.
0: Tak já to nebudu protahovat, já už jsem se o tom dneska zmiňoval. Takhle 13. května roku 1911 se konal let Jana Kašpara z Pardubic do Velké Chuchle, což byl takový symbolický počátek českého letectví. Takže já se ptám, jak dlouhou trasu tehdy Jan Kašpar uletěl? Kolik je to kilometrů z Pardubic do Velké Chuchle? Buď za A111, nebo za B121, nebo za C131. Mirko, držím palce.
1: Zkusím 131.
0: 131. Tak jsem ty palce asi držel málo, bohužel.
1: Ale to je škoda.
0: Díky za zavolání, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak jednu odpověď už jsme vyřadili, zbývají jen dvě, 111 nebo 121. Jde o dvě vstupenky do divadla, do Klatov na výbornou inscenaci. Koho tam máme teď? Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobrý den, tady Štěpánka z Stříbro.
0: No Štěpánko, tak 111 nebo 121.
2: Tak já zkusím to Bčko, taky to zkouším jenom.
0: 121 říkáte. A vy už jste byla někdy v divadle v Klatovech?
2: Ne.
0: Nebyla? Tak tam půjdete.
2: No, výborně, děkuju.
0: Tak ty dvě vstupenky máte u mě, to představení se koná 20. května od 19.30, stálá divadelní scéna Klatovy. Tak Štěpánko, ještě jednou gratuluju, zůstaňte mi u telefonu.
2: Děkuju, dobře. Klatov.

0: Co děláte v sobotu 16. května?
1: Český rozhlas Plzeň pro vás připravil Den otevřených dveří.
0: Přijďte se podívat do budovy, odkud vysíláme.
2: Navštívíte studia, kde vznikají vaše oblíbené pořady. Prohlédnete si prostory, kde natáčí Plzeňská filharmonie.
0: Potkáte se s lidmi z rádia i se zajímavými hosty.
1: Zaspívá vám 14-letý Max Behenský, finalista pěvecké soutěže v Německu.
0: Historie na vás dýchne v našem muzeu a děti osloví muzikálový workshop.
2: Připravili jsme toho ale mnohem víc.
0: Těšíme se na vás v Plzni na náměstí Míru 10 v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

0: Kdo nebo co je to kanonýr?
1: Kanon. Kadí.
2: Že žije v Kanadě.
3: Třeba fotbalisti.
4: Nebo veliký fouse.
5: Nebo že nikam pospíchá.
6: Karel.
7: Střílí to bomby.
8: Střílí kanony.
9: Že je to pirát.
10: Kácí dřevo.
11: Nebo může něco postavit.
12: A-

0: Tři minuty po půl čtvrté posloucháte Český rozhlas Plzeň a ten následující příspěvek bude tak trochu sladký. Odkud se bere med, jak vypadá úl a kolik se do něj vejde včel? To vše se děti z mateřských a základních škol dozví hravou formou v rámci projektu Medové snídaně. S podporou ministerstva zemědělství funguje už od roku 2015 a letos se ho zúčastní zhruba 7,5 tisíce dětí z celého Česka. Poprvé se zapojila i mateřská škola Michlova v Domažlicích.
1: Včelička znáte ji každej?
2: Jo.
1: A víte, co včelička dělá?
2: Opiluje,
1: to je to nejdůležitější, ano.
3: Dětem z mateřské školy Michlova v Domažlicích o včelách vypráví včelař Jaroslav Císař.
1: Víš, jak vypadá kávová lžička? Tak půl lžičky týhlentý přinese včelka za celý svůj život.
3: Přinesl jim na ukázku i včelí úl, plástvy a další vybavení.
1: Takovýhle úl, česně zrovna z druhé strany, tady tudy lítají včely ven a nosí ten med a pyl, to je jejich chlebíček.
3: Děti si při hodině mohly vyzkoušet i včelařské kombinézy.
1: Strč tam ručky, tak nějak, pozor na nos.
3: Včelařskou kombinézu si vyzkoušel i Oldík, tak jaké to bylo?
4: Bylo to dobrý.
3: Nelinko, co ty jsi se dověděla?
5: Jak včely někdy dlouho lítají a že si sbírají met v lese někde.
3: Jak tobě se to líbilo?
5: Dobře.
3: Proč jste se do toho projektu zapojili?
6: Jelikož jsme třída zaměřená na environmentální výchovu a vzdělání, tak vidíme veliký přínos informací o životě včel a bylo to moc zajímavé a moc se to dětem líbilo.
3: Říká paní učitelka Lenka Sokolová. Děti měly i docela otázky, zajímaly se aktivně, překvapilo vás něco?
6: Pro mě bylo zajímavé, že ta včelka za ten den uletí 5 až 10 kilometrů za den, což teda je docela úctíhodný výkon.
3: Dětem tady život včel a včelaře přiblížil vedoucí základní organizace včelařů v Blížejově na Domažlicku Jaroslav Císař. Co všechno se tady během toho projektu děti dozví?
1: Dozví se, kdo ve včelstvu je, co včely dělají a jaké donáší z přírody komodity, to znamená med, pyl, propolis. No a potom, co ještě vyrábí sami včely, to je vosk, mateří kašička a jed.
3: Vy jste dětem přineslo i praktické ukázky.
1: Základní ochranné pomůcky, to je kombinéza plus rukavice, no a dále pomůcky, co potřebuje včelař pro práci v úle, to je kuřák, rozpěrák, kleště na vyndavání rámků, no a odvíčkovací vidličku, která slouží při vytáčení medu.
3: Jaký vidíte přínos tady v tom projektu?
1: Rozvoj včelařství a propagace včelařství podle mého názoru musí začít od těch nejmenších, aby jsme měli nějaké nástupce do budoucna.
3: A další školy se můžou do projektu hlásit. Z Domažlic Martina Klímová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála, s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pošmourno si chravo, čerstvý vítr a pocitová teplota 2 stupně. Přesto večer začalo pražské jaro, tedy 81. ročník hudebního festivalu. Smetanovou Mou vlastí ho zahájili rozhlasoví symfonici. Několik desítek diváků přímý přenos sledovalo i na velkoplošné obrazovce v pražských Riegerových sadech.
1: Je krátce po 8 hodině večer, desítky lidí si do Riegerových sadů přinesli deky, teplé šály, čepice a rukavice a hřeje je jen hudba. Konkrétně teď harfový motiv z první básně Vyšehrad. Co vás sem přilákalo i v tomto počasí?
2: Kultura.
3: No, nikdy jsme tu nebyli, tak jsme si to chtěli zažít.
1: Takže jste si vzali kempingové židle, Jägermeistera.
3: Ne, to je červené víno, zvládku trébe.
2: Peřovku a čepici. Dnešní počasí to požaduje. No.
1: Ale máte natolik rádi vážnou hudbu, že jste prostě přišli i v tomto počasí.
2: Ano.
3: Já chodím na Sočr, takže jsem přišla.
1: Ten má letos 100 let, co byste mu popřála?
3: No, dalších 100 let.
1: Mezi diváky byli i manželé Jana a Jaroslav. Pozorně vyslechli všech 6 básní a po blaníku, který cyklus uzavřel, následoval mohutný aplaus.
4: Mně se to moc líbilo, to je super nápad od pražského jara, takhle dát to ven open air pro lidi.
1: Proč jste přišla?
4: Ne, tak já jsem houslistka a milovnice klasické hudby, takže já prostě to ráda podpořím, pražské jaro.
1: Program v Riegerových sadech začal už odpoledne. Nejvíc zájemců přilákal hudební AZ kvíz, ve kterém si lidé poměřili své znalosti například s operním pěvcem Adamem Plachetkou.
5: Adame, 4 poprosím.
6: 4. Proč na pohřbu slavného ruského skladatele Sergeje Prokofieva nebyly vůbec žádné květiny?
5: Zapadaly sněhem.
6: Ne, Marko se hlásí, že ví.
7: Já nevím, jestli mi to Adamovo políčko pomůže, ale zemřel Stalin.
6: Ano.
1: A když Adam Plachetka nevěděl, správnou odpověď doplnil skladatel Marko Ivanovič. Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Stejný program jako v úterý rozhlasoví symfonikové zahrají v Obecním domě i dnes večer. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: No a připomínám, že letošní den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň se blíží, proběhne už tuto sobotu 16. května a my se těšíme, že vás necháme nahlédnout do prostor, odkud pro vás denně vysíláme. No a koho v sobotu během návštěvy Plzeňského rozhlasu můžete potkat, o tom nám do zítřejšího dopoledního vysílání přijde povědět Jiří Hofreiter, což je specialista komunikace Českého rozhlasu Plzeň. Ten rozhovor si poslechněte po 10. hodině dopolední. No a už za chvíli dnešní humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů moderátor a herec Petr Jančařík, a to společně s Pavlem Kučerou a také s vámi. No a Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.

Věděli jste, že ve starém Plzenci je na svahu nad řekou Úslavou přírodní památka Černá stráň? Na území o rozloze přes 8 hektarů je chráněné naleziště skamenělin. V Břidlicích byly nalezeny skameněliny trilobitů, ramenonožců, ostrokošců, plžů a dalších. Černá stráň je jednou ze zastávek staroplzenecké naučné stezky.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Nejvyšší povolená prodejní cena benzínu zítra vzroste. U nafty klesne. Začaly práce na dálničním přivaděči z Plzně do Domažlic. Řidiči musí počítat s částečným omezením. A zítra bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky, teploty do 14 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Maximální cena benzínu zítra stoupne, nafta znovu zlevní. Informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči natankují maximálně za 44 korun a 1 haléř. To je o 14 haléřů víc než dnes. Nafta zlevní o 25 haléřů na 41 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou poškozeného povrchu na silnici 1/26 z Plzně na Domažlice. Práce se týkají dálničního přivaděče od okružní křižovatky Domažlická Folmavská po čerpací stanici MOL. Řidiči proto musí počítat s omezeným průjezdem, vysvětluje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: V obou směrech plzeňského dálničního přivaděče bude v uvedeném období probíhat pokládka nového mikrokoberce a oprava stávajícího. Provoz v místě stavby bude veden jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy. Veškerá dopravní omezení budou koordinována s už probíhající stavbou na silnici 1/26, kterou je oprava nedalekého mostu u Sulkova.
1: Dopravní omezení mají skončit do 7. června. Historie venkovských i letních kin na severním Plzeňsku přiblíží nová výstava. Pod názvem Stříbrná plátna severního Plzeňska hledání zašlé slávy venkovských kin ji pořádá Muzeum a Galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Vernisáž výstavy a křest stejnojmenné knihy začne dnes od 17 hodin, říká průvodkyně Hana Fričková.
3: Výstava představí archivní fotografie, plakáty, techniku i vzpomínky pamětníků. Nechybějí příběhy kinosálu z Manětína, Kralovic, Plas, Žihle, ale i z malých obcí, kam v minulosti zajíždělo pojízdné kino, či připomínka historie letních kin.
1: Výstavu v muzeu v Mariánské Týnici si můžete prohlédnout do 9. srpna. Sport. Fotbalisté pražské Slávie přivítají ve třetím kole nadstavby Jablonec a v případě výhry obhájí titul v Šancelize. Zápas, který se kvůli disciplinárnímu trestu pro Slávii bude hrát v dnu bez diváků, začne ve 20 hodin. V dalším zápase skupiny o titul hostí Hradec Králové od 17.30 Slovan Liberec. Počasí. Zítra čekejte většinou oblačno, na horách může být zpočátku až zataženo s možností slabé deště. Odpoledne se zejména v severozápadní polovině kraje přidají přehánky, které budou během večera postupně ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 7 až 10. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky postupně mírně nepříznivé, aby on na prvním stupni tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Práce údržby omezují provoz na dálnici D5 mezi kilometry 110 až 89 ve směru na Plzeň. Pravý jízdní pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jan Čeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
4: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
0: Humoriáda.

0: Leona Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády, v podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Janča říká, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak je, možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Takhle to bylo vyřešeno.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli teď, já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo, a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak bude stát 3-5 tisíc, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzo, že jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré kondici.
0: Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale

0: nějakém zámku a, nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem a ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí, krásná.
1: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
0: Pokuste
1: tak,
0: se
1: já
0: mě
1: to
0: dohnat.
1: Řeknu diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
0: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
1: No, tak to
0: já na ně rád vzpomínám.
1: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotk ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je to podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli by jsme vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako my, já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně. No a tím by naše životní úroveň prudce stoupala. No a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobý, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady. Aha. Myslím,
2: tady je on je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no. Jasně, já ti rozumím, no, ale tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešla zveš vždycky lidi, který jako každej zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. A tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? To je moucha CC.
3: Ne, Zuzla, mouchu. Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, takhle. Ne, Claudie. Tak to ne, tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký pak, no, tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No, jistě. No. On ti řekne, kde to je.
3: Jo.
2: Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Pač, tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona ti otevře.
3: Já vomdlím, že?
2: No, proč by si vomdlíval? Ona přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyneruce mop a koště.
3: A no. Jo, a já řeknu, dobrý den, paní Claudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo. No.
3: Já bych jsem řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho, a potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo, určitě. Ona by to blbě pochopila.
3: To je.
2: No. tak by před tebou zamouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo. Že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle já jsem nemyslel, páč, to je jedno.

0: Já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo co? Mezi náma už není. Co?
1: Ty si myslíš, že kvůli tvému malýmu panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci? To nebudu.
0: Svůj k svému, spiritusovou seanci
1: pořádat nebudu.
0: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterýho už lidi zapomněli.
1: No tak takových je vás víc. No.
0: Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, utkají se spolu. Vy, dámy a pánové u rádia, rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančařík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to jo. Máš pravdu, ale jo, je to pravda a já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu. No.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Děkuji.
3: Tánkem, to víte, hned se líp snídá a hned je lepší den.
2: No to jste
3: tak
2: hodná.
3: Tak vám přeju všechno nejlepší.
2: My vám taky.
3: Hodně úspěchů ve vaší práci, opatrujte se.
1: Ačko nebo Bčko?
2: A co si dáte?
3: No.
1: Ačko. Tak
3: dám.
1: Máme zapsáno.
3: A se moc pěkně.
2: Vy také.
3: Mě zdraví, naslyšenou.
1: Zdravíme domácí.
2: Ano, zdravíme do Plzně.
1: Ano. Kdo dál je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
4: Dobrý
1: vás.
4: Den.
2: Dobrý den.
4: Tady Veronika Rakovníku, jsem se dlouho neozvala, tak to ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
2: Děkuju.
4: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
4: A předanou.
1: Mějte se hezky. My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, u telefonu ČDB a chtěl bych si taky Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
2: Dobrý den. Dobrý den.
6: A já bych si chtěl Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno.
2: Taky.
1: Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, jsem tady se nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
7: Děkujeme oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom to slyšeli rádi znovu.
7: A že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
1: ano,
7: vždycky.
1: Bez
7: a chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasnej, ale máme ho často,
1: takže
7: bych poprosila... Ano, Ačko.
1: Za vás.
7: Krásný,
1: děkujeme pěkně.
7: Odpohodne. Díky moc, mějte se.
1: Naschle. Dobrý den. Kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef Praha. Taky jsem pro Ačko, děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul. Ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
9: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
10: No prosím.
9: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhle tu kupovanou bábovku?
10: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
9: Peče.
10: Ano, peče.
9: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
11: Tak, tady je kafíčko.
9: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
10: Děkuji vám, děkuji.
9: Děkujeme ti, drahoušku, kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase, no jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky, že?
11: Ne, ty jsou tady, Kamile.
9: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak nejsi, já to držím.
11: Kamile, já jsem pohodl.
9: No, zkuste, prosím. Má velký den prostě, no.
10: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak ano. Vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
9: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
10: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
9: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
10: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku?
9: Počkejte, a není to příliš negliže?
10: Ne, to je všechno v pořádku.
12: Taky drahéčku tady máš.
9: Moment, drahéčku, pozor, lezeš nám do záběru.
12: Promiňte, prosím.
10: Děkuji vám.
9: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
10: Mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý.
9: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
12: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
9: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
10: Paní doktorku, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
9: Slyšíš?
10: Já mám nápad.
12: Ano.
10: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
12: No já nevím.
9: Ne.
12: Co myslíš, Kamile? Co myslíš ty?
9: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
12: Ano.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlin, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný, byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk, byla s ním velká legrace a my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá, podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli, jako a on říká, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli smát, říkali, promiňte, vystřelili, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostal dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde, ale ty nabízíš živýho neboštíka taky. Hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lávuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Aha, zapsáno, děkuji. Pane Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou. Zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
4: A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyroubal. Tak. Zhané, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko. Jasné.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Lokabin. Zdravím vás, Pavle, i pana Janča říkám.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapi.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den. Tady Radka Skralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Janča říká, pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky.
1: Naslyšenou. Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání. Je to tak, pokud se nepletu. To byla ruská ruleta. No, a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihle ti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
10: Kdo je?
9: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize Přehrzdorský, Země koule. Je tam. Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Jste asi překvapen, co?
11: Co chcete?
9: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem... Přehezdorský, můžeme na chvíličku?
11: No, prosím, pojďte dál.
9: Děkujeme. Pojďte na věc.
11: Nemám už tolik času, protože...
9: Já vím, proto jsme přišli právě.
11: Chystám skoncovat.
9: Proto jsme tady, tak...
11: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
9: Ne, to je v pořádku, všechno.
11: Jsem všechno prodal.
9: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
11: Ne. To ne. Druhý.
9: Druhý? Teprve druhý? A paní Kaličková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
11: No,
9: takže...
11: prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
9: No jo. Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
11: Ano.
9: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný. Lidé chodí po ulicích. No jo. To je dopis, toto to je dopis, jo?
11: Ano, to je dopis.
9: To je dopis na rozloučenou, toto?
11: Ano.
9: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
11: Mně už je to jedno.
9: Dobře, tak asi. Kde mám brýle? Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lído, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne to?
11: Králíčková.
9: To je právě hyena, to je. Počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
11: Ano.
9: Je. A to kvůli tomu to jako... No podívejte, pane Zdeněk, kdy přece... Přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lambuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd, krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultrasouboj, přátelé. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
3: No, já samozřejmě bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem. No. Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům, že jo?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kaiserem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna má. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další Plzeň.
3: Já vás oba zdravím. A prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady je Honza z Hrabští. A já bych byl pro Veďko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, ano. Naslyšenou. Tak, dalšího pozveme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, to já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal v rozhlase. Vždycky ráno.
2: Ano, ano.
1: Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Já taky moc rád.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tak tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Fakultní nemocnici v Plzni chybí krevní skupina A-. Pro dárce platí kratší intervaly mezi odběry. Plzeňští lesníci mají nový stroj na výrobu sazenic. Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. A zítra bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky, teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Transfuzní oddělení Plzeňské fakultní nemocnice má nedostatek krve. Pro dárce s krevní skupinou A- proto zkracuje intervaly mezi dvěma odběry. Pro muže na 8 a pro ženy na 12 týdnů. Odběry krevních skupin B+ a AB+ naopak nemocnice kvůli přebytku pozastavuje, vysvětluje mluvčí Plzeňské fakultní nemocnice Gabriela Levorová.
3: Dárce zveme podle toho, jaké krevní skupiny zrovna v nemocnici chybí. Nechceme, aby docházelo k nedostatku nebo naopak k nevyužití darované krve. Červené krvinky mají trvanlivost 42 dní, krevní destičky 5 dnů a plazma až 3 roky. Po uplynutí této doby již nelze transfuzní přípravky použít.
2: Plzeňští lesníci začínají strojově vyrábět sazenice stromku v lesní školce Čtyrák. Nová secí linka je automatická a výrobu sazenic urychlí, vysvětluje Vít Fischer ze správy veřejného statku města Plzně.
4: Slouží nám k tomu, aby jsme nemuseli to dělat ručně, tak ty sadbovače, naše speciální květináče o těch 24 buňkách, prvně naplníme substrátem, taky na lince, a dál nám ta linka zaseje semínka do každé té buňky zvlášť, takže 24 semínek zasype a zaleje, než dáváme pod tu naši mostovou závlahu.
2: Obalované sazenice se také lépe ujímají, protože jsou odolnější vůči suchu. Lesníci chtějí letos zvýšit jejich podíl oproti prostokořeným na 70%. Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o změnách rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít také třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice zabránila hlasování dlouhými projevy. Varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale není možné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě převzala. Novela podle Schillerové nemění parametry rozpočtové odpovědnosti, které vláda slíbila.
5: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme, Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí, ale také pod deficity severských států, jako je například Finsko. Sport.
2: Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 bodů. Český tým, který tvořili také Matěj Rampula a Tomáš Tihan, obsadil druhé místo za Ukrajinci. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, přehánky nebo občasný déšť. Postupně ubývání srážek, které se objeví už jen v oblasti hor. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, při uklidnění větru a déle trvajícím protrhání oblačnosti až 2 a ojediněle i přízemní mrazíky. A zítra čekejte většinou oblačno, na horách může být zpočátku až zataženo s možností slabého deště. Odpoledne se zejména v severozápadní polovině kraje přidají přehánky, které budou během večera postupně ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 7 až 10. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky dobré, večer pak postupně mírně nepříznivé, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Práce na silnici omezují provoz na Tachovsku v Chodové Plané. Uzavřená je tam část silnice u požární stanice. Opět průjezdná by měla být od 6. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, dnešní vydání s datem 13. května otevřeme pohledem do statistik, které potvrzují, že náš kraj, lidově řečeno, dál stárne. Zatímco Holíšov zaznamenal největší úbytek obyvatel, Tachov a Stříbro díky pracovním příležitostem u hranic naopak dynamicky rostou. Statistiku rozebereme podrobně. V další části vysílání se vypravíme za architektonickým dědictvím. Naším dopoledním hostem byl průvodce Jiří Petrásek. Spolu s ním nahlédneme do unikátních plzeňských interiérů navržených Adolfem Loosem. Budeme rádi, budete-li u toho s námi.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
6: A jako obvykle vás čekají reportáže z regionu, aktuální předpověď od meteorologa pro příští hodiny a zítřek a samozřejmě rychlý přehled dnešních událostí z plzeňského kraje hned po první písni. Klidnou středu přeje 5 minut po 17. Ondřej Kapic.
7: Asi trpí závadou, je častějc nad

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Kateřina Jiřincová ve studiu.
2: Pěkné odpoledne. Plzeň dokončila nový bytový dům v okrajové městské části Malesice. V bezbariérové budově s 12 byty budou žít seniori, samoživitelé a mladí lidé v bytové nouzi. Dům nese jméno Nový Šuferajn, protože vyrostl na místě bývalé německé školy zřízené v 19. století německým školním spolkem. Stará budova byla schátralá a už se jí nevyplatilo opravit a proto byla zbouraná a na jejím místě byl postavený nový objekt. Řekla to radní Světlana Budková z hnutí STAN. Stavba nového domu vyšla na téměř 42 milionů korun. Dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Plzeň byl Jiří Petrásek, renomovaný průvodce losovými interiéry v Plzni. Návštěvníci těchto prostor jsou často překvapeni tím, že venkovní vzhled domu nenasvědčuje tomu, jaké skvosty se uvnitř nacházejí. Jiří Petrásek k tomu přidává vysvětlení.
3: Adolf Loos byty koncipoval tak, že tvrdil, že zvenku dům nesmí nic prozradit, že to krásně skrývá se uvnitř.
2: Víc se dozvíte v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Osobnost loutkáře a výtvarníka Josefa Skupy představí tuto sobotu v Plzni hra SKUPA, kterou pro plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla napsal dramatik Milan Šotek. Inscenace není strohým životopisem duchovního otce Loutek z Pejbla a Hurvínka, ale spíš hrou z prvky kabaretu a reví s písničkami, která s nadsázkou zachycuje Skupovu komediantskou duši i statečnost v dramatických chvílích 20. století. Dnes to řekl šéf činohry Štěpán Pácl. Hlavní roli Skupy stvární Michal Štěrba, režie se ujal Radovan Lipus, který bude tuto sobotu hostem i při dni otevřených dveří v Českém rozhlase Plzeň. Opět mláďat se na jaře rozrostla kolonie jihoamerických tučňáků humpoltových v plzeňské zoologické zahradě.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Ve městech Plzeňského kraje loni žilo o něco méně lidí než o rok dříve. Čísla Českého statistického úřadu ukazují, že zatímco některá města rostou díky stěhování, jiná ztrácejí obyvatele kvůli odchodům i vyššímu počtu zemřelých než narozených. Aktuálními tabulkami právě o vývoji obyvatelstva se zabýval regionální stopař Jiří Trnka. Jiří, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Největší propad zaznamenal Holíšov, výrazně si naopak polepšil Tachov nebo Stříbro. Co víme dál?
2: Plzeňský kraj má 57 měst a ve víc než polovině z nich loni obyvatel ubylo. Celkově žilo ve městech regionu přes 410 tisíc obyvatel, meziročně ale o něco méně. Statistiky ukazují, že kraj dál stárne a bez stěhování nových lidí by řada měst ztrácela obyvatele ještě rychleji. Největší pokles zaznamenal Holíšov, kde ubylo přes 200 lidí. Méně obyvatel měli také Domažlice nebo Rokycany. Naopak největší růst hlásí Tachov.

0: který získal víc než 200 nových obyvatel. Dařilo se také Stříbru a Klatovům. No a právě Tachovsko dlouhodobě těží hlavně z pracovních příležitostí a blízkosti německých hranic.
1: Regionální stopař.
2: Ve statistikách se hodně mluví o stěhování. Znamená to, že lidé dávají přednost spíše větším městům?
0: Ondřej, přesně tak, hlavně Plzni a větším okresním městům. Největším magnetem regionu zůstává právě zmíněná Plzeň. I když tady obyvatel mírně ubylo, stále jde o čtvrté největší město v republice. Do Plzně se loni přistěhovalo přes 10 000 lidí a skoro stejně vysoký počet byl těch, kteří se odstěhovali. Hodně lidí mířilo z Plzně do Tachova, Klatov a nebo Stříbra. Ve většině měst ale dál převažuje počet zemřelých nad narozenými, typicky třeba v Plzni, Klatovech nebo Sušici. Výjimky by se daly spočítat skoro na prstech jedné ruky. Nejlépe dopadlo město Touškov, kde se narodilo o 6 lidí více, než zemřelo.
2: No, není to moc velké číslo. Ukazují ta čísla ale i to, kde se život v regionu spíše zpomaluje?
0: Na samotném konci statistik zůstávají malá města jako Úterý, Rejnštejn nebo Rabí. Právě tam se během roku přistěhovaly jen jednotky lidí a podobně málo obyvatel se také odstěhovalo. Statistiky tak ukazují dva rozdílné světy. Na jedné straně rychle se měnící města kolem pracovních center, na druhé straně malé obce a městečka, kde populace dlouhodobě stárne.
2: Tak taková je realita. Za analýzu statistik o stárnutí kraje děkuji Jiřímu Trnkovi. Jirko, uslyšíme se zase příště. Naslyšenou.
0: Pěkný den.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Interiéry, které berou dech a průvodce, po jehož slovech lidé tleskají. Jak vypadá první setkání s genialitou Adolfa Loose očima muže, který oživuje každý den? Jiří Petrásek poodhalí tajemství plzeňských unikátů už za pár minut ve středečním dni v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Pěkný den.

0: Český rozhlas Plzeň, 17 hodin 25 minut.
1: Počasí.
0: Půlka května skoro za námi a teploty ne tak úplně dle našich představ, ale máme tu zmrzlíky a ještě zítra může na nás něco nachystat Bonifác. Co to bude přesně, na to se už ptám meteoroložky Petry Polívkové. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Bude to zítra horší anebo lepší než dnes?
2: Bude to podobné jako dnes.
0: Takže žádné velké překvapení nás nečeká.
2: Ne. Ty ranní teploty budou trošičku vyšší, než byly dnes. Dnes jsme měli mezi 1 a 4 stupni. Zítra očekáváme, že bude mezi 4 až 7 stupni Celsia. Pouze při uklidnění větru a déle trvajícím protrhávání oblačnosti by mohlo být o trošičku méně stupňů, ale jinak přes den očekávám, že bude stejně jako dnes, mezi 12 až 15 stupni a bude většinou oblačno a na horách může být počátku i zataženo s možností slabšího deště, který bude ale postupně slábnout a další srážky očekáváme kolem poledne nebo popolední a během odpoledne a to zejména v severozápadní polovině kraje a bude se jednat o přeháňky, které budou potom během večera přechodně ustávat a s menší pravděpodobností se nám může objevit i bouřka. A ještě doplním, vítr ten bude opět foukat zítra a to mírný jeho západní o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu, takže ta pocitová teplota bude o trošičku nižší stejně jako dnes.
0: Jsem se díval teď odpoledne na oblohu, bylo tam hodně zataženo, jak bych to nazval, to víte lépe, tak jsem čekal, že bude více pršet, ale ono těch přeháněk zas tak moc nebylo.
2: Ne, během toho dne jich moc nebylo, spíš na tom severozápadě nebo v tom karlovarském kraji, který máme také v gesci, ale jinak v tom plzeňském kraji tam těch srážek opravdu tolik nebylo.
0: A v noci také nebude?
2: V noci budou, ty srážky nám budou přibývat během toho dne, během noci a bude hodně oblačnosti a na většině území očekávám, že se budou objevovat přehánky nebo občasný déšť. Srážky budou potom postupně ubývat, ale až k ránu a budou zůstávat už jenom na těch horách a na horách tam by mohly být i nějaké ty smíšené srážky, ale opravdu jenom v těch nejvyšších partích Šopavy.
0: Uzavírá meteoroložka Petra Polívková. Děkuji za předpověď a přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Den v kraji.

Český rozhlas Plzeň, Den v kraji, geniální design Adolfa Loose a nečekané reakce těch, kteří ho vidí poprvé. Průvodce Jiří Petrásek v našem studiu prozradil, proč jeho prohlídky končí úsměvem a potleskem. My se k dnešnímu hostu vrátíme po písničce.

0: Co si obléká včelař, aby ho nepíchla včela a jak chutná med? Tak to vše si mohli v rámci projektu Medové snídaně vyzkoušet děti z Domažlické mateřské školy. Podrobnosti přineseme v naší reportáži. Už jste někdy navštívili Lawsovy interiéry v Plzni? Pak už jste možná měli za sebou setkání s průvodcem Jiřím Petráskem. Každá prohlídka, kterou vede velmi poutavým a zábavným způsobem, končí vesměs potleskem a úsměvy na tvářích návštěvníků. Právě Jiří Petrásek byl hostem našeho dnešního vysílání. Kromě jiného odpověděl moderátorce Michaele Vondráčkové na otázku, jaké jsou pocity lidí, kteří poprvé vstoupí do některého z impozantních interiérů navrhovaných Adolfem Lawsem.
1: Co tak asi lidé říkají, jako reagují, když vstoupí do takového interiéru? Je třeba něco, co nečekají, co je překvapí?
2: Adolf Loos by ty koncipoval tak, že tvrdil, že zvenku dům nesmí nic prozradit, že to krásně skrývá se uvnitř. Kolikrát lidé chodí a ani si neuvědomují, co je uvnitř. Tady v Plzni tvořil nejen Loos, ale i jeho žáci. A ty si dochovalo mnoho a mnoho bytů. A zvenku skutečně nepoznáte nic. Takže vy vejdete do obyčejného činžáku, jdete po obyčejném činžovním schodišti a najednou se před vámi objeví monumentální prostor, obložený těmi nejdražšími dřevy, nejdražšími mramory, doplněný o mnohdy pittoreskní prvky, jako je třeba koberec, plsti na kulečník a tak dále.
1: Takže ta velikost ohromí.
2: Ano.
1: Jsou třeba nějaké detaily, kterých si vyloženě všímají návštěvníci?
2: Detaily úplně bych neřekl, spíše je zajímají třeba ty mramory, ty materiály. Jde o to, co toho člověka daného zajímá, to nejde paušalizovat. Třeba kolikrát, častokrát přijde člověk, který se, je to technik a zajímá se o to, jak fungovalo topení. Nebo naopak přijde nějaká noblesní dáma a spíše než samotná architektura jí zajímá, jak lidé chodili oblékaní, jak žila tahle ta luxusní noblesní společnost mezi oběma světovými válkami.
1: A vy, když provázíte skupinku, tak se snažíte spíš vysvětlovat architekturu a nebo naopak vyprávět ty lidské příběhy a nebo to propojovat?
2: Všechno je spojené se vším. Jsou to propojené příběhy, abychom si mohli povídat o společnosti za první republiky, tak nemůžeme vynechat architekturu. Abychom si mohli povídat o architektuře, nemůžeme vynechat jednak společenské náležitosti, jednak kulturně nějaké historické náležitosti a tak dále. Protože ta první republika, to bylo tak specifické období našich dějin, vklíněné mezi Habsburskou monarchii a poté druhou a třetí republiku, že skutečně jako je to období, které je samo pro sebe a je navzájem úžasně propojeno a určitě si myslím, že je zajímavé si to prohlédnout a připomenout si, jak krásně se dříve žilo v těm lepším rodinám.
1: Tak teď jste nás nalákal. Pokud bychom přijali pozvání a chtěli navštívit Lawsovy interiéry v Plzni a třeba jsme tam ještě nikdy nebyli, poraďte nám, kde začít a jak se vlastně objednat?
2: Kde začít? Tak za mě osobně tohle není pro naše posluchače jako žádná tady odborná jako rada nebo nutnost, ale podle mě je nejlepší vzít to kontinuálně. Začít Brumelovým domem, který navrhl Adolf Loos ve 27. pro takovou bohatou rodinu, ale byli i bohatší. Poté doporučuji jako druhou trasu byt Krauzových a Fogelových z počátku přelomu 20. a 30. let a zakončit to monumentální Semlerovou rezidencí z 30. let a stačí zadat do Google či seznamu Adolf Loos a vyběhne vám nějaký odkaz, přes který ho koupit, buď Visit Plzeň nebo stránky Go Out, anebo stačí zajít do informačního centra města Plzně, buď na takzvanou palubu Hamburku nádraží, nebo do informačního centra na náměstí Republiky vedle rytíře Žumbery, tam vám určitě lístky rádi prodají.
3: Den v kraji.

0: Za 4,5 minuty bude 6:15. Posloucháte středeční vydání pořadu Den v kraji. Odkud se bere med, jak vypadá úl a kolik se do něj vejde včel? Tak to vše se děti z mateřských a základních škol dozví hravou formou v rámci celostátního projektu Medové snídaně. Letos se do projektu zapojila i mateřská škola Michlova v Domažlicích.
1: Včelička znáte ji každej?
2: Jo.
1: A víte, co včelička dělá?
2: Opiluje,
1: to je to nejdůležitější, ano.
3: Dětem z mateřské školy Michlova v Domažlicích o včelách vypráví včelař Jaroslav Císař.
1: Víš, jak vypadá kávová lžička? Tak půl lžičky týhlentý přinese včelka za celý svůj život.
3: Přinesl jim na ukázku i včelí úl, plástvy a další vybavení.
1: Takovýhle úl. Česná je zrovna z druhé strany. Tady tudy lítají včely ven a nosí ten med a pyl. To je jejich chlebíček.
3: Děti si 3 hodiny mohly vyzkoušet i včelařské kombinézy.
1: Strčkám ručky, tak nějak. Pozor na nos.
3: Včelařskou kombinézu si vyzkoušel i Oldík. Tak jaké to bylo?
4: Bylo to dobrý.
3: Nelinko, co ty jsi se dověděla?
5: Jak včely někdy dlouho lítají a že si sbírají met v lese někde.
3: Jak tobě se to líbilo?
5: Dobře.
3: Proč jste se do toho projektu zapojili?
6: Jelikož jsme třída zaměřená na environmentální výchovu a vzdělání, tak vidíme veliký přínos informací o životě včel a bylo to moc zajímavé a moc se to dětem líbilo.
3: Říká paní učitelka Lenka Sokolová. Děti měly i docela otázky, zajímaly se aktivně, překvapilo vás něco?
6: Pro mě bylo zajímavé, že ta včelka za ten den uletí 5 až 10 kilometrů za den, což teda je docela úctíhodný výkon.
3: Dětem tady život včel a včelaře přiblížil vedoucí základní organizace včelařů v Blížejově na Domažlicku Jaroslav Císař. Co všechno se tady během toho projektu děti dozví?
1: Dozví se, kdo ve včelstvu je, co včely dělají a jaké donáší z přírody komodity, to znamená med, pyl, propolis. No a potom, co ještě vyrábí sami včely, to je vosk, mateří kašička a jed.
3: Vy jste dětem přineslo i praktické ukázky.
1: Základní ochranné pomůcky, to je kombinéza plus rukavice, no a dále pomůcky, co potřebuje včelař pro práci v úle, to je kuřák, rozpěrák, kleště na vyndavání rámků, no a odvíčkovací vidličku, která slouží při vytáčení medu.
3: Jaký vidíte přínos tady v tom projektu?
1: Rozvoj včelařství a propagace včelařství podle mého názoru musí začít od těch nejmenších, aby jsme měli nějaké nástupce do budoucna.
3: A další školy se můžou do projektu hlásit. Z Domažlic Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji. A pokračujeme dál. Lidová pronostika před servácem není léta, po serváci smrazy veta už neplatí 100%. V posledních letech si zvykáme na to, že letní teploty přicházejí už v dubnu a sněžit může i v květnu. Co na to zahradníci, dozvíte se za chvíli.

0: S námi je Český rozhlas Plzeň, středeční vydání Dne v kraji na hodinách 6:45. Pankrát, Servác, Bonifác letos skutečně dostáli svého. Na Šumavě nasněžilo a teploty klesly na některých místech k nule. Jak se tato lidová pronostika v posledních letech naplňuje, to zjišťovala redaktorka Jitka Doubravová v Klatovském zahradnictví.
1: Ledoví muži jsou takzvaná chladová perioda, která vždycky chodila kolem poloviny května plus minus pár dnů mezi tím 12. 15. květnem a na konci vždycky zapršelo a člověk věděl, že je po ledových mužích a může vesele vysazovat ven.
2: Popisuje klatovský zahradník Jan Papež.
1: Ale jak já to za ty roky vnímám, tak to klima už je tak rozkolísaný, že prostě se to poznat nedá.
2: Takže je možné, že přijdou třeba ještě i později než 12., 13., 14.?
1: Samozřejmě můžou přijít i později. A pozor, ještě existují takzvaný malí ledoví muži. Pokud nepřijdou kolem té poloviny května, tak potom chodí na začátku června a člověk by se na to měl připravit.
2: A jaké rostliny jsou na to nejnáchylnější?
1: Nejcitlivější jsou zeleniny, které mají vodnatý svazky a takový ty měkký listy, rajčata, dýně, cukety, papriky.
2: Jakým způsobem je možné ochránit sazenice, které už jsme vysadili ven?
1: Je dobrý mít bílou netkanou textíli, co vypadá jako hustá pavučina, ta, když se to přes ní přikryje, tak dokáže zachytit prostup toho chladného vzduchu. Když máte strach, že bude mrznout, zapalit třeba ve skleníku několik svíček nějakým bezpečným způsobem, abyste si nezapálili nějaký třeba dřevěný ohrádky nebo něco takového, tak to třeba pomůže.
2: Co případně ohledně stromů, když jsou teďka v plném květu, tak dá se to nějak taky ochránit?
1: Dřív se pod stromy zapalovalo mokré listí. Ta troška tepla, která se tam vlastně z toho listí uvolňovala, tak oteplila ten vzduch a zároveň podporovala proudění vzduchu. To už dneska bohužel nejde, nesmí se palit žádný odpad. Vím, že ve velkých sadech měli třeba na stožárech velké vrtule a těmi točili, aby se ten vzduch promíchal. Ale co můžu poradit? Připravit si hadici s nějakým kropítkem a ty květy postříkat vodou, spíš tak jako tříští mlhou, protože ona udělá takovou jako tenoučkou krustičku na těch květech a tím paradoxně se to nedostane ten mráz dovnitř těch květů. Tak to se udělat dá. Některý rok to ovoce je, některý není. Někdy je to dobře, ty stromy si taky potřebují odpočinout a ten další rok toho dají o to víc.
2: A co se týká sucha?
1: Každému doporučuju pořídit si domů srážkoměr, protože dokud ho nemáte, tak nevíte, kolik spadlo. Může vám připadat, že pršelo, ale kdybyste se podívali do toho srážkoměru, tak zjistíte, že spadly třeba 3 mm. A to je tak sotva skropený prach. Táta vždycky říkal, do 5 mm se to nepočítá, to je skropený prach. 10 mm je malá zálivka a velká zálivka pěkná je od 30 mm víc. To znamená 30 litrů na metr čtvereční.
2: Jaká dělat opatření?
1: Doplňovat do půdy organickou hmotu. Kompost, ať si lidi znova obnoví komposty, nebo aspoň kompostéry, protože ta organická hmota je jako houba a vlastně nasává do sebe tu vláhu a tu potom může uvolňovat.
2: Co ještě je možný udělat, čím je možný podpořit vlhkost v půdě?
1: Šikovný tip do zvýšených záhonů, ale i do zemních záhonů jsou takzvané ola květináče. Jsou to květináče z nepálené hlíny, takové jako baňky, do kterých se naleje voda a ono tím tou nepálenou stěnou toho květináče se to potom prosakuje k těm kořínkům těch rostlin, které tam pěstujeme. To znamená, je to takové něco jako kapková závlaha nebo dlouhodobá závlaha. Kořínky třeba těch rajčat se k tomu úplně jako natáhnou a z toho potom sajou. A vlastně dávají to těm rostlinám postupně. Tak to je jako šikovný tip.
2: Tato metoda je víc než 1000 let stará a je možné použít i klasické hliněné květináče s ucpaným odtokovým kanálkem. Z Klatov Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Zástupci katolické církve vyzvali pachatele, aby vrátil lebku svaté Zdislavy, kterou včera večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Případu se budeme věnovat ve zprávách už za 6,5 minuty. Letošní den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň se blíží, bude už tuto sobotu a my vás necháme nahlédnout do prostor, odkud pro vás denně vysíláme. Připravený je i bohatý program, na co přesně se můžete těšit, o tom vám v zítřejším dopoledním vysílání poví více Jiří Hofreiter, specialista komunikace Českého rozhlasu Plzeň. V 19. století byl Bolevec velmi bohatou a prosperující obcí, proto byly statky na bolevecké návsi v jistém smyslu privilegované v celém plzeňském panství. Když se tu v 70. letech plánovala výstavba sídliště, měla celá vesnice i z domy zaniknout. Jenže místní potomci selských rodů se proti tomu postavili a podařilo se jim alespoň několik objektů přiléhajících k návsi zachránit. Už zítra vás čeká další díl dokumentárního seriálu Výtah mimo provoz. A zítra si posvítíme i na pár historických milníků města, ve kterém si přijdou na své například sportovci. Mají tam totiž druhé největší přírodní koupaliště v Čechách. Ochuzeni ve městě nejsou ani nadšenci do kultury. Tamní muzeum doktora Bohuslava Horáka nabízí výstavy, které stojí za pozornost. No a vy už možná tušíte, že naším zájmem budou některé historické milníky Rokycan. I tam se vypravíme. No a v 17 hodin vás opět souhrnem událostí v kraji provede Ondřej Kapic. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmikrásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmikrásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V plzeňském kraji chybí policisté, nejméně jich je v Plzni a na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň chystá na sobotu den otevřených dveří. Zítra bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky, teploty do 14 stupňů. Hezký podvečer, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. V plzeňském kraji aktuálně chybí přes 270 policistů. Nejhorší situace je na Tachovsku a v Plzni. Naopak nejlépe je na tom Klatovsku a Domažlicku. Policie se bude proto dál snažit motivovat k nástupu co nejvíc uchazečů. Co musí případně budoucí policisté splňovat, vysvětluje mluvčí Pavla Burešová.
3: Uchazeč musí být občanem České republiky, být starším 18 let, být plně způsobilý k právním úkonům, samozřejmě být bezúhonný, dále být fyzicky, zdravotně a osobnost způsobilý k výkonu služby, nesmí být členem žádné politické strany nebo politického hnutí a nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost.
2: Prohlídky budovy, speciální pořady, aby řeč nestála, i další atrakce nabídne sobotní den otevřených dveří v budově Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru. Už tradičně budou mít návštěvníci možnost si některé rozhlasové profese pod dohledem profesionálu vyzkoušet, říká vedoucí komunikace Českého rozhlasu v Plzni Jiřího Freitra.
4: Si budou moct vyzkoušet, jak se dělá reportáž s našimi zpravodajci a s publicisty, načítání zpráv. Vladimír Šťovíček připravil workshop s názvem Mikrofon je váš. A v neposlední řadě si návštěvníci budou moci poslat hudební gratulaci, pozdrav, který se natočí a následně bude použit v písničkách na přání nebo v pořadu Blahopřejeme písničkou.
2: Den otevřených dveří na náměstí Míru v Plzni je možné navštívit v sobotu mezi 10. a 16. hodinou. Policie vyšetřuje krádež lepky svaté Zdislavy, relikvie nevyčíslitelné hodnoty. Včera někdo ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí při pravidelné bohoslužbě. Pachatel rozbil skříňku s lepkou a při odchodu ho zachytila kamera.
5: Že někdo takhle dokáže tohleto vzít, lepku.
6: Diví se Věra Průšová, pravidelná návštěvnice baziliky. Kdo mohl vzácnou relikvii ukrást, neví ani představený místního kláštera Pavel Majer. Jisté podezření, ale má.
7: Jo, něco se jako honí hlavou, ale jako jména říkat nebudu.
6: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl doufá, že se lebku svaté Zdislavy podaří vypátrat.
8: Ostatky svatých jsou pro nás takovou spojnicí s tou osobou, čili není to žádný fetiš, nic kouzelného.
6: Policie po pachateli oděném v tmavém oblečení se světlou obuví pátrá a žádá o pomoc i veřejnost. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Slávie si můžou večer zajistit obhajobu titulu v Šancelize. Pokud porazí Jablonec, budou mít v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok. Kvůli disciplinárnímu trestu za výtržnosti fanoušků v sobotním derby se Spartou se bude hrát utkání v Edenu bez diváků na tribunách. Výkop je ve 20 hodin.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno až zataženo, přeháňky nebo občasný déšť. Postupně ubývání srážek, které se objeví už jen v oblasti hor. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, při uklidnění větru a déle trvajícím protrhání oblačnosti až 2 a ojediněle i přízemní mrazíky. A zítra čekejte většinou oblačno, na horách může být zpočátku až zataženo s možností slabého deště. Odpoledne se zejména v severozápadní polovině kraje přidají přeháňky, které budou během večera postupně ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 7 až 10. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky dobré, večer pak postupně mírně nepříznivé, aby jo, na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Práce na silnici omezují provoz na silnici 1/26 mezi obcemi Křenovy a Semošice na Domažlicku. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Vážení posluchači rádia vašeho kraje, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu vás při jím dnešním poslechu vítá Jan Skládal. V tématu dnešního pořadu se skrývá taková malá hádanka. Kdo je dobrý sluha, ale zlý pán? Zástupci mladší generace by možná hádali, že správná odpověď by mohla být sociální sítě, což vlastně dává docela dobrý smysl. Ale většina jistě ví, že správná odpověď je oheň. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A když už je řeč o ohni, tak těm, kterým to pálí, je již jasné, že dnešním dílem nás budou provázet hasiči. A my si rovnou pustíme dvojici těch nejznámějších hasičských písniček. Těšit se můžete na Babouky, kteří nám zahrají Co jste hasiči, a Šumovanku s písničkou Karla Polaty a Ladislava Nusharta Hasičská láska.

V dnešní době nám stačí vyťukat 3 čísla na mobilním telefonu a víme, že do pár minut hasiči přijedou. Již na prvním stupni základní školy by každý žák měl vědět, že číslo 150 jsou právě hasiči. A jak si to zapamatovat? Přeci 0 vypadá jako rybník nebo bazén s vodou, kterou hasiči potřebují, aby mohli hasit požár. Jak se doba mění a vyvíjí stále kupředu, tak víme, že hasiči bývají přítomni téměř u každé nebezpečné či život ohrožující události. Ať jde o pomoc při povodních, autonehodách, nebo třeba odstranění sršního hnízda, které ohrožuje okolní obyvatele. Samozřejmě, že nejsou jediní, kdo při výkonu svého povolání pomáhají ostatním a mnohdy i nasazují vlastní život. Patří však mezi hlavní složky integrovaného záchranného systému společně s policií a zdravotnickou záchrannou službou. Pojďme si nyní poslechnout polku Antonína Bulky s textem Františka Kratochvíla, nazvanou Křištínský hasiči od Úhlavanky. Zaspívají ji Ivana Zbořilová, Jan Šimůnek a Jiří Škvára.

Třetí, žízeň si hýčká jako ženu. Čtvrté, věrný je manželce, jako je pivu. Páté, na schůzi hasičů nesmí stát. Šesté, v požáru jede pak jako drak. Sedmé, nohy má rychlejší nežli blesk. Osmé, ví, že být hasičem je velká čest. Deváté, ohně se nesmí nikdy bát a desatero hasiče musí znát.

Sbor dobrovolných hasičů obce Třiština byl založen v květnu 1944. Prvním starostou a velitelem se tehdy stal truhlář Josef Smaha. Od té doby pomáhali třištínští hasiči úřady požárů a dosáhli mnoha úspěchů v okresních i krajských soutěžích. Velkou zásluhu na tom mají starostové sboru pan Václav Edl a po něm paní Vendula Edlová. Velmi úspěšně si v soutěžích také vede hasičský dorost, o který je v Třištíně velmi dobře postaráno.

Posloucháte Český rozhlas a pořad Muziky muziky. V dnešním díle si připomínáme hasiče. Možná někdo z našich posluchačů je nebo v minulosti byl profesionálním hasičem. S jistotou to říct nemohu, co ale s jistotou vím, je to, že jistě dosti z vás, milí posluchači, patří nebo v minulosti patřilo k takzvaným dobrákům, neboli dobrovolným hasičům. Kdo z vás byl košař nebo třeba strojník? A kdo si pamatuje, jak co by proudař zápasil s proudem vody, aby co nejrychleji srazil terč? Teď mám samozřejmě na mysli požární útok, někdy označovaný jako královská disciplína požárního sportu, který je neodmyslitelnou součástí činnosti dobrovolných hasičů. Mimochodem, naše Česká republika patří dlouhodobě mezi světovou špičku právě v požárním sportu. Pro nás už se chystá polka Bohumíra Kameníka a Václava Babuly, nazvaná Voda v potoku, v podání Tůfaranky. Zpívají Karel Hegner a Jan Bílek.

Dozněla skladba Nad Krumlovem hvězda hoří od telčské dechovky. Doufám, že během vysílání nezazní žádná sirena, aby si každý z posluchačů mohl vychutnat dnešní díl až do konce. Zmiňoval jsem zde požární sport a skutečnost, že Česko patří v tomto sportu mezi světovou elitu. Ale požární sport není jen o požárním útoku. Ten je jednou ze čtyř disciplín. Mezi zbývající tři patří výstup na věž, běh na 100 metrů s překážkami a štafeta 4x 100 metrů s překážkami. Samozřejmě nesmím opomenout, že být dobrovolným hasičem neznamená tužit a trénovat pouze tělo, ale i ducha. Mezi další dovednosti a vědomosti patří například zdravověda, zásady požární ochrany, spojení a komunikace a další. Vážení posluchači, posloucháte pořad o dechovce, a kde jinde si můžeme poslechnout dechovku, než na klasickém hasičském bále. Uniformy, dámská volenka, dobré pití a krásné písničky, to vše podtrhuje fakt, jak je dobře, že ty hasiče máme. Poslechněme si ohnivou polku v úpravě Milana Baginského. Hraje studový orchestr Jana Slabáka.

Hasiči pomáhají a dá se říct, že i drží ochrannou ruku nad ostatními. A drží někdo ochrannou ruku nad hasiči? Jistě, že ano. Svatý Florián. A kdo to byl? Svatý Florián byl římským vojákem a velitelem, který podle legendy uhasil velký požár jediným vědrem vody. Stal se tak symbolem ochrany před ohněm, symbolem odvahy a pomoci druhým. Je ochráncem a patronem všech hasičů a jeho svátek se slaví 4. května. Vážení posluchači, pomalu končí dnešní díl pořadu Muziky muziky s podtitulem Dobrý sluha, ale zlý pán, ve kterém zazněly písničky na téma hasiči. Přeji vám, ať nemusíte využívat jejich služeb a všechny nepříjemnosti se vám vyhnou. S hasičským kvapíkem veselky Ladislava Kubeše se s vámi loučí Jan Skládal.

0: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte polku s názvem Posvícenská, jejímž autorem je Vladimír Bayer. A právě o něm bude v dnešním špaličku částečně řeč. Jeho archiv je značně rozsáhlý a když jsem se jim přednedávnem probíral, našel jsem kapitolu s názvem O některých dřívějších dudácích Domažlicka. Z ní vám budu v dnešním špaličku citovat. Krásný a příjemný večer vám přeje Josef Kuneš.

Vladimír Bayer, národopisec, badatel, sběratel, někdejší ředitel muzea Chocka, muzikant a obrovská umělecká osobnost. Rád ve svém životě zaznamenával záležitosti a vzpomínky, o kterých se domníval, že by mohly mít pro budoucí generace nějakou výpovědní hodnotu. A co víc, uložil je do svého archivu. A tak můžeme tyto jeho vzpomínky stále oživovat. Dnes to bude o učiteli a dudáku Václavu Altmanovi. Se vzpomínáním začnu hned po písničkách.

Učitele Václava Altmana jsem poznal jako malý kluk. To, když jsem ho na podzim roku 1945 navštívil s několika kamarády, skauty, ve škole v České Kubici jako znalce výroby luků. To jsem ještě zdaleka nevěděl, že je též dobrým dodákem. Tento skromný a přátelský člověk se narodil roku 1892 v Kanicích. Stal se pedagogem a po počátečním profesním působení na Žatecku se vrátil do rodného kraje a učil na školách ve východní části Domažlicka. Kromě hry na housle, kterou musel tehdy ovládat každý kantor, se naučil hrát také na dudy. Ty si koupil u Bolfa Štefka a vyučil se na ně u starého čermenského dudáka Vojtěcha Mestla. V praktickém hraní se však zdokonalil u dudáckého majstra Jakuba Havla, k němuž občas zavítal do jeho sedlické hospůdky, která byla tak malá, že se tam říkalo v prdelce.

Bayerovo vyprávění o Václavu Altmanovi pokračuje takto. Hrával a zpíval převážně sám. Příležitostně si zahrál i s dudáky Mikešem, Chmelířem či Štenglem, žijícími na Staňkovsku. Vlastnil ještě další dvoje dudy. Jedny koupil v roce 1921 po zesnulém dudákovi Janu Procházkovi z Hlohovčic a druhé, nafukované ústy, pocházely od újezdského Štefka. U něho se také přiučil dělat drobné opravy dud a správně škrabat plátky. Dudy oživované vlastním dechem pomocí takzvaného cucku daroval hudebnímu skladateli Jindřichu Jindřichovi do jeho národopisného muzea. Variace i rozličné dohrávky si zapisoval do notového sešitu, který na sklonku svého života daroval národopisci Rudolfu Svačinovi a ten je předal do muzea Chocka. Je v něm uvedeno 33 variačně zpracovaných písniček a 41 dohrávek.

Vážení posluchači, na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, ve kterém vám cituji z vyprávění Vladimíra Bajera o učiteli a dudáku Václavu Altmanovi. Pokračuji. V dotazníku pro Národopisnou společnost z Plzně uvedl, že ústy nafukovacím dudám laděným do vyšších poloh se říká bzíkalky. Stejný typ dud znějících níže se označuje jako dudy strakonické. Měchovým dudám obdobně vyladěným se přezdívá baborský. Ty mívají na konci píšťal ohnuté a opracované zvířecí rohy, které se dělají v sodlu, což je německá obec Einsiedeln.

Vladimír Bayer zakončuje své vyprávění o učiteli a dudáku Václavu Altmanovi takto. Ve svém starším věku učil na škole v Pasečnici. To už hrál na dudy jen výjimečně. V roce 1970 nahrál několik písniček na gramofonové desky, vydané o rok později suprafonem pod názvem Antologie chodské lidové hudby. Pedagog a dudák Václav Altman zemřel v roce 1975 v nedožitých 83 letech. A tady už končí nejen vyprávění Vladimíra Bayera, ale i dnešní Špalíček. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí a hezký zbytek večera přeje Josef

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na místě staré německé školy v Plzni Malesicích vyrostl dům z 12 byty. Mateřská škola Michlova v Domažlicích se poprvé zapojila do projektu Medové snídaně. A zítra bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky, teploty do 15 stupňů. Pohodový večer přeje Kateřina Jiřincová. Město Plzeň postavilo v okrajové části Malesice dům z 12 byty. Dům je v centru obvodu na místě, kde do předloňska stála někdejší německá škola Schufferein. Přes 200 let stará budova byla schátralá a už se ji nevyplatilo opravit, řekla radní Světlana Budková z hnutí STAN. V bezbariérových bytech v novém Schufferainu bude žít seniori, samoživitelé a mladí lidé v bytové nouzi. Stavba vyšla na téměř 42 milionů korun, 28 milionů získalo město z evropského programu IROP. Přiblížit dětem život včel a práci včelaře se snaží projekt Medové snídaně. Od roku 2015 ho pořádá Ministerstvo zemědělství. Letos se ho zúčastní zhruba 7500 dětí z mateřských a základních škol z celého Česka. Poprvé se zapojila i mateřská škola Michlova v Domažlicích, kde dětem přednášel včelař Jaroslav Císař.
2: Dozví se, kdo ve včelstvu je, co včely dělají. Ilustroval jsem jim základní pomůcky, které potřebuje včelař. To znamená kombinéza, kuřák, rozpěrák, kleště na vyndavání rámků. No a propagace včelařství musí začít od těch nejmenších, aby jsme měli nějaké nástupce do budoucna.
1: Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel, zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, má obavy z nekontrolovaného utrácení, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
1: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přibrala po minulé vládě veřejné finance. Sport. Čeští házenkáři nastoupí v Brně proti Francii v play-off kvalifikace na mistrovství světa. Utkání začne v hale Rondo ve 20 hodin. Na šampionát postoupí tým s lepším celkovým skóre ze dvou vzájemných zápasů. Počasí. Zítra čekejte většinou oblačno, odpoledne místy přehánky, které budou během večera postupně ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách 7 až 10. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky dobré, večer postupně místy nepříznivé, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 112. kilometru ve směru na Plzeň mezi sjezdy na Benešovice a Ostrov. Vozidlo stojí v odstavném pruhu, projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Potom později pod vlivem němčiny se začalo ještě onikat. Oni přišli a během 19. století postupně byla tato zdvořilostní forma vytlačena vykáním.
1: Oni se zase vyznamenali. Štovali před tou naší bábou, ať je Rusko.
2: Jste si taky nebral servítek, pane Wachmeister.
1: Co pak, oni se můžou na něco pamatovat? Byli napité jako žok? Měli prasečí očička, místo do dveří lezli tamhle na kamna.
2: Pane Wachmeister.
1: Já jsem jim vždycky říkal, že alkohol je zhouba. Oni to moc nesnesou a pijou to. No tak se zpamatujou, musí přeci odlifrovat toho špiona k panu Rittmistrovi do písku. Z nás bude mít radost. Už pro něj jdu. No.
3: Co vlastně vyjadřovalo to onikání? Dávalo nějak vážnost nebo proč?
0: Jak onikání, tak potom to vykání, které bylo velmi silné za Rakouska-Uherska, vyjadřovalo jednak zdvořilost, to je v podstatě i dnešní funkce, ale i formálnost ve společenském styku, anebo společenský odstup mezi lidmi z různých vrstev. Za té monarchie se velice dbalo na takovou obřadnost při společenském styku a určitě posluchači si vzpomenou na mnoho filmů například, nebo Jaroslav Hašek s tím hodně pracoval, kdy ti státní úředníci pod penzí podle toho, v jaké hodnosti byli, tak těm výš se vždy onikalo.
4: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanecká sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul v nejvyšší soutěži porazili Liberec. A počasí zítra oblačno až zataženo, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Sněmovna se dnes opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali například výdaje na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to ale znamenalo další zadlužování České republiky, doplní předseda ODS Martin Kupka.
2: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
0: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to také tím, v jakém stavu přebrala po minulém kabinetu veřejné finance. Městská policie Děčín hledá nové strážníky. Podle ředitele Marcela Horáka odešlo několik pracovníků do důchodu a teď chybí až 6 lidí. Uchazeči musí mít maturitu, řidičský průkaz skupiny B a také nesmí mít záznam v trestním rejstříku.
3: Práce strážníka vyžaduje podle Horáka také schopnost komunikovat v napjatých situacích a udržet klid, správně vyhodnotit problém a rychle jednat. Velká část práce je preventivního charakteru, zejména hlídkování v ulicích, přednášky na školách anebo pomoc lidem, kteří se na strážníky mohou při pochůzkách obrátit. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V Opavě přibyly nové lampy veřejného osvětlení, hlavně tam, kde si obyvatelé města stěžovali na tmu v nočních hodinách. Vedení radnice potvrdilo, že postupně řeší všechna problémová místa, která vznikla po rozsáhlé výměně svítidel.
4: Nové a výkonnější LED osvětlení je například v ulicích Šrámkova anebo u parkoviště poblíž Rolnické ulice. 20 lamp v Kateřinkách má dvojitá ramena, aby osvětlovala širší prostor, včetně chodníků. Ve městě se postupně nahrazuje 7 000 sodíkových světel za úspornější typy. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové porazili v nadstavbě o titul v nejvyšší soutěži Liberec 1-0. V tabulce tak skončí nejhůře na páté pozici. Před několika málo minutami začal duel v pražském Edenu mezi Slavií a Jabloncem. Domácí celek si v případě vítězství s předstihem zajistí titul.
1: Počasí.
0: Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy zataženo až oblačno, místy přehánky, během dne jich bude zejména v Čechách ubývat, večer se naopak na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra docela nízká, stále mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11, vítr mírný, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně zůstává kolona kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru k Pražskému okruhu. V něm se už ve směru k dálnici D1 jede výrazně plynuleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sleduje, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: No, ono se to ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra, a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří, a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli, a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější, a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej, a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní, nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci, a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: tým?
1: No já si za prvé asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL jet na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný. A myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no,
0: ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje všech, většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě nikdy mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry, a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů, plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako asi bych se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžký pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě

0: odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmikrásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmikrásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje. Jo? Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký své bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL dvě dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál dva Stanley Cupy. Ta pupeční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s něma komunikuji. Bylo skvělé, když tady před dvoma rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z dvou hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo? Takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice

0: velký město, tak přitom zas tak velký to asi není. Ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech, a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam, a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali, a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací, a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
1: Takže de facto jdete domů. Máte dva domovy, vnímáte to tak?
0: Jo, mám dva domovy určitě, a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny, jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně, a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej, a vracíme se tam prostě rádi, a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, kde, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
1: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
0: No to asi
1: pomalu.
0: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže, a máme tam samozřejmě talenta v brance Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a ta je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Slaví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojďhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce, je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dále, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá, tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát asi v rozhovorech a tak. Já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy

0: možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se 3 kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
1: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
0: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL, samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů jsou je v NHL, možná jo, nějaký takový číslo, my jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská a právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci takhle neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, třísilnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, jak když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala trest 5 let vězení. Policie stále pátrá po 15-leté dívce z Brněnska. A zítřejší počasí, oblačno až zataženo, občas přehánky, večer hlavně na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pražský vrchní soud udělil bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci takzvaného Bečvářova statku trest 5 let odnětí svobody. Také jí zakázal 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně za 1 miliardu a 400 milionů korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k nejvyššímu soudu, potvrdil to její advokát Jan Poles.
2: Je to podmínkou pro případné podání ústavní stížnosti a tento na stole ještě neměl v rámci uděleného trestu. Ten trest nepodmíněný, byť na spodní hranici, je s ohledem na všechny skutečnosti a stav obžalované opravdu nepřiměřeně přísný.
0: Policie stále pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policistů má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku včera ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
3: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně. Takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
0: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají, mají se obrátit na linku 158. A ještě jedna výzva policie. Ta stále pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je zhruba 170 cm vysoká, má světle hnědé vlasy po ramena, obuté měla černo-červené tenisky. Upřesní mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
4: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované, prosím, volejte na linku 158. Sport. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v chorvatském Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 bodů. Český tým obsadil 2. místo za Ukrajinou.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech Krušný hor i sněhové, nejnižší teploty mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velká oblačnost, místy přehánky, během dne jich bude v Čechách ubývat, večer se naopak na východě republiky od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11. Mít mírný vítr od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradec Králové Praha opatrně před odbočkou na Nové Město a Chlumec na kilometru 69 stojí porouchaný kamion. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech všech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Stejně jako úvodní hvězda na tričku, bude většina z dílny nejvýraznější osobnosti slovenské country, trnavského rodáka Alana Mikušeka. Před rovnými 30 lety se pochlubil prvním samostatným albem, které otevíral sugestivní Ocean Slz.

Zatímco Alan Nekušek naplnil oceán slz, tu nejpravější současnou country vám nabídli naše dnešní hosté pod názvem Dead Horses v atmosféře hudební tradice státu Kentucky. Zdejší rodečky Linda Jean Stokiová s Montanou Hobsovou projíždějí nejen domov Bluegrassu, ale pod firmou Local Honeys jsou častými hosty i v New Yorku. Tady jsou ještě jednou s písničkou Kdybych mohla přestat.

Alan Mikušek a z jeho prvního alba, které vyšlo před rovnými 30 lety, jeho optimistická Svět čaká na nás. Nebude od věci, když připomenu, že album vzniklo v proslulém bratislavském studiu Relax pod dohledem všeobecně uznávaného Josefa Krajčoviče a tvoří ho celkem 11 písniček ve směs z Alanovy dílny. Tahle se jmenuje Tak už choď.

Stále živý déšť v autorské nahrávce Alana Mikušeka a Michala Tučného, tak sugestivní, že to možná mnohým z vás ani nedalo a vykoukli jste z okna, jestli venku neprší. Nahrávka vznikla v roce 1994 ve spolupráci s golemem Honzy Václavíka. A zase na chvíli zamíříme do Kentucky, do prvního samostatného alba dívčího tandemu Local Honeys. Jedinou převzatou skladbou je písnička folkového Gene Ritchieho z roku 65. Tenhle vlak už tady nestaví.

Alan Mikušek a Hold Country muzice z jeho prvního alba, které vzniklo v bratislavském studiu Relax se studiovou skupinou, v níž byli ryzí tučňáci Jirka Zima a Medard Konopík, Milan Plechatý a slovenská esa Ladislav Lučenič nebo Michal Dočelomanský junior. Na jeho dalších albech se podílel i styl kytarista Petr Klouda.

Linda Čínstokijová s Montanou Hobbsovou jako Local Honey se jejich místy hrůzostrašná balada o Frankovi a Billy Buckovi, jejíž nahrávka vyšla stejně jako celé album se skupinou The Footstamps populárního písničkáře Tylera Childerse v průběhu letošního léta.

Adam Jekušek s Věrou Martinovou a titulní písnička z jeho alba Krídla, které vyšlo v roce 2000, uzavřeli dnešní z velké části slovenský country dostavník. Doufám, že jste si při něm bálečně odpočinuli a že u dalšího výletu nebudete chybět. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Alenem Jekušekem. Má pro vás ještě tuhle uspávanku. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas zprávy. Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu dnes podpořila sněmovna. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Fotbalisté Slavie jednoznačně porazili Jablonec a slaví mistrovský titul. A počasí zítra velká oblačnost, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na hospodaření Českého rozhlasu i České televize by nově mohl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje také opozice, ta ale zároveň kritizuje vládní koalici kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií, říká šéfka poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová.
3: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho Nejvyššího kontrolního úřadu.
2: Dohledu Nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nijak nebrání. Ke schválení ústavních změn bude ve třetím čtení novely potřeba 120 hlasů. Vládní koalice jich má celkem 108. V Mikulovicích na Jesenicku přibude celkem 8 nových obecních bytů. Práce začnou v nejbližších několika týdnech. Pro výstavbu bytového domu se tamní samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, říká starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
4: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
2: Obec Chřibská na Děčínsku dostane od Ústeckého kraje finance na zázemí pro hasiče při nedávné likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Krajští radní schválili přidělení téměř 680 tisíc korun z fondu pro mimořádné události. Chřibská zajistila pro hasičské jednotky hlavně jídlo a pití, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
5: My jsme tedy se rozhodli, že i tyhle ty náklady, které nám takhle jako vyúčtovali, tak jim jako kraj budeme kompenzovat. Chřibská nemusí být jediná, my jsme určitě připraveni se o tom bavit s dalšími obcemi, které se do toho jako zapojily. Sport.
2: Fotbalisté pražské Slavie s předstihem slaví mistrovský titul. Rozhodlo o tom jejich vítězství v nadstavbové části ve skupině o titul nad Jabloncem v poměru 5-1. A už podvečer ve skupině o titul Hradec Králové porazil Liberec 1-0. V tabulce se tak posouvá na čtvrté místo před Jablonec. Liberec už nemůže skončit lépe než na šesté pozici.
0: Počasí.
2: V noci na čtvrtek čekáme v České republice oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech, v Krušných horách i sněhové. Nejnižší teploty stále docela nízké mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velmi podobně jako dnes, tedy velká oblačnost, místy přehánky. Během dne jich bude zejména v Čechách ubývat a naopak večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřka. Nejvyšší teploty většinou mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky budou maxima kolem 11, vítr mírný od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer postupně slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 35 z Chrastavy do Liberce zasahují záchranáři za odbočkou na Machnín. Po kolizi dvou osobních vozidel začalo jedno z nich hořet. Minimálně jeden pruh zůstává neprůjezdný. Velmi opatrně také na silnici 13 z Liberce do Frýdlantu mezi Albrechticemi a Dětřichovem za zatáčkami havarovalo osobní vozidlo. I tam se teď vyšetřuje, projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vám slyšel jeden pěkný aforismus. Přestat kouřit je ta nejjednodušší věc na světě. Já sám to už dokázal nesčetněkrát. Podepsán Mark Twain. A tím je vlastně řečeno na úvod dnešního divadla úplně všechno. Ty následující minuty budou totiž patřit dnes jednomu z nejslavnějších světových povídkářů a spisovatelů. Tak pěkný večer.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech, rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 políček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za Svobodná Lemptnová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou, a proto nastala konec.

hezký. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré

vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený a s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

is that?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde, nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu. A je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 cm od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 cm, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si zdá se přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. Usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, S tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale, Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně. Zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte. Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
3: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
2: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Boldvinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
3: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
2: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince. Dnes si budeme povídat o tom, jak se nenechat napálit různými výhodnými nabídkami, pozvánkami nebo reklamami, které na první pohled vypadají lákavě, ale ve skutečnosti mohou skrývat riziko. Podělíme se o své zkušenosti, jestli jste se s něčím podobným už setkali. Jak jste reagovali, co vás na nabídce zaujalo, zda jste někdy na podobnou akci šli, jestli jste se někdy cítili pod tlakem k rozhodnutí, jak jste situaci řešili, jestli vám někdo pomohl, jak poznat, že jde o férovou nabídku. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je e-mail linka@rozhlas.cz. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Tak ještě jednou krásný večer v noční lince.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin 4 minuty. Zdarma oběd, dárek k tomu a ještě výhra. Dnes v noci si budeme povídat o tom, kdy se z výhodné nabídky stává past. Máte nějakou zkušenost, kdy se vás nějaký prodejce snažil napálit? Ať už v obchodě nebo u vás doma, když zazvonil u dveří. Volá pan Robert, krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte. Povím
1: si v první řadě rádio.
0: Co máte k tématu?
1: Teď vám řeknu, jak jsem narazil na podvodníka a jak jsem s ním vyběhnul, jo? Slyšíme se?
0: Ano.
1: Halo? No. Stěžila má žena, přišel za mnou chlap s kufrem, bylo to venku ve městě, že nabízí výhodné půjčky, lepší jak v bance. A já říkám, pane, vy jste podvodník, to je mně jasný. A říkám, dejte mě pokoj, než zavolám policii. A chlap šel pryč, jo. A já jsem to říkal doma manžel, co to ještě žila. Ona říkala, dobře jsi udělal, protože ten chlap, kdyby jsi podepsal jakékoliv papír, tak tě tak oškube, že budeš brečet a bude ti to houby platit. Takže nikomu neradím něco podepisovat někde na ulici. A jinak všechny ostatní pozdravujte, nechci nikoho zdržovat, pozdravujte Vlastičku, pozdravujte paní Ludmilu, pana včelaře.
0: Roberte, si vás dovolím ještě přerušit, než se úplně ano. Definitivně rozloučíme. On vám tedy nabízel nějaký výhodný úvěr nebo půjčku?
1: Půjčku a měl už na těch stane v kufry papíry na podepsání. A že má lepší podmínky, jak v bance.
0: Uh-huh. A pamatujete si, jak začal ten monolog?
1: No, přišel za mnou a říkal, jestli bych nepotřeboval půjčku.
0: A pamatujete si třeba úrok, jaký vám dal?
1: Prosím?
0: Pamatujete si úrok? Jaké byly ty podmínky té půjčky? Jak jste poznal, že jde o past?
1: No, protože přece takovýhle věci se neřeší venku na ulici. To bylo podezřelý.
0: Mhm, výborně. Přesto to některé neodradí a někteří by si pana vyslechli a možná podepsali. Tak to jste moudrý, že jste se nenechal nachytat.
1: Že na mě to řekla tak, ještě žila tehdo.
0: A někdy u vás doma zazvonil nějaký podobný prodejce?
1: Tak to si... Jo, tak to bylo kdysi, a to ještě, když jsme měli psa Lorda, my jsme měli večák, on uměl otvírat dveře a chlap prodával košťata nebo dešníky a pes otevřel a chlap utíkal, co mu nově skačili, protože si představte, že před ním stál pes jak kredenc.
0: A umíte říci obchodníkovi jasné ne, a nebo je vám to nepříjemné?
1: Umím. Když prostě se rozhodl, že něco nekoupím, tak prostě to řeknu, nezlobte se, ale já radši jdu do obchodu, protože jak já můžu vědět, že nejste podvodník, to nemůžu
0: přece
1: vědět.
0: Tak umíte asertivně reagovat, tak to má být.
1: Jo.
0: Vzpomínáte si na nějakou reklamu, které jste uvěřil a pak jste se tloukl do hlavy? Viděl jste třeba nějaký leták, šel jste, něco jste koupil, pak jste zjistil, že je to někde o polovinu levnější.
1: No, teď řeknu, paní Barbožiková, takovou zkušenost, že reklamy mají velký vliv, já teda tomu nepodlíhám, ale jednou, a to nebyl podvod, teď nevím, jestli to bylo v Šimberku nebo v budově, byly hody, jako bramboračky, polivky. A ta reklama na mě působila tak silně, že já říkám, já přece nepojedu vlakem, jo, někde 50 kilometrů. A já jsem dostal takovou chudí na bramboračku, že jsem si vzal kuchařskou knihu a tu bramboračku jsem si uvařil. To se nedalo vydržet. Prostě dostal jsem strašný hlad. Jo, to je jak když vám ukážu v televizi dobré jídlo, nevím, jestli tady tu reakci znáte, a vy dostanete hlad a prostě aniž byste o tím přemýšlel, tak jdete do ledničky. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, klidně se s druhým a taky podělte.
0: No, to mě stačí, abych se tady s vámi bavila o jídle a už utíkám do ledničky, do spodního patra. Ale tak to, mi to zní veselé, že vidíte někde reklamu na dobré jídlo a to si uděláte. Přemýšlím, jak se vás zeptat na nějakou otázku, když byste někde viděl nějaký zájezd, tak jestli byste se tam taky vydal. Reklama nás ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Já sama si vždycky říkám, že
1: záleží na finanční situaci.
0: Se nenechám zmást, stejně se mi to stane. Dobře, děkuju, Roberte, děkuju, že jste se s námi povídal.
1: A ještě všechny pozdravujte, jak jsem říkal. Pozdravujte všechny linkaře, hlavně Oldu, jo, toho včelaře. Řekněte mu, že jestli se mě to podaří, tak mu nechám v písničkách napřání zahrát včelku Máju.
0: Dobře, tak snad poslouchá. Opatrujte se a zase někdy, Roberte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí jen podepsat tady a člověk najednou zjistí, že koupil něco, co vůbec nechtěl. I o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju dobrý večer.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 13 minut po 23. hodině vás vítám a ptám se, stalo se vám někdy, že jste až doma zjistili, že nabídka, které jste využili, nebyla až tak výhodná? Jak reagujete, když vám někdo nabízí něco po telefonu? I na další otázky se vás budu ptát, pane Miloslave, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Slyšíme se?
1: Tady je Miloslav Kaleš, Uhlíšky, Chanovic.
0: Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím, to je téma i pro vás. Povídejte.
1: Helejte, já jsem šel tady po náměstí a zastavilo auto. A jelo takhle do vedlejší ulice, no tak já jsem tam, protože tam mám taky ještě nemovitost, tak jsem tam šel taky. Auto zastavilo, vyskočil jeden chlapík a povídá, pane, helejte, nechcete, mám tady zbíječku s příklepem, jo, vrtačku jako. A já říkám, Jo, ji nepotřebuju, a on pohá, já vám ji dám zadarmo. A já říkám, no dobrý, tak když zadarmo, tak mi ukažte. Taky vyndal, že jo, on to měl na sedačce na zadní, a ještě tam seděl řidič vedle, že jo. A tak mi ukázal, já pohám, no dobrý. A tak mi podává, a tu máte zadarmo, já pám, no tak dobrý, děkuju. A jdu a on povídá, no počkejte, tak úplně zadarmo ne. Zas, abyste si mysleli, že to bude úplně zadarmo, tak nějakou slevu vám dám. A já říkám, když jste říkal zadarmo. No jo, tak tuhle bych vám třeba dal za málo. A mám tady ještě jiný věci, helejte, vyhodil deku a tam

0: A tak jsem koukal a vyskočil ten druhý a povídá, kde bydlíte? A proč to chcete vědět? No já bych šel s vámi, já pám, no ze mnou nemusíte, helejte. Já vám nechci ukázat, kde bydlím, že jo? Jo, takže jsme se takhle nedohodli. No a tohle se mi stalo jeden den, no a asi za tři měsíce zas něco podobného, jo, to zas bylo jinde, jo. Takže takovýhle chytráci jsou tady taky mezi námi, jo. Nejdy zadarmo, pak za málo, jo, a vlastně oni to někde ukradli a kdyby to člověk vzal, jo, tak ještě by měl po potahování, jo.
1: A řekněte mi, pane Miloslave, jaké v úvozovkách zázračné výrobky vás nejvíc pobaví, že někdo nabízí? Napadá vás něco?
0: No hlejte, já žádný zázračný neznám, jo. Většinou jsou obyčejné věci a když někdo říká něco zázračného, tak to je nějaký podfuk, jo. Mm-hmm,
1: souhlasím, třeba magnetická deka, která přiléčí úplně všechno od kloubů po nespavost, nebo hrnec, ve kterém se nikdy nic nepřipálí. A ještě prý ušetříte elektřinu o polovinu, nebo nějaký zázračný pás na břicho, po kterém člověk zhubne v leže u televize. To
0: ale
1: jsou
0: my na takovýhle věci nabídky opravdu nejsme, no.
1: Fajn, tak ale vy se nenecháte nachytat, to máte štěstí, ale řekněte mi teda, z jakých zkušeností jste vycházel, protože já jsem se musela napálit mockrát, abych teda pochopila, že musím být opatrná. Ale kde to mělo počátek, ta vaše opatrnost?
0: Víte, kde je začátek? V logickém uvažování.
1: No,
0: víte,
1: tak
0: že
1: to
0: já vkládám básničky, jo? Takže já už jsem složil básničky pro kde koho, i pro svého lékaře, jo? A prostě, když někdo chce něco za lacinu, anebo to, taky mi to hned prostě odreaguju, nebo ho, jak se říká, nenápadně odlituju od sebe.
1: Nejste důvěřiví, no, jako ne. Třeba já nebo ostatní. Tak ne, vám já se to vyplácí, ušetřil jste určitě spoustu stovek, ale možná tisíc.
0: Ale mě jen tak někdo nenapálí, jo. Já když jsem byl třeba, dal jsem třeba ve sklárně v Kavolíru, jo, a tam už mě znali a říkali, jo, Sláva, ten je i nadvedoucího, jo, a dokonce i pak vedoucí, jo, já jsem třeba ve sklárně Kavolír vítal Klause, když dělal ještě premiéra, jo, a dokonce, když tam Klaus šel, tak já jsem ho vítal u nás v expedici, ještě jsem předeběh, nechtít jsem jako předešel i svého vedoucího, jo. A potom vedoucí šel do kanceláře a povídá, Slava, tady bude dělat vedoucího, jo? Jo, tak se tomu všichni smáli, jo? A já jsem říkal, no vidíte, blbci, já jsem si s Klausem popovídal a vy jste se tady někam schovávali, jo?
1: Pane Miloslave, teď jsem se někde ztratila. Tak jestli je to k tématu všechno, tak já vám poděkuju.
0: Já bych vám mohl říct jednu básničku. Ale
1: a na závěr klidně řekněte báseň, po které se pustíme, píseň od Damians.
0: Tak jdeme na ní. Když se člověk narodí, o světě tu nic neví. Pozná až časem pak, když oblékne hezký šat. Projde se tu po kraji, přátelé mu mávají. To hned pozná lidí pár, ucítí ten slunce žár. Ví, že žije na zemi, všichni jsme jí souzeni. Každý se tu narodil, aby šťastný život žil. Měl tu vše, co by si přál, aby mohl jít světem dál. Tak to pro nás začíná, má to každá rodina. Každý má mít své hobby, aby s ním žil dlouhý roky. Já mám své básničky, bavím s ním lidičky. Říkám, jak je krásný svět, žijeme s ním září hvězd. Tak vám k tomu žitičku posílám všem písničku. Dobrou noc.
1: Loučíme se. Čtete smlouvy a drobná písmenka, když podepisujete nějakou smlouvu, nebo spoléháte na to, co vám kdo řekne? I na to se budu ptát dalšího z vás. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

skupina Damians dospívala 24 minut po 23. hodině a před námi je Valdemar Matuška. Ale než nám zaspívá svou nádhernou píseň, která nestárne, do věží, tak se podíváme, kdo nás čeká na naší telefonní lince 731 800 900. Krásnou noc přejeme. Halo? Byl tam pan Jiří, který volal od Prahy, tak nevím, jestli se ještě ozve, nebo jestli nás telefonní linka zklamala. Tak Jiří, věřím, že ne vy jste zklamal, ale to spojení. Tak mě mrzí, že se vás nezeptám, jestli si myslíte, že jsou lidé dnes opatrnější, než bývali dřív, co vás spolehlivě odradí od nákupu a tak dále. To jsou totiž otázky, které pokládáme k dnešnímu tématu, které zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Pište na 731 800 900, linka zavináč rozhlas.cz anebo rozhlas.cz/linka. Podělte se o své zkušenosti, jestli už jste si prošli něčím podobným, jak jste reagovali, když vás někdo oslovil, ať už doma na ulici nebo třeba v zaměstnání, i to se prý stává, protože to je prý bezpečnější prostředí. Jak jste to vnímali? Naletěli jste někdy

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer, krásnou noc.
2: Ano, dobrý večer, Matěj. Praha.
1: Matěj nebo Martin? Omlouvám se, nerozumím.
2: Martin.
1: Martine, poprosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli a povídejte. No. Téma znáte jistě.
2: Jo, no, já jsem se chtěl podělit. Já, víte co, já jsem dost blbý. Já jsem sice středoškolák a vystudoval jsem teda na té střední škole reklamu. Je, jsem se nezalýchal, no.
1: A víte, co mě... Začal jste výborně, tak...
2: Jo.
1: No, já se přiznám, že jsem blbej. Vy jste dobrý. Pokračujte.
2: Já jsem si tak říkal, víte co, mně se toho stalo těch průšvihů už tolik, jako jo. A já mám snad tu, jako, takovou tu beránčí povahu, že jako prostě, jo, že se mi to stává nějak moc často, no. Ale my jsme byli, mě už je 55, jo. A my jsme byli taková ještě za komunistu jako poměrně jako bohatá rodina, jo. Táta byl restaurátor a jako tehdy vlastně se, v podstatě to bylo takový bezpečnější, si myslím, jo, po téhle stránce. A i ty reklamy byly takový jako sofistikovaný a prostě bylo to vlastně, když jsem někdo přijal, tak říkal, to je země bez reklam, jo. A teďka vlastně mě se stalo třeba, by byl konkrétní, prostě klika u dveří, jo. A teďka mě přišlo vyměňovat vodu a já jsem jim to vyprávěl těm klukům, oni říkali, to je klika za 500 000 000, jo. A tam šlo o to, že prostě já jsem si říkal, nikdy bych nenaletěl, jako já nevím, kupovat hrnce někde nebo a prostě najednou zvonek a slečna, jo, taková roztomilá slečna. A teď já jsem si říkal, no, to bude nějaký zase, jo, a hned jsem byl připravený, jako ne, nic nechci, jo. A ona prostě asi, no, my tady máme kliku ke dveřím, jo, vy to máte takový. A prostě mě nějak ukecala, já jsem říkal, jako já to nechci, že, a prostě mě ukecala. Za chvíli přišel technik, jo, vyměnil kliku a říkal, já nevím, 1200, jo. A jako já jsem vytáhl 2000 a říkal jsem mu, dobrý, tak tady to máte, jo. A on, ne, to na fakturu, jo. A teďka jako prostě já jsem říkal, ne, já to chci hned zaplatit, jo, prostě žádný problémy. A říkal, ne, jedině na fakturu, už začal by jako i ostřejší. A zkrátka takový chlápek, to byl hlavně taky 50-letý, montérky šedý, jo. A teď jako jsme se chvíli hádali a on by tak tu fakturu a dal mi to podepsat. Teď to dal na dveře a dal mi tušku, že jo, a zakryl to číslo, tu cifru, co tam bylo. No. Uh-huh. Jo, no a teď já jsem jako, jak jsem opatřil, jak jsem mu to vytrhl, jako vytáhl jsem tu složenku nebo a tam bylo, myslím, 480 000, jo. Prostě bylo to ve 100 000, no. A teď já jsem řekl, no to teda nepůjde, jo. A teď najednou jsem cítil jako na boku nějaký tlak, tak jsem se podíval dolů. A on z těch montárek prostě v klidu vytáhl takovou tu velkou vojenskou pistoli, odjistil to, že jo. A vymířil mi to, prostě mi to vrátil do boku, no. No a teď já jsem, nevím už, jak to dopadlo, jestli jsem tam udělal nějaký křížek nebo co, ale prostě jako, já jsem neměl strach, akorát prostě to bylo takový, jako jsem nevěděl, co mám dělat, jo.
1: Počkejte, no. Jak můžete říct, no. Že jste neměl strach?
2: No já v takových situacích většinou to se jak ve snu, no prostě mě se stalo víckrát něco podobného a já, jako to mi říkalo i víc lidí, že vlastně jako člověk je takový klidnej najednou.
1: Zamrznutí, no, pokračujte. Takového.
2: No a prostě zkrátka, pan teda, že jo, technik, jako, jo, tak já něco jsem tam, já se obávám, že jsem mu to nějak podepsal, něco jsem tam, nějaký klikák, takže on se ještě otočil u toho Vítova, řekl, ukázal nahoru, jako, a říkal, až to zaplatíte, tak to skončí, jo, a odjel. No a teď já jsem nevěděl co, tak jsem zavolal policajty, ale až nějak druhý den, myslím, že to bylo, jo, a oni mi říkali, no to jste měl hned, že jo, to jako, co my můžeme dělat. A já jsem říkal, jak jsem, když na mě měl pistol, měl jsem telefon, že jo. A on říkal, no jo, tak to jste měl jako, prostě i když na vás mířila ta pistola, jste vás měl zavolat. Jo, a já jsem říkal, no co byste dělali, tak on mě zastřelil. A ten policista mi říkal, no my bychom udělali pak zápis, jo. Jako, jo, my víc nemůžeme dělat, tak on by nás zastřelil a my bychom udělali zápis, že jo. Jo, a teď jako, co no. No, takže takhle to nějak dopadlo a teda pak se nade mě nastěhovali nějaký lidi, kteří tam trošku dělali takový zmatek a ale jako jestli to souviselo, to nevím, jo, ale jako nic jsem teda nezaplatil, jako nevím, no. Tak to je jedna taková zkušenost, no. Prostě pozor na ty slečny, no.
1: Pozor na slečny. No, to teda věřím, že to je...

0: situace, která by vás měla hodně poučit, ale vy jste přitom začal tím, že jste hodně důvěřivý, takže jste se úplně nepodoučil a něco se opakovalo.
1: No, ono problém je v tom, že ono, jako máte třeba dneska, že ty přes počítače všechny možný ty metody, že vám byla třeba policie, že jo, a chce nějaký bankovní účet, tak to teď říkala jedna slečna vysokoškolačka, tam byl na internetu někde příběh, kdy ji okradli o 600 tisíc a ještě půjčka, jo, jakože ji přivedli až do té banky, jo, ona se vybrala ze svého účtu a pořád uvěřovala, že by někomu pomáhal vlastně jako odhalit policii ten zločin teda, jo. A problém v tom, že vlastně spousta firm skutečně chce třeba rodný číslo, že? Nebo přefotit občanku, a jak se v tom má člověk vyznal, já nevím, jo.
0: No to je pravda, že dnes už člověk nemusí otevřít dveře cizímu člověku, aby naletěl, ale podvod si ho najde přes telefon, přes e-mail, přes internet. No, podvodníci umí být přesvědčiví a bohužel teda fikaní, když to řeknu lidově.
1: No. Poslyšte, abych ještě jenom takhle do éteru teď takovou jenom zkušenost, to je trošku se to dotýká tématu, ale to spíš, totiž my jsme měli velkou sbírku známek, jo, to vlastně děda investoval, nebo pradědeček za první republiky a děda to chudák ukryl před gestapem, před komunistama, jo. Ono to bylo trestný vlastně za komunistů, rozumíte, jako mít vlastní majetek bylo trestný, takový zvláštní, jo. A po té revoluci tady bylo divoko a děda furt, jako to nemohl vlastně, bál se prostě s tím jít někam, jo, protože to byla obrovská částka. A nás představte si, 7x vykradli, jo, 7x. A teď na poprvý dědu s babičkou, jo, a to radši nebudu říkat do telefonu, ale prostě to bylo hrozně smutný, no. A pak ještě chalupu a teď ještě zase ty známky, jo. Ale já jenom chci říct takovou zkušenost spíš, jak nenaletět, co se týče sbírek, jo. Ať jsou to obrazy, známky, mince, prostě cokoliv takovýhle. Tak vlastně já jsem zjistil, že v podstatě, jak ty filatelisti třeba konkrétně, já nemůžu jmenovat, jo, ale prostě i tam může být nějaký podvod vlastně v tom, že vám dají třeba setinovou částku. Aha. A jediná možnost je mít v podstatě Google AI, jo, a pokud máte někdo telefon s internetem, jakože to má většina lidí, to mají bezdomovci, tak prostě ofotit si vlastně konkrétní položku, říkám známka, to může být třeba má někdo, máte na půdě poklad, jo, ani to nevíte. A já třeba jsem opravdu jako dělal, já jsem dělal uklízeče, jo, prostě v nemocnici, jo, všechno možný sanitáře a měl jsem tady poklad za prostě několik milionů, a vůbec jsem to nevěděl, dokud to neukradli. Jo, takže jenom radím teda lidem, není to úplně jako na to téma, ale prostě pokud máte telefon s foťákem a internet, tak normálně Google, obrázek a dotaz, cena položky, no.
0: Martine, tak bylo to částečně k tématu, mluvil jste o tom, aby si lidé dali pozor, aby třeba neprodali nějakou vzácnou známku za zlomek ceny. Takže děkujeme, teď ale je na čase se rozloučit, takže se s dovolením rozloučím a budu se těšit na příště.
1: Taky hezký večer všem, naschle.
0: Některé podvody jsou udělané tak chytře, že se nachytají i vzdělaní a zkušení lidé. Máte zkušenost? Volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co vás dokáže nejvíc přesvědčit při rozhodování? Slevá, dárek, milé vystupování. Dnešní noční linka Českého rozhlasu vítá pana Jaroslava, který má volat od Pardubicka. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Ano, ano.
0: To jsem ráda.
1: No, já mám zajímavou zkušenost v tom, jednalo se v podstatě o nabídku služby ohledně jako zveřejňování mé činnosti. Jo. Já jsem pracoval jako revizní technik a že budu mít přednostně nějaký zvýhodněný nabídky a podobně. No a já jsem, jako mně se to zdálo docela férový, tak jsem říkal, no jo, ale já jako teď nejsem při penězích, můžu vám nejdřív začít platit až za měsíc, jo, a domluvili jsme si i, že to bude za nějakou cenu sníženou o DPH a takový. No a ta dotyčná paní, co mě jako lanařila, tak se vším souhlasila, jo, všechno do telefonu slíbila. Takže ty podmínky, které byly jako údajně u nich nahrávaný, tak ty se mně zdály docela dobrý. Jenomže pak mě přišla během 14 dnů faktura a chtěli zaplatit hned, jo, a úplně jinou cenu. A tak to mě zarazilo. No a bavil jsem se o to s maminkou a ta říkala, hele, nedávno mi vykládal o jedný zajímavý knížce, jmenovalo se to Kdo pak by se šmejdu bál, jo, to napsala nějaká paní po zkušenostech s podobnýma šmejdama. A tam bylo přímo citovaný nějaký občanský zákoník, kde bylo jasně řečený, že když někdo změní ve smlouvě jedinou větu, jo, oproti tomu, co bylo dohodnutý jako ústně, tak ta smlouva už neplatí, takže jsem jim podepsal, že ta smlouva padá, že už se s nima dál nebudu bavit a že dotyčná dáma je pěkná mrcha, jo. No a tím jsem to ukončil a už jako si netroufli mě otravovat a já bych doporučoval lidem, ať si tu knížku od té paní, já jméno její už nevím, jo, ale jsou tam docela rozumné rady a jmenuje se to Kdo pak by se šmejdu bál. A každému z těchto otravů po telefonu je, jo, omlátit tu citaci z toho zákoníku o čumák, vřele doporučuju. Byla to nějaká firma z Brna, ještě se tam podepisoval ten její jednatel, nějaký pan Bera nebo kdo, jo. No tak je to už teda asi 6-7 let možná, že už si zaznašli jinou činnost, jo, ale jako konkrétně teda, že některé lidi mají i takovou drzost takhle jako telefonicky sjednávat smlouvy.
0: Jaroslave, mohli byste prosím zopakovat tu formulaci, jak jste to říkal, tu větičku?

0: že když někdo změní smlouvu oproti, i když je ústně sjednaná třeba o jedinou větu, to nejde konkrétně o nějakou větu, ale prostě jakmile vám pošle potvrzení ty smlouvy a je tam něco jinak, už to neplatí. A další věc je, oni spoléhají na to, že budou říkat, že mají váš souhlas nahraný a že to nějak elektronicky sestříhají. Nesestříhají, víte proč? Protože tyhle stříhací programy, jo, do těch nemůžou zasáhnout ani lidi, kteří to kontrolujou. To je prostě za tím účelem vytvořený, jo? To je digitální. A jakmile někdo v nahrávce provede jakýkoliv střih, tak se to při soudním dokazování, kam oni si ty svoje údajné nahrávky zmanipulované přinesou, tak si je můžou strčit někam, víte?
1: Dobře. Víte, já myslím, že je velmi náročné někde reagovat na manipulativní věty typu musíte se rozhodnout hned a podobně. A myslím, že zejména starším lidem to může dělat problém, protože nejsou připraveni na to reagovat.
0: No, tohle nebylo, že se musím rozhodnout hned. Tam
1: jo,
0: všechno,
1: já jsem to pochopila.
0: Jako
1: já už jsem to
0: říkal, tak velice dál. Ochotně jako byli svolní. To je podobný případ jako s tou slečnou, co vás naláká do uličky, jo, že vám nejdřív všecko, co chcete, potvrděj, jo, a pak vás vydírají tím, že mají nahraný váš rozhovor a že jako tím pádem vás mají v hrsti, protože oni, že si s tím rozhovorem nahraný můžou manipulovat, jak chtějí. Nemůžou, protože sestříhanej, nahranej souhlas po telefonu je jim úplně k ničemu. Jo?
1: Dobře. Tak moc děkujeme za praktické rady, praktické informace. Jaroslave, zdravíme vás.
0: No a tu knížku ještě opakuju, ten titulek Kdo pak by se šmejdu bál, jo? Vřele doporučuju.
1: Děkujeme.
0: Ta jedna stránka mě ušetřila asi 8 tisíc, který jsem mohl použít na něco jiného, protože jsem neposlal vůbec nic. Mm-hmm. Jo.
1: To je dobře. Tak vám přejeme krásnou noc a pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních.
0: Taky. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Setkali jste se někdy s podvodem přes SMS nebo e-mail? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

23 hodin 53 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a píše nám pan František z Přerova. Dobrý večer, mně se stalo, že mi volali kvůli levnějším energiím. Pán byl strašně milý, všechno znělo rozumně. Pořád opakoval, že nic nepodepisuju. Až syn pak zjistil, že jsem vlastně souhlasil se změnou smlouvy. Od té doby už nic neřeším po telefonu. Nakonec to syn nějak vymyslel, ale měl jsem z toho velké trauma. Tak tomu rozumíme. Dál píše na web Noční linky pan Petr. Já jsem jednou jel s kamarádem na předváděcí zájezd. Říkali oběd zdarma, dárek a krásný výlet, jenže pak nás tam několik hodin přesvědčovali ke koupi matrací za skoro 100 tisíc. Bylo mi líto těch starších lidí, někteří už to skoro podepsali, jen proto, aby měli klid. Nakonec jich to podepsalo opravdu jenom pár, ale i to mi bylo líto. No, tak to jsou zkušenosti. Pište, volejte dál Noční linku Českého rozhlasu. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím.

0: Za 4 minuty je tady půlnoc, nový den, 14. května, ale téma zůstane. A to, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Zdravíme paní Věrko, krásnou noc.
1: Já také zdravím všechny posluchače, samozřejmě zdravím i vás do studia. A jsem byla překvapená, že jsem se dovolala. Ještě úplně než začnu, tak bych chtěla pozdravit jednu paní nevidomou, ale starší paní, ona bude vědět, když uslyší můj hlas, ona má dneska narozeniny a já se jí omlouvám, že jsem opravdu nezvládla, ona věděla, že jsem předchozí den měla něco hrozně dost vyčerpávajícího, tak jsem nezvládla zavolat a popřát k narozeninám. Tak jestli mě slyší, tak tamhle do Znojma nebo tam na druhou stranu republiky, tak posílám gratulaci k narozeninám. Mm-hmm. A teď se vrátím k tématu. Prostě, no, ono s těma, jaksi v uvozovkách šmejdama, nebo vlastně i bez uvozovek, jsou to šmejdi, tak je to docela problematické a je mi trošku záhadou, proč pak vlastně trošku, já nevím, i ten stát, nebo tak se v tom trošku něco neděje, protože těch telefonátů, co je různých nabídek, investic a tak, je taková spousta, že si myslím, že by byly dohledatelný a vystupovatelný. Ale to je jenom taková moje otázka do éteru, třeba mi na ní někdo odpoví. Já bych na ní ráda měla odpověď, tak. No a co řeknu ze své vlastní zkušenosti? Ze své vlastní zkušenosti, že třeba, ano, také jsem kdysi, ono už to teď moc není, ty výlety s těma, jo, ten výlet s nějakou předváděčkou, jo, taky jsem na tom byla, taky předváděli kastroly, to je pravda. Dokonce mi taky se podařilo, že se mě nějak, že mě nějak nalákali, ale pak se mě podařilo vrátit dokonce. To je pravdou. Podařilo se mi, ale už to byla dřívější historie, takže se úplně nepamatuju ony podrobnosti, ale podařilo se mi to, což samozřejmě bylo docela dobrý, protože no, to je takové výjimečný, že se člověku někde taky podaří, podaří mít ti štěstí v podstatě. No a pak ještě jedna věc, jo, co na to říkávám, když takhle volají. Jo, volají teďka opakovaně, protože nevím, kdy si možná co, je to půl roku, ne, to už je víc, to je možná rok, rok a půl. Jo, někde jsem taky zareagovala prostě na investice, ano. Prostě kdo ví kde, na Facebooku Kýhovíra, kdo ví kde. Tak prostě, jo, že založili ten účet a že za ním jsou už peníze, tak mi čas od času volají, načež já jim říkám, že jsem za prvý opravdu nedala žádný souhlas k založení účtu a že mě ty peníze tam vůbec nezajímají, ať to zní divně, že člověka nezajímá peníze, ale mě opravdu jako tyto peníze skutečně ani nezajímají. Já nevěřím, že tam jsou, samozřejmě je to podvod. Takže jim potom prostě jednak je teda odpálkovávám, no ale oni jsou fakt neodbytní, že už to zkouším možná dva roky. Opakovaně čas od času volat, tak člověk jim říká, že na ně pošle policajty, anebo říká takovou sofistikovanou odpověď, teda ale ona taky jako, že by úplně zabírala, no někdy jo, no aspoň je to pobavení, že říkám, že můj psychiatr mi to nedoporučuje. A to jako, a jo, no, já bych se třeba nechodím k psychiatrovi, já mám teda, jak už jsem říkala, někdy i vlastně do éteru, mám handicap vlastně tělesný, takže ano, mám takovou tu zvláštní olejerovou chorobu, co má jeden na 2 miliony lidí, ale to nic, co jsme se odbočili od meritu věci. No, takže prostě k meritu věci je to, že mi je záhadou, vidíte, už se o tom dělá pořád i v rozhlase, no a s nima, se šmejdama se pořád jako nic kloudného jak si neudělá. Myslím si, že je to trošku neférový a že jim je dávaný v podstatě prostor, protože v podstatě, když se pak říká, že ano, nalítnou prostě slabý nebo starší, nebo tak, ale ono se zmanipulovat dá skoro každého člověka, jako když na to přijde, když se najde způsob, jak ho zmanipulovat, tak si myslím, že jde zmanipulovat i ty zdraví, ty, co si myslí, že by to na ně nefungovalo, který jsou nad věcí, nebo prostě s nadhledem, že jo, ještě plní síly a tak. Myslím si, že i na ně, i každý máme totiž někdy tu achilovou patu a tama by se nám prostě možná opravdu, prostě já si myslím, že opravdu, nevím, se překvičila i ty lidi, kteří teda opravdu dělají takový ty

0: já nevím, jako, že to mají, já jsem zrovna teda, nevčíře měla soudní řízení možná, s jednou osobou, která tímto způsobem taky vystupuje, že jaksi, já nevím, no, to je takzvaně, když vám řeknu, že občas začíná s lidma komunikaci větou, víte, kdo já jsem? Tak asi tenhle ten typ lidí, že jo? Jo. Takže tenhle ten typ lidí si myslím, že má taky achillovou patu. Že taky někde. Jasně, třeba to místo je hrozně maličkatý a mikroskopický, ale ono tam bude. Ono tam bude, kudy aby se manipulátoři dostali dovnitř, teda prostě do jeho někam tam, kde, no, kde by ho dokázali taky tohle člověka prostě nějakým způsobem dostat, prostě vykolej, to jsem nechtěla říct, ale prostě mu ano, podsunout mu myšlenky do toho mozku, který mu tam chtějí podsunout, že jo, v podstatě. Takže i tam by se našla tahle ta cestička. No nic, to jsem asi takhle řekla k tomu, tohle mě prostě napadlo, teďka momentálně a úplně spontánně, protože já jsem vám skutečně zavolala a to bylo první vytelefonování, já jsem se totiž probudila a zavolala jsem a vy jste mi to v zápětí úplně krásně zvedla, takže to se byla až překvapená tak rychle, že prostě, že jsem překvapená. Tak já doufám, že teda nevím, já pozdravím všechny posluchače. Aha. Já všem posluchačům přeju zdraví, to už možná, já totiž přeji zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást, ani nikde prostě najít na silnici nebo tak. A protože ho potřebujeme všichni a je to takový trošku spíš dar z hůry, tak to přeji všem i sobě. To je moje krédo.
1: Přání opětujeme, loučíme se a někde příště naslyšenou v Noční lince, paní Věrko.
0: Ano, dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se povídáme o tom, jak nenaletět výhodným nabídkám, reklamám a nejrůznějším akcím, které umí být někdy velmi přesvědčivé. A jak už z vašich telefonátů i zpráv slyšíme, stačí někdy opravdu málo. Milý hlas, slib úspory nebo pocit, že nabídka platí jen pár minut. Možná i vy máte zkušenost s telefonátem, e-mailem nebo pozvánkou, která na první pohled vypadala nevinně a nakonec z toho byl problém nebo alespoň nepříjemný pocit. Jak poznáte, že něco není v pořádku? Umíte říct rázně ne? A co byste poradili ostatním? Telefon do studia je vám stále k dispozici 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Volejte, čeká na vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer a posílám Žalman a spol.

0: Moc krásná písnička od Žalman a spol. 13 minut po půlnoci vítám paní Janu, a protože o ní vím, že trpí hlasovou indispozicí, tak vás moc zdravíme. Víme, že pro nás máte dobrou radu, ale klidně jen ve stručnosti, ať ty hlasivky nenamáháte. Krásnou noc ano. Přejeme.
1: Přeji pěkný večer všem ponocníčkům i vám, paní Varlíková. A chtěla bych všem poradit, pokud vám volá nevyžádané číslo, často se stane, že i operátor to hned přefiltruje a ukáže se to červeně jako spam, nevyžádaný hovor. Ale pokud chcete zjistit, o co se jedná, může to být i někdy od lékaře, který volá a tak dál, tak bych chtěla poradit, vyhledejte si na internetu stránku, kde zadáte do vyhledávače telefonní číslo vyhledat. Zadáte tam to telefonní číslo a hned na vás vyjede statistika nebezpečnosti toho čísla, plus jsou tam komentáře jiných účastníků, kteří to číslo třeba zvedli, a informace, o co se jedná. Navíc teda jsem zjistila, že vlastně v roce 2022 byl schválený zákon proti tady těmto vozovkách šmejdům, který vstoupil v platnost v lednu 2023, takže je to v podstatě trestné tady to. A když jim řeknete, chcete se jich zbavit třeba, tak řeknete, počkejte chvilenku, já si jenom zapnu nahrávání, tak vám to okamžitě položí.
0: Uhum,
1: takže
0: to je
1: taková zkušenost moje a většinou teda říkám, cizí čísla neberu, a takto si to zjistím, telefonní číslo vyhledat a jsou tam okamžitě. Je tam i graf vidět nebezpečnost v procentech toho čísla ze 100%, kolik většinou je to 70-80%.
0: Děkujeme, paní Jano.
1: Takže kdo tu možnost má, tak to takto si a zrovna si to tam zablokovat třeba v telefonu. Mm-hmm.

píše na webnoční linky. Dobrý večer, nechala jsem se napálit dvakrát. Zazvonili dva mládenci, vypadali slušně, věrohodně a nabízeli změnu dodavatele plynu. Po dlouhém hovoru a vyptávání se na podrobnosti z mé strany jsem podlehla a podepsala. Po chvíli šel soused a já se svěřila. Upozornil, že jsou to podvodníci. Mají v zásobě určité množství levnějšího plynu a když se zásoba vyčerpá, nastane problém. Obratem jsem smlouvu stornovala a reakce od prodejce nulová. Půl roku trvalo, než jsem dostala po mnoha urgencích kladnou zprávu. Spojila jsem se se svým dodavatelem a požádala ho, aby mou smlouvu nerušili s náležitým vysvětlením. Jednou zase přišel mladík, že v celém domě instalují zabezpečení bantů u vchodových dveří. Pojišťovny takového zajištění doporučují. Kus za 200 korun. Po několika otevření dveří zajištění spadlo a v doma... svých potřebách jsem zjistila cenu za kus asi 40 korun. Hold klučina podnikavý. Později začaly zvonit na telefonu různé osoby s nabídkami. Po jejich naučeném mentorování jsem požádala o okamžité vymazání mého čísla a pokud ještě budou obtěžovat, tak je nahlásím na policii. Zabírá to a už mám klid. Přeji všem pěkné jarní dny a obezřetnost. Zdena.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Věříte ještě reklamám v televizi nebo na internetu? Jak poznáte, že na vás někdo zkouší prodejní nátlak? Je s námi pan Robert, který volá od Prachatic. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer všem posluchačům, vám paní redaktorko. Já jsem poslouchal, asi hodinu poslouchám ten váš pořad a teď tu paní, co byla přede mnou, přesně já bych asi na to navázal. Samozřejmě, že paní je velice asi pečlivá, takže ona to našla na internetu, vyhledává a tak dále ty podezřelý a nebezpečný telefonní čísla. Já jsem to trochu zkrátil. Já teda nemám s tím nějakou zkušenost zásadní, protože já prostě jsem celý život byl v bezpečnostních službách státu, takže já ty věci tam mě nefungují, ale obtěžuje to samozřejmě. Mě třeba osobně už asi po 2 roky, vždycky v nějakých intervalech, vždycky hustých, pak zase nic, volá někdo, já tomu říkám s takovým tím sovětským dialektem, jo, a to jsou, že mám někde nějaký účet, nějaký konto a takovýhle věci. A vždycky jsem do toho skočil, utnul, zavřel, hotovo. V zápětí vám volá druhý, třetí, čtvrtý a konec. Uh-huh. A já jsem si říkal, to musí být asi automat, nebo jo, protože to volají 4 čísla po sobě, každý je jiný, jo. To, jen to zavěsíte, už to frčí. A já jsem pak jednou byl někde v nějakém městě, kde jsem v nějakém Kauflandu, nebo co to bylo, nějaký takový obchod velký, takže před pokladnama prodávají ty předplacený ty karty, ty SIM karty, jo. A tam přede mnou byla rodinka, Ukrajinec do 30 let, asi s manželkou nebo s nějakou paní a měli děcko. A ten chlap do toho 2x šáhnul a vzal jich, co do těch rukou dostal prostě. Já si říkám, aha, tyjo, tak jsem si říkal, i tohle to by mohla být ta varianta. No jo, dobrý, já jsem to zapomněl zase, že jo, mimo jiné, ta paní má pravdu v tom, že je to nezákonný, samozřejmě. Já jsem dokonce si dal jednou tu práci a volal jsem na policii, kde jsem všechno tohoto předal, jo. No, pán, co to vzal, že jo, na 158, když jsem mi řekl, že bohužel nejsem jediný a že je to prostě úplný standard a že s tím asi, že to prostě někde zaevidujou, ale že se asi s tím jezdit nebude, no. Nebo že to je velice, velice složitý, až to je ze zahraničí a takovýhle věci. Jo. Je pravda, že ty telefonáty někdy jsou z Irska, někdy ze Španělska a tak dále, ze Slovenska. No až jsem přišel na takovej nápad, protože vždycky mi to připadlo, že to je takovej, no všecko takový ten sovětský dialekt, taková ta ruština, ukrajinština, já nevím jaká prostě. Až jednou teda jsem mu řekl tomu volajícímu jedno, a to vám teďka povím, a od té doby je klid a mír, jo.
0: No.
1: Já jsem mu říkal, poslouchej, kamaráde, a teď ti něco poradím zase já. Vem samopal, sedni do tanku a jeď na frontu. A byl konec. A od té doby je klid, jo. Takže to je se můj lék.
0: No, tady na mé straně je teď taky klid. Dobře. Roberte, řekněte mi, jestli ještě stále, když jdete do supermarketu, tak si hlídáte ceny, reagujete na slevy, všechno si pečlivě přepočítáváte.
1: Nejsem ten typ. Já prostě buď věci potřebuju, tak je koupím. A když to nepotřebuju, že jo, ale opravdu ne, opravdu nejsem ten typ, protože já, víte co, já nevím, jo, mě to nějak neoslovuje a já v tom stejně nespatřuju, je to jenom marketing prostě, jo, to nespatřuju nic, co by bylo pro zákazníka užitečný. Vždycky je v tom prostě sofistikovaný, zase nějaký skrytej tah na něco jiného a já to ne. Já když něco potřebuju, tak to koupím a tím to končí.
0: To je zdravý přístup. Děkuju, Roberte, za čas, který jste věnoval teď noční lince. Jsem ráda, že se zapojujete také aktivně. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a písničku od Karla Černocha. Sen kovbojů. Ano?
1: Hezký večer, mějte naslyšenou. Se krásně, a díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pamatujete si ještě na předváděcí zájezdy s řízkem zdarma? Dnes si o tom povídáme v noční lince. O tom, jaké triky fungují nebo nefungují.
3: Každý

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdy je prodejní nabídka opravdu výhodná? A kdy je výhodná hlavně pro toho, kdo ji prodává? Právě o tom si dnes povídáme v noční lince. Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím? Téma i pro pana Jiřího. Zdravíme vás.
1: Hezké brzké ráno neboli večer. No, já se dívám na televizi, jak oni dávají ty letáky neboli ty reklamy. Uh-huh.
0: Pane Jiří? Slyšíme se? Tak je mi líto, telefonní spojení nás zklamalo. Pojďme zvednout druhou telefonní linku a vy, pane Jiří, zkoušejte znovu vytučit noční linku. Zatím se podíváme na linku číslo 2. Kdo tam?
2: Tady Jana Klatovi.
0: Jani, vítám vás, prosím, stlumte rádio a povídejte, co máte k tématu.
2: Stlumím počítače.
0: Mhm. Reklamy dnes umí být velmi chytré, ale posluchači noční linky bývají ještě chytřejší, jak jsme dnes slyšeli, tak povídejte i váš příběh.
2: O těch starých a známých věcech, ale mně se stala teď čerstvá věc a ráda bych ji sdělila, jo. Jsem z toho docela šokovaná, protože jsem si přečetla reklamu velkou na internetu, nabízeli brýle, který mají být lehký, mají být od 0,5 dioptrií do 4 dioptrií, že se i na sluníčku zatmaví a tak, a když se přijde dovnitř, tak zase zesvětlí. Prostě velká reklama tam, prostě brýlí plno vystavených a takovej, jak se tomu říká, takový prostě plátek, kam vypíšete svoje údaje, když si je chcete objednat. A do 90 dnů můžete výrobek vrátit, jo. Je to německý patent, jo. Mě prostě ta nabídka velice zaujala a že jsou dobrý i na počítač, jo. No. No a tak mě ta, protože mám velký potíže se zrakem, tak mi ta nabídka zaujala a objednala jsem si ty brejle. A představte si, to je daleko, jako jestliže jedu na nějaký zájezd, nebo s někým jednám a on se mi snaží doběhnout, tak je to jiná práce. Tadyhle jste jako postavená mimo děj, jo. A mě přišly brejle, já jsem je zaplatila a představte si, přišla mi taková hnusná papírová krabice, na které bylo jeden nalepený papír a vevnitř v té bedně nebyl papír žádný, jako faktura nebo jo, že jste to zaplatila, nic, jo. No a teďko já jsem zjistila první věc, že ty brejle mají půl dioptrie až 2,5.
0: Aha.
2: Jo. Já potřebuju pochopitelně větší. To už byl první problém, který to. No a řekla jsem si, no to nevadí, když oni psali, že se může jako výrobek, když nevyhovuje, vrátit. Tak já prostě napíšu, že došlo k omylu, že mi poslali slabší brejle. Jo. No a teď jsem si říkala, no jo, ale kde já seženu adresu? Ten inzerát už na internetu nevisí. A oni mi dovnitř nedali od nich žádnej, já nevím, jak se tomu říká, pokladní blok nebo fakturu, nebo rozumíte, jo. Něco, kde by bylo, co tam je a kolik to stojí. A nahoře, co byl nalepený ten papír, tak tam se mi zdálo divný ty adresy jako ty čísla předtím. No a tak jsem to zkoušela zadat do počítače a víte, co to bylo? Tam byl nalepený box, z kterého to posílali někde v Brně v Hršpicích. Takže oni mě poslali, rozumíte, oni poslali balíček, ale já na ně nemám žádnou návaznost. Já jim nemůžu ani napsat, že ten výrobek prostě není, že jsou slabý ty brýle. No nemám, prostě doběhly mě úžasným způsobem, jo.
0: To je neuvěřitelné. Zkoušela jste jít do nějaké spotřebitelské poradny třeba?
2: Že jsem to objednala a na druhé straně zase se nedivím, že jsem to objednala, když to tam vychvalovali a mám potíže se zrakem.
0: Ano. Víte, co z tohoto nikdy neobvinujte sebe, ale právě ty manipulanty. Já se vás zeptám ještě jednou, zkoušela jste kontaktovat nějakou...
2: Mám, protože oni ví, já nemám, já vlastně nevím, jaká firma mě to poslala. Já akorát vím, že jsem zaplatila 1400 a že jsem mohla 14krát jet taxíkem po Klatovech, protože špatně chodím, že jo.
0: Mrzí mě to, že jste měla takovou negativní zkušenost, ale na druhou stranu vám řeknu, že 1400 můžou být velké peníze, ale v porovnání možná s tím, o kolik přišli ostatní posluchači, to není zas tak velká částka. Takže alespoň to vás může uklidnit a hlavně je to ponaučení.
2: No. Já jsem já ani si krabičky nerozbalila, protože jsem si myslela, že jim to pošlu zpátky. Není kam.
0: Dobrá.
2: Tak to je vymakaný, chápete? Oni se nemusí hmoždit s nějakýma obědama a nějakýma přednáškama. Oni vám prostě pošlou úplně něco, co se vám vůbec nehodí, co vůbec neinzerovali a pošlou vám to a dostanou peníze a dobrý, a vy na ně nemůžete, protože nevíte, kdo to byl, kdo to poslal.
0: No,
2: to je dobrý, ne?
0: Já si pamatuju, že jsem před lety dostala do poštovní schránky nějakou nabídku, teď jsem si na to vzpomněla, kde bylo napsáno, že mi pomůžou zhubnout a já si, to už je opravdu hrozně dávno, to asi tehdy začínalo chodit takové reklamní kampaně do schránek a já jsem si to zaplatila, nevím vůbec, kolik to bylo, ale bylo to dost a ani vlastně nevím, co jsem tehdy čekala, možná nějaké zázračné nápojové sáčky nebo něco, oni mi poslali knihu, jak zhubnout a vím, že mě to tehdy strašně pobavilo, ta moje naivita a důvěřivost, určitě nejsem jediná. Tak děkujeme moc za tuto zajímavou zkušenost.
2: Já jsem si jednou nechala poslat nějaký od nějaký čarodějky nebo nějaký tletý ženský, jo. Taky nebylo to levný a já jsem byla tenkrát nemocná, tak jsem nějak si myslela, kdyby z těch hvězd vyčetla, že se uzdravím a ona mi poslala štos z takových papírů. Tam bylo takových věcí o tom, jak jde nějakej ten ascendent je tam, ascendent je tam. Já jsem tomu vůbec nerozuměla. Jo, no. A říkala jsem si, no to zhubnu, protože nebudu mít na svačiny.
0: No, vidíte
2: to. A to jsem byla mladá.
0: Tak děkujeme za váš čas. Jsme rádi, že jste se k nám dnes přidala a chvíli jste s náma vysílala noční linku. Ať se vám daří a naslyšenou příště.
2: Já to omílají jedno samý, jo. Zájezdy a nabídky někdy na ulici a no prostě omílají to, co už je pase, to, co už v podstatě...
0: Já se omlouvám, ale už se budeme muset rozloučit, protože bychom měli stihnout ještě nějaký telefonát do té jedné hodiny, než se budeme připojovat ze Zlína do Prahy. Takže se s vámi rozloučím, ano?
2: Mějte se moc hezky. Já jsem si aspoň někomu postěžovala, nechce se mi jako dávat na vodiv, že jsem tak blbá, že jsem se nechala chytit, ale to byl fakt tak úžasný inzerát a tak pěkně udělaný.
0: My tomu rozumíme a hlavně děkuju za tu otevřenost, protože za prvé jste ti mohla otevřít oči někomu jinému, aby nenaletěli, a za druhé jste možná otevřela teď dveře do noční linky některým dalším posluchačům, kteří si říkají, tak možná na sebe také řeknu, jak jsem naletěl.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Věra Martinová.

0: Telefon zazvoní, někdo vám slíbí levnější energie, výhodný tarif nebo zázračný výrobek. Co uděláte vy, když vám někdo řekne sleva 80%, poslední kusy, jen dnes? Ptáme se pana Zdeňka, který volá odkud?
1: Z Boleslavy, Mladá Boleslav.
0: Od Mladé Boleslavy. Vítejte a povídejte.
1: No, já jsem se stal vlastně... naletěl jsem na podvod, konkrétně práce. Já jsem byl nezaměstnaný a byla nějaká práce, tak jsem tam vlastně nastoupil. Týden jsem tam dělal 12, jo, a vždycky jako, že přijde šéf a že podepíšel smlouvu a tak. Poté mi přišel ten pracovník a že jsem se neosvědčil a že to, a, takže nemám chodit, jo. Tak takhle, když oni vždycky takhle vezmou nějakého nového, nechají ho tam dělat vždycky 12, týden 12, pak ho zase pustí, protože takový vlastně člověk dělá prostě na pracovišti, jo, a nemusí nikoho platit a vlastně nepodepíšou s ním smlouvu a takhle. To je. Neměl jsem se na koho odvolat, prostě takhle blbě jsem naletěl, no.
0: No ale nejste asi jediný.
1: No, nejsem, no.
0: Jak o tom mluvíte, tak co se poradit s nějakým odborníkem?
1: To už je to asi 15 let, ale jako docela to zamrzelo.
0: No, to věřím. A nějakou čerstvější zkušenost pro nás nemáte?
1: Čerstvější, ne, ale taky starší, jak jsem byl bez té práce, tak prostě najednou mi přišel papír, že mám zaplatit asi nějakých 5 000, jo. Já jsem nikde nepodepsal, nikde jsem neto, a že jsem si objednal nějakou reklamní plochu nebo co, jo, tak jsem dokonce jsem jako si mi na to půjčil grafologický ten, že jsem nic nepodepsal, stejně jako mi to bylo nic platný, a stejně jako nakonec jsem musel zaplatit 30 000 za to, že jsem nikdy nic nepodepsal, nic jsem neudělal. Nevím, kde se brali podpis, nevím, já jsem nikde fakt nebyl, jo, zaprvé, když nemáte peníze.
0: Zdeňku, vy jste to zaplatil?
1: No musel jsem, protože mě odsoudili. Přišel papír od soudu a...
0: Takže jste nenašel nikde podporu dovolání se nikoho, ničeho?
1: Nenašel nikde ničeho, prostě nevím, kdo to provedl, prostě, jo. Přece nebudu si dělat nějaký reklamu, když jsem nikde nic nedělal, že jo. Nevím, jak prostě někdo... Nevím, vůbec nechápu, no, jak se to stalo. Nikde jsem žádný podpis nedělal. Jo, když nemáte peníze, abyste si pomalu koupila oběd a jela někam do Prahy podepisovat smlouvu, není to trošku ujetý?
0: No, přemýšlím, jak se to... No, a o co tam teda konkrétně šlo, kdybyste to mohlo rozvést?
1: Nevím, něco, nějakou reklamu, nějaký letáky, že jsem si objednal, nebo co, nevím, já vůbec nevím, o co šlo, jo, ale prostě...
0: Tak to vám musel nějaký právník vysvětlit.
1: Ne, kde byste vzala na právníka, když nemáte na pomalu na jídlo a pak na právníka, to bylo jako,
0: no.
1: Vůbec nechápu.
0: Možná bych tady upozornila na to, že existují v každém kraji nějaké spotřebitelské poradny nebo jiné organizace, které pomáhají, jejich nespočet.
1: Tak... Nikdo prostě... Nikdo
0: příště,
1: nepomohl.
0: No, tak i když doufám, že žádný
1: příště jsem
0: nebude.
1: Jsem tak ďáblu, ale nikdo prostě neměl chuť. Jak teďka, že jsou tyhle ty nezaskovky, že pomáhají. Nebyl po ruce žádný člen ODS, nebyl po ruce žádný Ukrajinec, aby pomohl. Nikdo nebyl, aby pomohl.
0: Zdeňku, děkujeme za váš příspěvek.
1: Jo.
0: Prostě, tak to ještě bude znít v hlavě, jak se něco takového může stát. Tak no, vám přeju, aby to bylo poprvé a naposledy. Ano, na celý život. Mějte se co nejlépe, loučíme se.
1: Jo. Tak jo, naschle. Dobrou.
0: Důvěra je krásná věc, jenže někdy může přijít draho. Dnešní noční linka Českého rozhlasu byla o podvodných i chytrých nabídkách a já vám moc děkuju za vaše telefonáty, zkušenosti, příběhy i rady, které můžou pomoci ostatním posluchačům. Děkuju, že jste dnešní noc trávili s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc, dobré ráno a hlavně... co nejvíce poctivých lidí kolem sebe.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické Hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko z Pejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano, tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťo, naklade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl mistře být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malej kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco ohromného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, už... no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
3: Tak Juldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale tak Juldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? Jsem se učil ve škole, s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: Dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo potom, a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha, ty...
4: Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo na matku, se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely, se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy si nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hrnaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Nebo co pak se tady píše dál, jak se

0: A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
1: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
1: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vody, jak živá moje touha.
1: Nápad.
2: No, ohromný.
0: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
0: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
0: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
0: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
1: Ne, děkuji, já už dneska měl něco takového.
2: No tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
0: Já dřeváky nerataji.
2: Baštěn za nehloupej řečí.
0: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
1: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
1: Moje dcera jaksi mi jde do let.
2: Ano.
1: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
1: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
2: Ano, ano.
1: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlumku je nevzdělaná?
0: No dovol, tati.
2: Představ se nám.
0: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
1: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
0: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem.
0: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, tady je má ruka.
0: Jo, vajs.
1: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
2: Ano.
1: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám.
0: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
1: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
1: Ano, ovšem, tenhle pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď ti jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
1: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
2: O, jistě, to ano.
1: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat, nebo...
0: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
0: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
1: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
1: Velmi rád, excelence. Ano. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou, dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano, šli k rybníku a potom...
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
1: To je škoda zrovna v nejlepším. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
1: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Kospejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastati nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říct, a ruku na srdce, vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhů, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o níž bylo mluveno, toho, že? Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo? Prosím, neříkám, že ne, že ano. Nejsem takový, který by snad chtěl a tomu podobně, že když samozřejmě, no co vím, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
3: Tati, když si říkáš, že hezký.
2: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
3: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
2: Jedničky, koukejme se, kde pak?
3: Tady dole, podívej se.
2: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
3: Ale jsou to jednušky.
2: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady zmluvnice. Chlapče, zmluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
3: Prosím, já mluvím dost.
2: Já vím, to se to nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
3: Nás se pan učitel na nic neptá.
2: Jak to?
3: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
2: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento.

0: to je nějaká ten, to, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
1: První pák do co třeba s... Druhý páčíko a čo, třeba sa. Třetí pár komu čemu třeba sovi. Pátý pádem voláme, třeba se.
0: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína. Vedl krávu na trh. A chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
1: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
0: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
1: Ano.
0: No tak, jaká je to věta?
1: Prýma, tati, ta se ti povedla.
0: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
1: Je ta dlouhá.
0: No, a teď se ptej na podmět.
1: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
0: No, počkej. Hele.
1: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
0: No?
1: Kráva u splavu chroustala.
0: Ale nechroustala.
1: Spolkla chroustala.
0: Ale nic nespolkla, tak to není.
1: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
0: Ale kde pak porá to pleteš? Musíš se taky zeptat, kam a tak podobně.
1: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
0: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
1: Ve mlýně.
0: Ale ne.
1: Je ve splavu.
0: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
1: Já myslím, že Vojta je čeledín.
0: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl kam, no. Zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
1: Myslím, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
0: Ale kde pak?
1: Kráva chytila u splavu Vojtu.
0: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
1: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
0: Ale ne, Vojta šel s krávou.
1: Na procházku.
0: Ale kde pak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu.
1: Vojta šel... Se splavem pro chroustáš.
0: Ale ne, všech šuli Vojta Zemlína vedl chrousta, ale...
1: Tati, počkej.
0: No, teď jsem vidím, že jsem se sám spletl, mě se toho ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
1: Vojta vedl...
0: No?
1: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách chrousta.
0: Ale je.
1: Ne, šla... Kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
0: A, no tak pořádně.
1: Vojta se šla, ne.
0: No tak už konečně pořádně.
1: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
0: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, abys věděl, darebo jeden.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Símano, tati, jenom, že nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou žachárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: No, ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou? Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se, ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne, že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani na levo, ani na pravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každý ho chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, tatil, do toho jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já, mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. No. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak spáně, no.
2: Zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No.
2: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale...
3: O to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiším asi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
4: a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat, první sníh?
3: Tati,
2: jo, napad sníh.
3: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima, tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, Taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh,
3: tati,
4: vždycky vaše.
3: Vypravuj, tati.
4: No,
2: plišťák. Já se děti, maničko, já se nerad chlubím.
3: Taťo, nebo tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
3: Pochlub se, tati. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale v kterém se nerad chlubím.
3: Tati.
2: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No, proč? Kvůli piruetám. Jo, no, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: Tati, vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
4: Do nemocnice?
3: Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
3: To je hezký jméno.
2: No, a jak jsem jel na bránu, jo, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, no, víte? Odrazit se, letět.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletět. Jel malem až na letiště.
3: No jo. Tati.
2: No.
3: Nevytahuje se trochu?
2: Já.
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
2: No, samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to, kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: Když jsi byl takový borec, nešel bys jsi s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: Jú, to je prima. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.